0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Radio Junior.

0: Počkej.
1: Hele, Vendeli, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
1: Kouzlí kránu!
0: Otevírám pekla bránu, hej!
1: Pekla bránu!
0: Ve svém kotli lektva.

0: se loupá v kříži.
1: Posloucháš Rádio Junior.

ten šakal smutně plákal. To bylo vidí, to byl pláč a nevěděl si proč a zač. Byl jednou jeden šakal.

stačí dvě, tři věty a už nám v srdci kvetou.

strašná babice. Naštěstí ho osvobodí čtyři krásné víly a z babice je stará krabice.

0: Radio Junior.
1: Nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl. A já

0: Český volanté.
1: Štístko?
2: Ano, Mírku.
1: Máš nové Kanady?
2: Ano, mám.
1: To jsou ale moc pěkné Kanady.
2: Ano.
3: Štístko?
2: Ano, Boilere.

0: Vevera klepne polínkem.
1: Jsou veselé mysli. Každý má výlet rád. Každému z těch hochů je 65.

Afriky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

0: si okopat řetvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba, namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Hele, žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč na ryby přeci nechodíš? Žížaly pomáhají kypřit půdu,

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

se truhlařinou, zakázky se mu jen řinou. Když latě po letech klíží, někdy se až oči klíží.

Rozumíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

kouzelník má hůlku, lezou oči z důlku.

0: Sledujete filmy,
1: nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád.
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí podcast Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden polárník, Roald Amundsen. Dnes už na Zemi není moc míst, na která by nestoupila lidská noha. Běžně dovolenkujeme tam, kam se bylo v minulosti jen velmi obtížné dostat. Probádat neznámé končiny, kdysi znamenalo slávu. Na mnoha z těchto objevených území sice už dávno žili domorodí obyvatelé, ale to se podle evropských cestovatelů jaksi nepočítalo. Lidským zvědavcům dlouho odolávaly třeba oba zemské póly. To jsou dva protilehlé body na planetě, kterými prochází zemská osa, tedy pomyslná přímka, okolo které se Země jednou za den otočí. Severní pól leží v Arktidě a je pokrytý ledem. Je to nejsevernější místo na planetě, dál na sever se prostě jít nedá. Když byste na něm stáli a vydali se od něj kterýmkoliv směrem, půjdete kam? Vždycky na jih. Jižní pól najdete zase na opačné straně zeměkoule, v Antarktidě, a taky je tam led a mráz. Kdo by se tam tedy hnal? Třeba Roald Amundsen. Narodil se roku 1872 v Norsku. Už jako malý hltal dobrodružné příběhy o cestovatelích a chtěl se stát polárníkem. Na několika výpravách si pak vyzkoušel život v drsném mrazu. Od Inuitů, kterým se dříve nesprávně říkalo Eskimáci, se naučil, jak přežít. Snil, že jako první dosáhne severního pólu. S velkou slávou připravil expedici, ale pak zjistil, že ho předběhli Američané. Štěstí bylo, že má planeta dva póly. Nikomu nic neřekl, nechal všechny nastoupit na loď a teprve po vyplutí jim oznámil, že došlo k malé změně a místo na sever míří na jih. Do Antarktidy dorazili prakticky současně s britskou výpravou vedenou Robertem Scottem, který dobytí jižního pólu plánoval už několik let a rozhodně tedy nečekal, že mu bude někdo šlapat na paty. Když se to dozvěděl, nedal na sobě prý nic znát, ale určitě musel být lehce rozladěn. Začal tak velký polární závod. Amundsen měl z dnešního pohledu navrch. Byl skvělý organizátor a měl cenné znalosti od Inuitů. Ze všeho nejvíc vyzdvihoval pečlivou přípravu, kterou považoval za klíč k úspěchu. Pro přepravu vybavení použil saně tažené psy. Britové, kteří Antarktidu již před lety navštívili, sadili hlavně na motorové saně a poníky. S obojím měli velké problémy a výbavu nakonec museli táhnout sami. Amundsenovi chlupáči fungovali bezchybně a navíc výpravě posloužili i jako večeře. Z 52 psů tenhle výlet přežilo jen 11. Lepší ruku měl i při výběru oblečení. Sadil na inuitskou módu a s přáteli se navlékli do kožešin. Takový oděv hřál, byl prodyšný a dobře se v něm hýbalo. Scott naopak sadil na látky, které navlhly potem, a jeho výprava trpěla zimou. I přesto do poslední chvíle doufal, že pól spatří jako první. Jaké muselo být jeho zklamání, když na něm objevil norskou vlajku a dopis s pozdravem od Amundsena. Ten do cíle dorazil o měsíc dřív, přesně 10 dní před Vánocemi, 14. prosince 1911. Cesta tam a zpět do základního tábora mu zabrala 99 dní. Scottův tým byl na tom špatně. Pól, ach bože, jaké hrozné místo. Teď nás čeká cesta domů a zoufalý boj. Jsem zvědavý, jestli to zvládneme. Napsal si Brit do deníku. I přes hrdinskou snahu se jim to nepovedlo. Vyčerpaní a hladoví polárníci umrzli jen pár kilometrů od skladu se zásobami. Amundsen pak vyjádřil obdiv nad jejich odvahou i odborným přínosem. Na rozdíl od jeho expedice byla ta Scottova zaměřena i na sběr vědeckých dat a vzorků, což jí stěžovalo už tak náročný úkol. Amundsen pokračoval ve svých odvážných výpravách a jak žil, tak také zemřel. Jeho letadlo zmizelo při záchranné misi pátrající po ztracené vzducholodi. Už ho nikdy nikdo neviděl. Roald zkrátka žil svůj sen a stal se slavným dobrodruhem, i když, jak sám prohlásil, dobrodružství je jen špatné plánování. Historie hold přeje připraveným.
0: Další díly podcastu Žili byli najdete na webu radiojunior.cz, v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na Fun Facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ilvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Seberem si spolu lítat nahoru a dolů budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se, tak málo vynikám. Nevnímám.

0: tě rád.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Moji milí zvídavci, mám tu pro vás další díl, který přináší novou zajímavost. Tentokrát se společně vydáme až za polární kruh. Souostroví Špicberky je nejsevernější obydlenou částí planety a jednou z nejodlehlejších oblastí na Zemi. Největším městem souostroví je Longyearbyen, kde žije jen něco málo přes 2000 obyvatel. Celkově však na Špicberkách nežije více než 2700 lidí, takže většina obývá právě tohle město. Špicberky jsou domovem ledních medvědů. Těch tu pobývá více než lidské populace. Není to však jediná podivnost této oblasti. Špicberky jsou známé svými zvláštními zákazy. Například zde nemůžete chovat kočku, a to kvůli chráněným populacím arktických ptáků, pro které by kočka představovala nebezpečí. I když si to často neuvědomujeme, roztomilá kočička je také šelma a na nějakém ptáčkovi by si určitě ráda pochutnala. I další zákaz vás jistě překvapí. Na Špicberkách se nikdo nesmí narodit. Těhotné ženy musí pár týdnů před porodem cestovat na pevninu, do Norska nebo do Ruska a porodit tam. Území Špicberk totiž sice spravuje norská vláda, ale není bráno jako oblast patřící k nějakému státu. Takže dítě, které by se tu narodilo, by nemělo občanství. Také se zde nesmí nikdo pohřbívat. Špicberky totiž tvoří trvale zmrzlá půda a mrtvá těla se v ní nerozkládají a mohou se v nich uchovávat různé nemoci. Neboštíci nebo vážně nemocní jsou tedy také převáženi na pevninu. I přes zákazy jsou ale Špicberky arktickým rájem a navštívit je musí být krásné. Divoká zvířata zde můžete pozorovat zblízka, protože se nebojí lidí. Holky a kluci, pokud chcete o podivných zákazech na Špicberkách někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Bylo moře a mělo zelenou barvu. Po tom zeleném moři plula plachetnice. Jmenovala se Dobrodružství. Na palubě plachetnice se plavilo 12 námořníků, jeden plavčík, kuchař, kormidelník a kapitán. Když byl kapitán ještě mladý a vousy mu teprve začínaly růst, zatoužil po moři. Otec s ním šel do přístavu. Chvíli postáli na molu a obdivovali se lodím. A pak otec řekl synovi...
1: Hleď, synu, abys viděl.
2: A co mám vidět, tatínku?
1: Všechno, na čem ti oči spočinou. Nic na světě není takové, aby to nezasloužilo podívání. Hlavně se nauč dívat na dobré lidi. Ale před špatnými oči nepřivírej, jako je nesmíš zavírat před rozbouřeným mořem.
2: Budu si to pamatovat, tatínku.
1: Dobrá rada se těžko pamatuje mladému člověku, ale věřím ti, poněvadž jsi můj syn. Nemohu ti dát na cestu nic víc, nežli námořnický dalekohled.
2: Děkuju, tatínku. Budu ho dobře opatrovat.
1: Na jednom konci je úzký, na druhém široký. Když se podíváš tím úzkým koncem, všechno před tebou se ti přiblíží na dosah.
2: Budu se tím úzkým koncem dívat na dobré lidi.
1: Když se podíváš tím širokým koncem, všechno se ti vzdálí tak daleko, že tam kamenem nedohodíš.
2: Tím širokým koncem se budu dívat na ty špatné lidi, tatínku.
1: Jen abys ty špatné od dobrých vždycky dokázal rozlišit. Už jsi vybral loď, na které popluješ?
2: Vybral, tatínku. Chci plout tam na té plachetnici, která má na boku přídě napsáno Dobrodružství.
0: Ani kormidelník se nenarodil kormidelníkem. Jeho zavedl před mnoha lety tatínek do přístavu, aby mu pomohl vybrat loď, na které by se chtěl plavit po 7 mořích. A bylo to v ten den, kdy vyplouval i kapitán.
3: Teď budeš námořníkem, synu. Hleď tedy, abys viděl.
4: A co mám vidět, otče?
3: Hleď, abys byl dobrým námořníkem, protože jenom to, co je dobré, má na světě svou cenu.
4: Nikdy na to nezapomenu.
3: Na cestu do života ti mohu dát jenom tuhle starodávnou límku. Opatruj ji jako oko v hlavě, synu. Už dět mého děda ji řezal a zakuřoval.
4: Jestliže mi spadne při bouři do moře, skočím za ní, otče.
3: Nic jiného pro tebe nemám. Ale za to jsem tě naučil takové množství písniček, že je nevyspíváš do soudného dne.
4: Když mi bude smutno, budu zpívat ty veselé.
3: A jestliže tě z radosti a z přemíry štěstí píchne u srdce, zpívej ty tesklivější. Už jsi vybral loď, na které bys chtěl vyplout?
4: Vybral, otče. Vidíš? Plachetnici Dobrodružství. Požádám jejího kapitána, aby mě vzal na loď jako plavčíka.
3: Šťastnou plavbu všemi moři, synu.
0: A tak plavčíci velryba a rybička vypluli poprvé na moře na plachetnici Dobrodružství. A plaví se spolu do dnešního dne. Jenomže někdejšímu plavčíkovi rybičkovi už nikdo neříká plavčíku, ale kormidelníku rybičko, a z plavčíka velryby se stal kapitán velryba. Teď je na palubě jiný plavčík, který touží stát se kapitánem či kormidelníkem, ale zatím má ze všech 12 námořníků práci nejméně námořnickou. Zatímco námořníci šplhají za bezvětří i při vichřici na lodní stěžně, rvou se s plachtovým, plavčík drne palubu, poklizí v kajutách a pomáhá v kuchyni. A přesto, že mu ta nenámořnická práce příliš nevoní, stále si zpívá. A nejraději tuhletu.
5: Moře je spousta mokré vody, v té mokré vodě je spousta ryb. jsou zlaté, hladké, hrbolaté, baňaté, štíhlé, tlusté jak hřib. V moři si chodí chobotnice, co mají 8 chobotů. Ojej, to jsou parádnice, koupou se denně. A já v sobotu.
6: Kam pak ses tak zadíval, plavčíku?
4: Vidíte to hejno tučňáků, vrchní kuchaři? Vždyť oni chodí zpříma jako lidi.
6: Chodí zpříma a dovedou plavat. Jestli pak umíš ty plavat?
4: Plavat? Já, no...
6: Zkrátka neumíš. Tak jako neumíš škrábat brambory. Co pak si to za námořníka, když neumíš plavat ani škrábat brambory?
4: A nemohl byste mě to naučit?
6: Budeď, že naučím. Půjde mi bramboru a škrabku.
4: Ale já myslel, abyste mě naučil plavat.
6: A to tě naučí některý z námořníků. Podej mi škrabku a dávej dobrý pozor, aby ses tu důležitou práci co nejlíp naučil. Dáváš pozor?
4: Dávám.
6: Šmik, šmik. Vidíš? A brambora je na 2 šmiky oškrábaná. Tak, teď to zkus ty.
4: Šmik, šmik.
6: A brambora je na 2 šmiky, vejpůl. Ještě, že jsi neuřízl prst.
4: Asi jsem se nepozorně díval. Ukažte mi to ještě jednou.
6: Tak ještě jednou. Šmik, šmik.
4: No ne, jak vy to pěkně dovedete. Já se nestačím ani koukat.
6: Poněvadž se koukáš, kde co lítá. Tak ještě jednou. Šmik, šmik.
4: Pokaždé na 2 šmiky.
6: Dám za to krk, že bramboru zase přepůlíš. Zkus to.
4: Šmik, šmik.
6: A zase jevej půl. Ty bys na jedno oškrávání potřeboval nejmín 20 šmiků.
4: Kdybych si oči vykoukal, tu vaši šikovnost snad nikdy neodkoukal.
6: Škrábat brambory, to je to největší námořnické umění. Na to musí být cit a hlavně láska k bramborám.
4: Tak mi to, prosím vás, ukažte ještě jednou.
0: A tak to šlo den ze dne. Plavčík koukal, koukal, vrchní kuchař škrábal, dokud všechny brambory neoškrábal. Ještě, že o tom plavčíkově chytráctví nevěděl kapitán. Ale ten měl jiné starosti. Stál zachmuřeně na kapitánském můstku a pozoroval oblohu. Nelíbily se mu tmavé mráčky nad obzorem, které se minutu po minutě zvětšovaly, až zakryly slunce a spustil se líhák. A pršelo den a 2 dny, týden a 2 týdny. 21. dne se na obzoru ukázaly špičky stromů. Mužstvo zajásalo.
7: Země! Země na obzoru!
0: Byl to zelený ostrov, na kterém až dosud královala spokojenost a snášenlivost, od pramenů nevyháněl silný slabého, slunce i stíny stromů patřili všem. A teď z toho zeleného ostrova vykukovali z moře jen ty špičky nejvyšších stromů. 20denní liák ostrov zatopil.
8: To je náramně podivné, kapitáne. Jako by ty stromy rostly rovnou z vody.
9: To má na svědomí ten liák. Zatopil ostrov, sakum, prásk, se vším všudy.
8: Tohle je víc vody, než bylo kdy na Vltavě a na Labi dohromady.
9: No, klidně k tomu přidejte Sázavu, Beronku a Botič.
8: Tolik vody. Tolik vody.
7: Tolik vody.
8: Mohl bych se podívat vaším dalekohledem, kapitáne.
9: Ale opatrně, kormidelníku, nedržíte v rukou kotvu. Díváte se nějak dlouho, kormidelníku. Co pak to vidíte?
8: No tohle...
9: Nedržte tak hlavou, ať nepustíte dalekohled do vody. Co vidíte, že já to neviděl?
8: Vidím, kapitáne, že se na jednom stromě krčí 2 opice. Dal bych za to tenhle dalekohled, kdybych slyšel, co si povídají.
9: Když už chcete někomu něco dávat, kormidelníku, dejte mu svou dýmku. Dalekohled mi hned vraťte. U všech morských červů jsou to opice.
8: Jestli je nezachráníme, utopí se.
6: Brr, zachraňovat opice, když je voda tak studená.
10: A ještě k tomu mokrá. Proč někdo nevynalezne suchou vodu?
6: Cože? Povídáš, vynalez suchou vodu? To není od tebe špatný nápad, plavčíku.
9: Tak se pokuste suchou vodu vynalézt, no, abyste nemuseli utírat nádoby. Co s těmi opicemi, kormidelníku?
8: No, radím, kapitáne, abyste dal rozkaz zachránit je.
9: Nejzkušenější muž na palubě jste vy, kormidelníku. Zachraňte opice.
0: Kormidelník Rybička se jedním skokem ocitl v záchranném člunu. Námořníci ho obratně spustili na hladinu a kormidelník se opřel do vesel. Člun letěl po hladině, jako by ho hnal uragán. Ještě štěstí, že na moři nejsou křižovatky a červená světla, nebo dokonce železniční závory. A tak dříve, než by zručný námořník nauzlil na laně 5 námořnických uzlů, kormidelník přistál pod stromem, na kterém se chvěli o život 2 opice. Rozpřáhl náruč a tomu opice porozuměli. Jedna hubky, druhá hubky a v příštím okamžiku spočinuli kormidelníkovi na klíně.
7: Hurá!
0: A kormidelník byl náramně pyšný.

0: to v životě chodí, nedá se nic dělat. Musíme o dům dál.
1: Pohádkové poklady.
2: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
2: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
2: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

naší čtvrti. Jezevčíci po tři chrty vydali se spontánně na náměstí fontáně. Koná se tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam psí divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl, šlechtic, který zchudl. Pokr, hráč, co hraje pokr. Fousek, má tam vtipný kousek. Čokl, rytíř, který zmokl.

Sandra. Я Эльштейн Гермоутий.

0: k svátku dnešnímu?
1: Kde pak byli přibližně? Severně či jižně? Stařenka šedivá, kde pak asi přebývá?
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo.

Mensch, sah du domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: a kluci, ahoj Jani, vítejte v dnešní pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušoune. Dneska je krásný den. Ušounku, všiml jsi, kolik je na nebi barviček?
0: Jo, všiml jsem si. Jsou tam mraky a barvy taky. Protože tamhle je bílý mráček, šedivý obláček, tamhle je skoro černý mrak a na druhé straně je úplně modré nebe. Je, to je ale pěkných barviček.
1: No vidíš, a to jsou tamhle ještě černí ptáčkové a taky na nás prokukuje žluté sluníčko. A ještě se to trošku barví i do červena.
0: Je, Jani, já mám nápad.
1: Povídej, a doufám, že to nebude nějaká kulišárna.
0: Ani kulišárna, jo? Ne, vždyť tady ve školce je krásné teplíčko a já nemám na hlavě kulicha, tak jaká pak kulišárna?
1: Ale to se jen tak říká, ty kulíšku, jakože vymyslíš nějakou blbinku, víš? Nějaký bláznivý nápad, protože tě znám.
0: Náhodou, já mám samé úžasné nápady a tenhle ten je úplně nejúžasnější. Budeme si povídat o barvičkách.
1: No.
0: No, mohli bychom vymýšlet, co má jakou barvu. Jakou barvu máte nejradši vy, holky a kluci?
1: Co?
0: No?
1: Cože? Je, kamarádi, slyším, jak všichni voláte. Co? Cože? Modrou, růžovou, bílou, červenou,
0: fialovou,
1: žlutou,
0: no jo,
1: zelenou, oranžovou. Je, koukám, že máte rádi všechny barvičky, to je dobře. A kterou barvu máš nejradši ty, Ušounku?
0: Jani, já mám rád všechny barvy, které najdu na svých ušiskách.
1: Takže poznáš je všechny?
0: No jasně, já umím pojmenovat všechny barvy. Už se dívám do zrcadla, tak pozor, na mých ušiskách je zelená, červená, růžová, tmavě modrá, světle modrá, oranžová a žlutá. A taky jsou tam černé kroužky. Jo, i černá je přece barva, že jo?
1: No jasně, i černá je barva a hezká. A víš co, my si teďka pustíme písničku, která se jmenuje Černá a pak si řekneme o barevných zvířátkách.
0: No jasně, to je super nápad, to už se těším, ale teď si pořádně zatancujeme.

směrem od rovníka. Kytara drnčit, trumpeta nažíkat. Mě moc baví hrát. Pravá černá muzika. Žádný trik.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které dneska máme spoustu barviček.
0: A já mám pro tebe úkol, kamaráde.
1: No?
0: A taky pro vás, holky a kluci, taky.
1: No tak honem, honem, jsem celý nedočkavý, až se mi třese anténa.
0: Tak jo, já řeknu barvu a ty vyjmenuješ co nejvíc zvířátek, o kterých víš, že tuhle barvu mají na těle, jo?
1: No jo, jasně, jasně, tak už začni.
0: Zelená.
1: Jo, no to je brnkačka, že jo, holky a kluci? Zelených zvířátek znám spoustu, takže třeba skok. Ropucha, rosnička, nebo taky třeba zelený krokodýl, a nebo zelený papoušek.
0: Výborně, výborně.
1: Je, počkej, luční koník a kobylka zelená.
0: Skvěle.
1: No, počkat, tak co bych ještě, jo, pozor, had může být zelený.
0: Výborně.
1: No, teda.
0: A co ještě?
1: Co bych tak ještě si vzpomněl za zelené zvíře? No, takhle. Možná trošku kudlanka nábožná.
0: To by taky šlo.
1: No.
0: Cha.
1: Chameleon.
0: No.
1: Ten se zazelená, když se mu chce. Nebo taky želva.
0: Výborně.
1: No, zeleně je tady spousta. A víš, proč je těch zelených zvířátek hodně?
0: To netuším.
1: No, protože je všude spousta zeleného listí a trávy a ta zvířátka se maskujou.
0: Aby je nikdo nenašel.
1: No právě. A chameleon, ten se schová třeba i někde, kde je jenom žluto, nebo kde jsou šedivé kameny, protože on změní tu barvu na okolí, které je kolem něj.
0: Takže když by kolem něho byl ušoun, tak bude chameleon vypadat jako ušoun.
1: No, skoro ho ode mě nerozeznáš.
0: Tak, vrátíme se k té zelené. Co je ještě zelené?
1: Zelené jsem já, když mám strach, tak zezelenám.
0: No, to taky.
1: No, počkat, tak třeba kočka.
0: Ale prosím tě, kočka, že je zelená, ty.
1: No jasně, přece kočka, co má zelená očka.
0: Na mou duši, vždyť máš pravdu. A já myslela, že si ze mě děláš legraci. Tak vidíte to, kamarádi, Ušoun si všiml i takové maličkosti, že kočka má zelená očka. Tak za to si musíme určitě dát nějakou pěknou písničku, třeba o těch kočičích očích.
1: Jo. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušou novou pohádkovou školku, ve které si dneska probíráme barvičky. Zatím tu máme zelenou. A já dám Janě hádanku. No, co pak to právě teď jím? No, Jani, má to zelenou barvu.
1: Jejda, co by to tak mohlo být? Holky a kluci, tak co všechno může být zelené a je to k jídlu? Teď mě napadá okurka, avokádo, salát, kiwi, hruška, jablíčko, cuketa, mořské řasy, brokolice, špenát,
0: Jani,
1: nebo kapusta.
0: Děda, ty jsi chytrá, to jsem nevěděl, že je toho tolik zeleného k jídlu.
1: No, no, tak už mi prozraď, co to jíš.
0: No, myslím, že mě asi nepochválíš.
1: Proč pak?
0: No, protože já mám v puse zelený bonbon.
1: Yeah, ty ušou neušatá. Ze všech zdravých věcí, co mají zelenou barvu, jsi vybral zelený bonbon.
0: No jo, však taky říkám, že mě asi nepochválíš. Ale náhodou, když si dám jeden jediný bonbon, pak si vyčistím zubiska, tak to určitě nevadí. Jenom jich nesmím sníst celý pytlík, že jo? No, jako včera. Ale to mě potom trošku bolelo bříško. Ale víš co, Jani? Pojď si zaspívat nějakou zelenou písničku.
1: Zelenou písničku? Tak to teda marně přemýšlím, jestli nějakou znám.
0: No,
1: a
0: no,
1: neznám.
0: Znám? No.
1: Jo,
0: no.
1: Už to mám. No. Travička zelená.
0: Konečně tě to napadlo, Jani. Už jsem se bál, že na tuhle písničku si úplně zapomněla. Ušou novo zpívání.
1: Pojď si to zkusit se mnou.

0: syna. Je, no tak ještě jednou, Jani, a pořádně a jenom ty sama.
1: Tak dobře, ať se to kamarádi taky naučí. Trabička zelená, to je moje potěšení. Trabička zelená, to je moje peřina. Když si smyslím, na ní sednu, když si smyslím, na ní lehnu. Trabička zelená, to je moje peřina.
0: No to byla krása, jo, jo, jo, jo, jo.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si dneska povídáme o barvičkách.
0: Ale zatím jsme tady zůstali u zelené, protože už jsme si povídali o tom, která zvířátka jsou zelená nebo mají něco zeleného, to jsem říkal já. Jana zase měla uhodnout, co zeleného jsem snědl, hádala a hádala, a protože neuhodla, tak jsem jí prozradil, že to byl zelený bonbon.
1: No jo, ze všech zelených dobrod si vybral tu nejsladší.
0: Ale Jani, já mám nápad. Teď bychom si mohli vzít zelenou pastelku, vlastně klidně všechny pastelky, a něco si namalovat. Co říkáš?
1: To je nápad, výborně. Dobře, tak si namalujeme zelenou trávu, kytičky a zelený strom, ale u toho bychom si mohli
0: pustit pohádku, co?
1: Jo,
0: no
1: jo,
0: jasně,
1: jo.
0: Já bych pro samou zelenou úplně zapomněl na pohádku. Tak honem sem s ní. Ušounova pohádka.
2: Ztracený den. Nebylo úplně krásně, ale nebylo zase tak zamračeno, aby to byl důvod k mračení.
3: Pane, smím se zeptat, co hledáte?
4: Včerejší den. Neviděl jsi ho někde?
3: A jak vypadal?
4: Překrásnej, slunečnej.
3: Tak ten jsem viděl, u řeky. Byl jsem tam na rybách.
4: To není možný. Tenhle byl tady, seděl jsem na tomhle kameni, tady u toho dubu. To si nemůžu splést. Poznám to i podle kopce naproti. Kroužili nad ním poštolky.
3: No, poštolky jsem neviděl.
4: Tak to nebyl on. To si viděl nějaký jiný den. Škoda. Doufal jsem, že ho tu najdu. Bylo v něm tak příjemně. Teď je ztracený. No nic. Tak ahoj.
3: Počkejte. Můžete mi prozradit, kam jdete?
4: Hledat zítřek. Ten třeba bude lepší.
3: Jak lepší?
4: Jo, to nemůžu vědět, když jsem ho ještě nenašel.
3: Aha, no to asi máte pravdu. A nevadilo by vám, kdybych šel s vámi?
4: Jen pojď.
2: Hádejte, který den ti dva ztratili? Volat můžete... Haló, tady Rádio Junior. Otázka zní, který den ti dva ztratili?
5: To je přece jasný, ten dnešní.
2: Ano, je to tak. Ten dnešní.
6: Rádio Junior. Na světě je krásně.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si povídáme o barvách a dneska hlavně o zelené. A my jsme dneska ještě nehádali.
0: Ušounova hádanka. Jani, tady něco syčí a já bych řekl, že to se sem ta naše dnešní hádanka úplně připlazila. No, tak co? Je to přece jednoduché, holky a kluci, řekneme to všichni najednou. 3, 2, 1, had. Je to had.
1: Výborně, to jste to uhodli, správně, je to had. A teď tady bude chyták, tak? Co je tohle?
0: Co to je, co to je? No to mi nedá pokoje, no tak to nevím. Syčí to trošku jako had, ale had to není.
1: No, protože to je vážně chyták tohle. To totiž není žádné zvíře, žádný živočich, ale hadice.
0: Hadice?
1: No, zahradní hadice na zalévání.
0: Jo, tak. No to je docela vtipné. Had a hadice. Jeden je živočich a jedno je věc. No a přitom to zní skoro stejně, jako kdyby hadice byla holka od hada.
1: No jo, ale není. Hadice jenom vypadá jako had, proto jí tak lidé začali říkat. Ale pozor, do třetice tu mám ještě jednu hádanku. Co to je?
0: No co to je? Tak tohle už zase poznáme, že jo, kamarádi? A řekněme to pěkně, hezky, společně najednou. Tak pozor. 3, 2, 1. Žába. Žabička to je.
1: Výborně. Je. A chceš ještě jeden tajemný zvuk?
0: No to rozhodně. Já totiž strašně rád hádám. A holky a kluci určitě taky.
1: Tak dobře, tady to je.
0: Juhu, no to znám, to je přece, holky a kluci, to je co? Ano, správně, papoušek je.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a my si v ní povídáme o barvách, i když dneska jssme tu celý zelení.
1: Jani, tak co kdybychom si zkusili, plazit se jako nějaký had?
0: To by šlo, a nebo víš, co bude ještě jednodušší?
1: No.
0: Budeme se plazit jako ještěrka.
1: No, ta má nožičky, my se můžeme odrážet.
0: No, jo.
1: No to nám půjde.
0: Kamarádi, lehneme si na zem, pěkně roztáhneme ruce a nohy. Skrčíme je a zkusíme si takhle lézt jako ještěrka.
1: Jo.
0: Je to Deušoune,
1: no,
0: krásně.
1: No já se plazím, já jsem skoro ještěr.
0: No.
1: Jo.
0: Tak, a ještě kousek, teď se otočíme.
1: Jani.
0: A ještě se kousek plást, ještě kousek vydrž. No.
1: Já už jsem z toho celý unavený.
0: Jo.
1: Já si radši sednu a budu sedět jako ten zelený panáček, jestli pak víš, který.
0: Zelený panáček?
1: No,
0: netuším.
1: No, pozor. Zelené šaty, bodky rudé. No, co to je? No přece vodník.
0: No.
1: Pan vodník je taky celý zelený a jenom sedí na vrbě a hlídá si svůj rybníček. No, tak já tady budu takhle sedět a když nemám rybníček, tak budu aspoň hlídat tebe.
0: Ty jsi zlato, Ušounku, ale teď mě napadlo, protože za chvilku budeme končit. Mohli bychom dát holkám a klukům za úkol namalovat vodníka u rybníka. Krásně zeleného pana vodníka z pohádky.
1: No jasně. A nebo nějaká zelená zvířátka.
0: Kamarádi, namalujte nám obrázek, na kterém je co nejvíc zelených věcí.
1: A to by taky mohli namalovat Ušouna, jako teda mě. Když jsem buď měl strach, anebo jsem jednou jel autobusem a bylo mi špatně. A to jsem byl taky celý zelený, protože se mi chtělo
0: To stačí. No. Však holky a kluci vědí, že když je člověku špatně, tak je taky tak trošku zelený, ale rozebírat to nemusíme.
1: No, to máš teda vlastně pravdu. No tak, holky a kluci, namalujte nám spoustu zelených věcí.
0: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
1: A někomu z vás pošleme dáreček.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a nezapomeňte, že komu se nelení, tomu se zelení.
1: Jo, jakože kdo není líný a hodně maluje, tak bude mít spoustu zelených obrázků. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme krásnou písničku, pohádkovou. Tak ahoj!
1: Ahoj!

ženou cévu a nervový tik.

místo pro dva, prosím, jedno místo pro dva. Jen si sedněte. Jak vidíte, kavalíři ještě nevymřeli. Vážení cestující, jestli jsme všichni, tak můžeme vyrazit. A pozor!

0: Máme pro vás skvělou zprávu.
1: Jo, jakou?
0: Rádio Junior vysílá 1. července ve 20 hodin pohádku Pipi dlouhá punčocha.
1: Pipi? Počkej, to je ta pihatá holka, co má dva rezavé copy a bydlí sama ve vile vilekule jenom s koněm a opicí?
0: Jo, to je ona, moje oblíbená pohádková postava. Pipi má taky velikou sílu, klidně by tě zvedla nad hlavu.
1: Tak to bych teda nerad. Ale za to si rád poslechnu, jak se bude hrát na píditele.
0: Já taky. Na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas bude Pipi od 1. července po dobu 56 dní. Jupí!

0: Ševčíkem.
1: Ahoj všichni, vítejte na Expedici Sever. Tentokrát se budeme bavit o Norsku s podtitulem Nejmísta. A tak společně objevíme třeba nejkrásnější fjord, nejzáhadnější místo celého Norska nebo nejromantičtější vesničku. Výlet si uděláme třeba i na místo, odkud je nejlépe vidět polární záře, nebo zavítáme i na místa, která by vás snad ani nenapadlo, že existují, jako třeba obří archiv rostlin. No, snad nám to pomůže, abychom se takhle v létě trošičku ochladili. Přeju fajn poslech a pojďme na to.

0: di fare. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Celý první prázdninový týden se ponese v tématu Norska a tak nám nejdřív pár rychlých zajímavostí o této zemi prozradí Karolína Lašáková.
2: Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. To je hlavní norské heslo. A ono to dává smysl. Počasí tam umí být pořádně drsné a proto je fajn se dobře obléct. Norsko je země fjordů, které tam před tisíci lety vytvořily obrovské ledovce. Norové svou přírodu milují a snaží se ji chránit. Dokonce i při výběru aut myslí na životní prostředí. Víte, že asi 90% nově prodaných aut tam jezdí na elektřinu? A u dopravy ještě zůstaneme. Norové jsou mistři světa v tunelování. Mají totiž nejdelší silniční tunel na světě, zvaný Lærdalský. Měří skoro 25 kilometrů. Aby řidiči cestou neusnuli, je na některých úsecích osvětlený modrým světlem. Takže vlastně připomíná ledovou jeskyni. A teď jedna zajímavost. V létě si v Norsku můžete užívat sluníčko i o půlnoci. Slunce tam totiž několik měsíců vůbec nezapadá. A v zimě je to přesně naopak. Nastává polární noc. Tu ale často prosvítí barevná polární záře. Možná vám bude Norsko povědomé ještě z jiného důvodu. Právě norskou krajinou se inspirovali tvůrci filmu Ledové království a podle místních pověstí tam v horách a lesích dodnes žijí trolové, kteří prý nosí štěstí. Pro Radio Junior Karolína Lašáková.

Na úvod zvolíme dneska příběh o tom asi nejznámějším a rozhodně největším norském městě, tedy o hlavním městě, které se jmenuje Oslo. A zamíříme si to do historie, protože asi málo které město se rodilo tak těžce, jako právě tohle. Založení Osla doprovází fascinující příběh o krutém vikingském králi Haraldovi III., který byl rozeným válečníkem, bojoval jako žoldnéř a toužil pomoci, však se taky dočkal. Stal se norským králem, uvědomil se ovšem, že zemi nemůže vládnout z tehdejšího hlavního města Trondheimu, které leželo příliš daleko na severu. A tak se vydal hledat. Při plavbě po jižním pobřeží spatřil úrodnou rovinu na řece Alna a jako zkušený strateg okamžitě kolíkoval a říkal: hele chlapi, tamhle je fjord, ten chrání lodě před bouřemi z otevřeného moře. To místo je ideální, protože to máme blízko do Dánska a Švédska na obchodování a navíc tady v okolí jsou kopce, které nabízejí skvělý přehled o blížících se nepřátelích. No a tak tam nechal postavit první domečky a taky kostel a město dostalo název Oslo. Jenomže byl tam jeden problém. Původní vikingské město bylo celé z dřevěných srubů, což se jim nejednou nevyplatilo. To nejhorší přišlo v srpnu roku 1624, kdy vypukl požár, který se kvůli silnému větru úplně vymkl kontrole. Celé město hořelo nepřetržitě 3 dny a 3 noci a proměnilo se v hromadu popela. Oslo tak v roce 1624 prakticky úplně přestalo existovat. Jenže do příběhu tehdy vstoupil další významný člověk. Tentokrát to byl tehdejší dánsko-norský král Kristián IV., který chtěl město obnovit. Zakázal občanům postavit domy na stejném místě. Vzal mapu a ukázal na druhou stranu zálivu a říkal: tam stavějte. No a nařídil hlavně to, že nové město musí mít široké ulice a domy se smí stavět pouze z cihel nebo kamene, aby se to už nikdy neopakovalo. Město pak přejmenoval po sobě tedy na Kristiánia. Původní místo mimochodem, to teda, které postavil král Harald a kde stálo to původní Oslo, které vyhořelo, tak to bylo místo staletí opuštěné. Dneska je tam ale čtvrť Gamle Oslo, takže je to jaksi znova obnovené. A teprve v roce 1925 se město oficiálně vrátilo ke svému původnímu vikingskému názvu Oslo. Dneska největší město Norska to zkrátka vůbec nemělo jednoduché a klidně se mohlo stát, že vůbec nemuselo vzniknout. Lépe řečeno, že nemuselo být vůbec po tom velkém požáru obnoveno. Naštěstí se tak stalo a dneska je kulturním, ale i politickým centrem.

Na výletě po Norsku dneska zavítáme na opravdu nejrozmanitější místa. A skoro bych se s vámi vsadil, že o tomhle jste nikdy neslyšeli. Dalo by se nazvat jako nejpřekvapivější místo této země. Součástí Norska jsou ostroví Špicberky, Norové tomu mimochodem říkají Svalbard, a jde o místo, které je z 60% pokryté ledem nebo sněhem a je poměrně odlehlé od zbytku světa. Však tam taky žije jenom asi 2,5 tisíce obyvatel a velikostí jde přitom o území jen trochu menší než celá Česká republika. Právě kvůli té speciální poloze a podmínkám, které tam panují, vzniklo na Špicberkách něco unikátního. Jmenuje se to Špicberské globální úložiště semen. Otevřeno bylo oficiálně v roce 2008. A o co teda vlastně jde? No je to svého druhu archiv. Nikoli písemností nebo třeba zvukových nahrávek, jako máme u nás v Českém rozhlase, ale vlastně archiv rostlin. V obřích ledových halách jsou tam uchovávána semena zmražena na teplotu asi minus 10 až minus 20 stupňů Celsia, což by mělo zajistit jejich perfektní stav nejméně po stovky let. Počítá se s uložením a s maximální kapacitou 2,25 miliardy semen. Aktuálně je tam jenom něco přes 1 200 000 vzorků. Jinými slovy, zhruba v 6 tisících druzích rostlin. K čemu to je? No, tohle zvláštní místo vzniklo jako jakási pojistka pro zachování různých plodin. Představte si, že by nastala nějaká globální katastrofa, obrovská válka, nebo se šířila nějaká šílená nemoc, či nastala nějaká přírodní pohroma. Špicberské globální úložiště semen zkrátka zajišťuje, že klíčové plodiny lidstva nevyhynou a bude možné je v budoucnu znovu vypěstovat. A není náhoda, že takový archiv je právě na Špicberkách. Nehrozí tam totiž žádné nebezpečí zemětřesení, nadmořská výčka zajišťuje, že úložiště nebude zatopeno a nikdy by všechen sníh na pólech roztál a především je tam opravdu stabilní teplota kolem minus 3 stupňů Celsia. A abychom byli teda úplně úplní, tak v sousedství tohle úložiště vyrostl i arktický světový archiv. Jehož smyslem je podobným způsobem uchovávat data pro případ nějaké pohromy. Opět, kdyby nastala nějaká globální katastrofa, tak uchovávají návody na vytvoření celé řady klíčových IT technologií, od základních operačních systémů až po třeba vytvoření umělé inteligence. Tak i taková místa najdeme v Norsku.

V Norsku je opravdu celá řada míst, která jsou něčím zajímavá. Teď ale nepůjdeme po přírodních krásách, ale najdeme to vůbec nejzáhadnější místo v celém Norsku. Rozhodně zaujme všechny z vás, kteří máte rádi takovéto tajemno a nevysvětlitelné úkazy. Nad norským údolím Hesdalen se čas od času objevují nevysvětlitelné světelné jevy. Viděl jsem video a jsou to takové barevné koule, někdy zelené, jindy červené, modré, bílé, někdy blikají, někdy se pohybují, někdy zase mizí, někdy se objevují za denního světla, jindy v noci. A zajímavé je, že někdy jsou na obloze celé dlouhé hodiny. V některých případech jsou dokonce tak jasná ta světla, že dokáží osvětlit i celé údolí. Takhle, rozhodně to není žádná novinka. Lidé si toho začali všímat už někdy na přelomu 19. a 20. století. Jinými slovy, jsou to minimálně vyšší desítky let, co se o tom ví a mluví. V 80. letech minulého století se objevovala ta světla i 20krát za týden. Dneska se barevné úkazy objevují zhruba 10krát a 20krát za rok. Ten fenomén přirozeně láká nejrůznější záhadology a ufology, tím mají pochopitelně jasno, jde o mimozemšťany. Jenomže záhadu zkoumají i vědci, a to zcela seriózně. A proto v údolí Hesdalen postavili měřící stanice, která od roku 1998 sbírá o těchto úkazech nejrůznější data. Říká se tomu systém AMS a funguje nepřetržitě, je vybaven celou řadou přístrojů, včetně kamer, rádiových přijímačů, magnetometrů a dalších senzorů, jako třeba pro snímání teploty a vlhkosti. Jenomže věda ani po letech nemá uspokojivé vysvětlení tohoto jevu. Existuje nicméně nejméně 6 teorií o tom, proč se ta světla tam objevují. Jedna z teorií říká, že světla má na svědomí ionizace, další teorie říká, že jde o spojitost s napětím, náboji a elektřinou, další hypotéza říká, že světla vznikají působením plynů a pevných látek, další teorie, která je poměrně odvážná, ta zase říká, že jsou tam ložiska uranu, přičemž radioaktivní rozpad těchto prvků vede ke vzniku radonu a ten svítí. No, zkrátka těch teorií o vzniku hesdalenských světel je opravdu mnoho, drtivou většinu z nich prostě jako laikové vůbec nedokážeme pochopit. A sami vědci občas přiznávají, že tak trochu vaří z vody. A možná, že ani jedna ta teorie není pravdivá. Zkrátka na této záhadě údolí Hesdalen je nejděsivější to, že po desítkách let výzkumu vlastně nikdo neví. Jo a mimochodem ještě jedna perlička. V samotné vesnici Hesdalen žije jenom 150 lidí. Což upřímně, za mě to celé záhadě přidává ještě na lákavosti, protože takovýto místní, ti by vám o tom řekli víc. Co vy na to?

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.
2: V dnešním výletu do Norska se samozřejmě musíme podívat také na něco, co k Norsku patří naprosto neodmyslitelně a kvůli čemu tam jezdí i spousta turistů. A to jsou fjordy. Tohle slovíčko jste možná už někdy někde slyšeli, pojďme si ho ale pořádně vysvětlit. Fjord je vlastně mořský záliv. To znamená, že ta mořská voda významně vybíhá do pevniny. Vlastně tvoří takové účko směrem do vnitrozemí, jestli si to dokážete představit. Ale zároveň fjord je lemovaný vysokými, strmými skalními stěnami, takže to vypadá opravdu magicky. A jak celá tahle paráda vznikla? No, během dob ledových se mohutné ledovce posunovaly z hor směrem k moři. No, protože byly obrovsky těžké, tak tou vahou drtily horniny pod sebou a vyhlubovaly do země díru. No a jakmile se ty ledovce dostaly až k moři, tak roztály a to údolí zaplavily. Fjordy jsou tedy typické pro oblasti s výskytem historického zalednění, jako je tedy Norsko, ale třeba i Grónsko, Kanada, Chile, Nový Zéland nebo Aljaška. Co se týče Norska, tak jejich pobřeží je v podstatě tvořeno stovkami až tisíci fjordů různé velikosti. A díky tomu je norské pobřeží dlouhé přes 100 000 kilometrů. Jenom pro vaši představu, třeba Kanada, která má nejdelší pobřeží na světě, tak to pobřeží má zhruba 2,5x větší než to norské. Ale Kanada je 620x větší zemí než Norsko a přitom to pobřeží je jenom 2,5x větší. No zkrátka to samo o sobě celkem dobře vytváří představu o tom, jak členité to norské pobřeží vlastně je. A možná ještě jeden příměr si dovolím. Kdybyste vzali celou délku toho pobřeží a narovnali je okolo země, tak by pobřeží Norska obkroužilo naši planetu celkem 2,5x. No a pokud byste hledali ten nejkrásnější nebo možná i nejnavštěvovanější norský fjord, tak byste určitě našli místo zvané Geiranger Fjord. To je fjord dlouhý 15 kilometrů, od roku 2005 je zapsán na seznamu UNESCO a to díky své dechberoucí přírodě, strmým skalním stěnám a kaskádovým vodopádům. Tím nejznámějším je vodopád Sedm sester. Vypráví se tam legenda o sedmi sestrách zamilovaných do jednoho muže a on si prý nedokázal rozhodnout, kterou z nich si vlastně vybrat. V každém případě celý ten vodopád tvoří sedm oddělených proudů, padajících z výšky až 250 metrů přímo do vody. Opět malé srovnání, nedá mi to. Nejvyšší budova v Česku, AZ Tauro v Brně, tak má 116 metrů, takže kdybyste tuhle budovu postavili na sebe dvakrát a ještě k tomu pár desítek metrů přidali, tak z takové výšky padá ta voda na vodopádu 700 sester. No prostě musí to být uchvatná podívaná. Pokud by existovala soutěž o nejuchvatnější místo na světě, tak Geiranger Fjord by byl určitě horkým kandidátem.

V rámci naší norské expedice vás zavedu také na místo, které by se dalo označit za nejpohádkovější, nejromantičtější a možná i nejsladší místo Norska. Jde o světoznámé norské souostroví Lofoty, které je tvořeno se skupením 80 ostrovů. Ty jsou mezi sebou propojeny sítí silnic a tunelů. A právě tohle místo bývá označováno za nejúchvatnější místo celé Skandinávie. Kombinuje totiž takové ty dramatické horské štíty, tyčící se přímo z oceánu, Tyrkysové moře s bílými plážemi a ikonické červené rybářské vesničky. Najdete zde třeba vesničku Rajne, která je často označována za nejfotogeničtější vesnici Evropy. Tam jsou právě tady ty červené rybářské domečky. Ale místo je vyhlášené nejenom svými romantickými scenériemi, ale také třeba jahodami. Pěstují se zde nejsevernější jahody světa. Takzvané lofotské jahody dozrávají díky nepřetržitému dennímu světlu z půlnočního slunce a chladným nocím velmi pomalu, což jim prý dodává extrémně sladkou a intenzivní chuť. Jsou dokonce tak vyhlášené, že se pravidelně dovážejí na tenisový turnaj Wimbledon. A možná si říkáte, jak je možné, že v takové zimě vypěstují jahody? No tak to vás asi překvapím. Na souostroví Lofoty je poměrně teplo. Přestože Lofoty leží na stejné zeměpisné šířce jako Grónsko nebo severní Aljaška, tam byste asi netypli, že je docela teplo, tak na Lofotech panuje opravdu překvapivě mírné klima. Může za to teplý golfský proud, díky kterému moře kolem ostrovů v zimě nezamrzá a teploty v létě běžně šplhají k 18 až 25 stupňům Celsia. Další zajímavostí je, že krajina je zde nezalesněná. Historicky přitom lesy na tomto místě byly, jenomže lidé stromy kdysi vykáceli za účelem stavby lodí. Nutno dodat, že se tam velmi snaží o jejich obnovu. Lofoty jsou zkrátka takovou romantickou perlou Norska a dát si lofotskou jahodu musí být opravdu kulinářský zážitek.

Pojďme zase o kousíček dál. Tentokrát se podíváme na místo v Norsku, kde mají to štěstí, že tam opravdu každý někdy viděl polární záři. Právě ve městě Tromso jsou totiž podmínky k pozorování ideální a samotná Aurora Borealis, neboli severní polární záře, je tam prý viditelná 6 z 10 nocí. Co to ale vlastně je ta polární záře? Jde o přírodní úkaz. Nejčastěji vypadá jako mihotavé zelené světlo na obloze, ale někdy může mít i červené, fialové nebo růžové odstíny. Ten jev je běžně pozorovatelný v polárních oblastech kolem obou zemských pólů, jinde spíše výjimečně, ale občas se objeví i u nás na území České republiky. Mimochodem nejsilnější polární záře za posledních 23 let nastala právě letos, bylo to 20. ledna a byla opravdu výjimečná svou délkou i dynamikou. Oblohu zbarvila do výrazných odstínů, které šlo snadno pozorovat a dokonce i vyfotit. Jak taková polární záře vlastně vzniká? Za tuhle podívanou můžeme poděkovat slunci. Způsobuje ji totiž sluneční vítr, tedy proud částic vyvrhovaných z povrchu slunce při slunečních erupcích. Tyto částice pak narazí na magnetické pole Země, tím jsou částečně zachyceny a pak vrženy do atmosféry. Tam se srazí s molekulami vzduchu a přitom se uvolní obrovské množství energie. No a právě tahle energie se projevuje viditelným zářením, kterému říkáme polární záře. Pokud byste chtěli v Norsku zavítat do města, kde je ta polární záře opravdu krásně viditelná, tak by to rozhodně bylo takzvané hlavní město Arktidy, jak se občas tomuto městu přezdívá, a tedy Tromso. Městečko má rozlohu asi 13,8 km čtverečních, což pro vaši představu je asi 36krát méně než Praha. Spíše to taková jedna pražská čtvrť, což by asi odpovídalo i počtem obyvatel, že je tam asi 42 tisíc lidí. A největší šance na to vidět polární záři, tam je od října do března. Proto, abyste viděli úplně nejlépe, tak je také super vydat se mimo město, kde je minimální světelné znečištění. Je to totiž stejné jako s pozorováním hvězd. Nejlépe hvězdy uvidíte někde, kde není žádné veřejné osvětlení, žádné takové ty osvětlené billboardy a zkrátka to světelné znečištění je co nejmenší. Pro pozorování polární záře nebo i hvězd je to opravdu zásadní. Tromso je rozhodně místo, které stojí za návštěvu a nejenom díky polární záři.

Naše dnešní putování Norskem zakončíme sportem. Kdybychom chtěli pokračovat v podtitulu Nejmísta v Norsku, tak tady bude jednoznačně řeč o místě, které je nejvíce na světě spojeno s lyžemi. První náznaky o existenci něčeho takového, jako jsou lyže, existují už na kresbách starých zhruba 4000 až 4500 let, které se objevily například ve vesničce Rodoy v Norsku. Dneska má mimochodem nějakých 1100 obyvatel. Abychom byli fér, podobně staré pozůstatky lyží se našly rovněž ve švédském Hotingu. Samozřejmě nešlo o to, že by si někdo v té době nazul lyže jen tak, aby šel sportovat. Bavíme se tady o době, kdy lidé bojovali každý den o přežití a proto lyže, nebo spíš takové ohoblované dřevěné fošny, původně sloužily pouze k přesouvání se po sněhu z místa na místo. Sport a rekreace přišla mnohem později. V Norsku se ovšem traduje krásná legenda o tom, jak vznikl běh na lyžích. Datuje se k roku 1206 a odehrává se v době občanské války mezi klany Birkebeiner a Bagler. Když Miromirovný birkebeinerský král Hákon III. Umřel, klan Baglerů spřádal plán, jak zavraždit následníka trůnu malého Hákona IV. Skupina královských poddaných ale nehodlala nic takového dopustit. Milého krále sebrala a rozhodla se pro jeho přemístění. Po pár dnech cestování v divoké sněhové bouři však družina uvízla na místě. K pokračování v cestě pak našli odvahu jen dva strážní, ti nesli dítě zbývajících 54 kilometrů přes Vánici až do bezpečí. Mimochodem o této události vznikl v roce 2016 také film, jmenuje se Poslední král a má docela slušné hodnocení. Já jsem ho ještě neviděl, ale určitě to stojí za to. A není náhoda, že nejslavnější norský běžecký závod na lyžích se jmenuje právě Birkebeiner závod a připomíná tuhle událost. Závodníci proto nosí batohy s hmotností 3,5 kg, což má simulovat zátěž nebo váhu toho malého prince. No a samozřejmě můžete hádat, kolikže kilometrů Birkebeiner vlastně měří. No, ano, je to těch 54 kilometrů. Tak pokud jste se chtěli někdy zeptat na to, proč jsou Norové tak skvělí na zimních olympijských hrách, tak tady máte vysvětlení. Právě Norsko je totiž místem, kde lyžování v podstatě vzniklo.

Přátelé, dneska jsme společně putovali Norskem a navštívili jsme nejrůznější zajímavá místa. Nutno dodat, že těch míst je mnohem více. Nestihli jsme se třeba zmínit o největším ledovci v Evropě s názvem Jostedalsbreen nebo o nejdelším fjordu v Norsku, respektive druhém nejdelším fjordu na světě s názvem Sognenfjord, nebo o krásném městě Bergen, které známe především díky barevným domkům. No, snad se k tomu dostaneme zase někdy příště, tak snad vás dnešní putování po Norsku bavilo. Tak příště, naslyšenou.

A ještě krátká mini pozvánka. Všechny ranní restarty o severských zemích si budete moci poslechnout také ze záznamu, protože z nich vytvoříme takový malý podcast na webu radiojunior.cz. Tak když se na nás přes prázdniny vzpomenete, ať už budete u babičky nebo někde na táboře, tak budeme samozřejmě moc a moc rádi. Přeju hezké prázdniny a užívejte si volna. Ahoj. Radio Junior.

вас боксин, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíčko zahalí. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu,

Ubozí rodiče zlatí, bude to boleti, nezemře, musí však spáti.

slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď za pakatel v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohodí. Silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem, za pasem, chodím světem tam a sem. S kompasem, za pasem, chodím

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pusť si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: se hádá?
1: Já to nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu namou duši vrazím jednu hned.
1: Přes huby.
0: Kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde on.
0: Ano, tak půjdeš nebo nepůjdeš?
1: Nebudu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodneš.

0: Pozor!
1: A nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás.
1: A nehádejte se, prosím vás, teď. A kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu.
1: A kdo tam bude?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: Až

0: Vy hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

0: si ostan hlinitý.
1: Já si ostan hlinitý.
2: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
2: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahnem.

části vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor,

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
1: Každé pondělí od 6 do 8 na Rádiu Junior.

0: Pojď si zahrát pár jednoduchých otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už se zaposlouchejte do vtipného příběhu o tom, jak hloupá je lidská nadutost a pýcha. Pohádku o kouzelné rybce napsal František Pavlíček. Režie se v roce 1978 ujal Jan Berger. Účinkují Věra Galatíková, Jaroslav Moučka, Oldřich Wiesner a další.

0: Ach, je, je.
1: Míťanko!
0: No, kolik pak si toho ulovil, pochlup se. Ani šupinku, viď? Vždyť jsem na vlastní oči viděl, jak si prvé vytáhl pěkného karáska. A tamhle v louži si měl pár chlapíků kapříků. Kam se podělí, Dmitry?
2: Já je táto pustil.
0: No, to bude mít máma pěknou radost.
2: Vždyť byli jako tuhle můj palec.
0: No a co jsi tu teda dělal celý ten čas, co já převážel?
2: Tak? Díval se a poslouchal. Racky křičeli, že přijde bouřka.
0: Místo rybaření takhle lelkovat.
2: Však jsem včera přinesl domů plné vědro pstruhu. Máme dost až do neděle.
0: Jenže máma chtěla tvůj dnešní úlovek zanést ke kupci Frolovi.
2: Ten by se jí poděkoval za pár našich kapříků. Ten tak jesetera nebo lososa.
0: Nemudruj a pojď mi pomoct přivázat pramici, aby ji neodnes vítr, kdyby se něco přihnalo. Tamhle ten úzel pořádně přitáhni.
1: Míťo, táto!
0: No, už je to
1: tuláci. Tady. Kde vás čerti nosí?
0: Teď to s tebou schytám i já.
1: Oba stejný. Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Hodinu vás vyvolávám. Ohluchli jste nebo co?
0: Stojí ti to za rozčilování, maminko.
1: Aspoň ty bys mohl mít rozum.
0: No tak už se nezlob, matko.
1: Jenže ty ještě taháš kluka sebou k vodě místo, abys ho hnal do panské služby.
0: Co? A kam jako?
1: Třeba ke kupci Frolovi.
0: K tomu vydři duchovi. Ani by se tam nenajet.
1: Ale dostal by vychování, naučil by se fajnovým mravům mezi pánama.
0: Mezi pánama chrapounama.
1: A nemluv takhle o příbuzenstvu.
0: Jaké pak příbuzenstvo? Naše koza se napila z té samé louže, co pijou jeho krávy.
1: Frol Kuzmič je Míťův kmotr.
0: Pěkný kmotr. Chlapec od něj za celých 20 roků nedostal ani suchou placku.
1: Míťo, běž si vzít sváteční košily. A ty mi takhle nemluv. Aspoň před Míťou. Vem si tu červenou, vyšívanou.
2: Co pak je svátek?
1: Zajdeme ke kmotříčkovi Frolovi. Jeho Lízinka dnes oslavuje 20. narozeniny.
2: Já vím, už pátý rok, pořád 20.
1: Měli bychom přinést dáreček. Nebo se aspoň poklonit, popřát zdraví, štěstí. Pěkného ženicha a brzkou veselku.
2: Líza veselka. To si počkáš.
1: Nevím proč.
0: Protože vypadá jako škaredá středa. S rozumem je na štíru, líná hamba povídá.
1: Ale bohatá. Nejmohovitější nevěsta v celém kraji. Stačí, když ukáže prstem a na každý se jí přilípne ne jeden, ale hned tucet ženichů. Tuhle máš sváteční čepici, Adem.
0: Koukněte na tu žebrotu. Kam si troufá?
3: Míťa!
4: Ty buď ticha, Lízo. A žádné usmívání, žádné bratříčkování. Co pak nám nesete?
1: Nezlobte se, kmotříčku milý, že jsme se opovážili, ale když my máme Lízinku tak rádi a tak ti krasavice všichni tři přejeme vrchovatě zdraví, štěstí, hojnost majetku a všelikého požehnání.
4: A co dárek? Ten jste nechali za vraty.
1: Co bychom mohli z té naší nuzoty?
0: Strkat do chomou tu slámu, když je plný sena.
4: Pravda, Lizaveta dostala dárku, že by to nepobrali tři koňské fůry. 7 samovarů, 300 loket hedvábí a sametů. A brokátů, střevíčky ze safiánu, na 2 tucty. Vědro kaviáru, patery náušnice, prachový peří na nějakých 20 peřin, pantoflíčky, kůže z hranostajů.
1: Celé mění. Božinku, to je krása, že jo, mužský? Taky by vás neubilo, kdybyste uronili kapku chvály.
3: Koukej, Míťo, já tuhle jsem dostala co by na špagátku. Ty jsou co?
2: Tvůj vlastní ti nestačí.
3: To je teď moda, koukej, zrzavý černý hnědý na každý den v týdnu jináč vybarvený. Který mi nejlíp sluší?
2: Nejspíš ten černý, když máš vlasy jako slámu.
1: Mám. Člověk neví, kam se podívat dřív.
4: K obědu čekáme vzácné hosty z města. To dá rozum, že nepřijedou s prázdnýma rukama.
3: Tatínku, zůstane Míťa u nás na oběd.
4: To jsou mi nápady. Co pak můžeme takové posadit mezi pánstvo?
2: Však my bychom nezůstali ani kdybyste zvali.
0: Že bychom šli, mámo.
4: Podívejme na žebráckou pejchu. Ohladu vás ze stavení nevyženu. Pro chore?
5: Co pak, hospodáři?
4: Přichystej tady gratulantům nějaké uctění. Pár pirošků. Ty se zelím. Ne s masem. A malý čbánek kvasu.
5: Hned to bude. Frolech už mečí.
4: Dva vepře jsem dal porazit na tu slávu. Dva, tři telata, hejno hus a půl kopy slípek.
3: Komediant Mítěnko přišel k nám včera s ochočeným medvědem. My spávají ve stodole, pojď se podívat.
2: My už jdeme domů.
1: Tak moc na spěch zase nemáme. Jen pěkně jdi, slízinko, jdi.
3: Podívejte, jak jim to spolu sluší.
4: Kluk vypadá k světu, ale řekl bych paličák.
1: Náš Mítěnka? Co vás nemá k motříčku, ten je jako z másla. Na práci raz, ale srdce z vosku. S tím udělá terno, ta, co ho dostane.
4: Jaké bakterno? Teď má jen dvě holé ruce.
0: Však se taky nikam netlačí.
4: Potřeboval by do služby k někomu, kdo se vyzná. Proč pak jste mi ho neposlali?
1: Jak bych vám to jenom...
0: Má dost práce doma. Já bývám do noci na přívozu.
4: Statný je, pohledný. Já bych mu dal školu, jak nadělat jí mění. Ať přijde, až budeme mít tady po té slávě.
1: Ano, domluvíme mu, Froleku z Myči, domluvíme.
5: Kam pak s tím pohoštěním, hospodáři?
0: Zaveď je do čele.

0: Tak, nahoře jsou pyrohy se zelím, jak poručil pán. Ale podně jsem vám přidal kousek pečeně.
1: Zaplať pán Buděro.
2: Děkujem, ale kam se poděl Míťa?
0: Elizaveta se mu chlubí výbavou. Co pak o to? Věno by bylo náramný. Teď ještě sehnat ženicha.
1: Ha, na takový majetek se slítnou jako vosy na přezrálou hrušku.
2: Ty taky kvokáš pořád o jednom jako slepice. Majetek, věno, vejbava, peníze.
1: Protože když si uprostřed tady toho všeho vzpomenu na tu naši odrbanou chalupu, popadne mě zlost. A lítost. Jak to, že jeden má nadbytek a druhej nouzi?
2: No, Frol Kuzmič se zkrátka vyzná.
1: Má, v tom musí být nějaký kouzlo.
0: Ono se povídalo všelicos, že si starý hospodář

0: farář jako pánův otec pomohl k blahobytu divným způsobem.
1: Ty o tom něco víš, dědo?
0: Jo, no. Já už se ani nepamatuju.
2: Dědo, však ty by ses rozpomenul, kdybys chtěl, dědo.
0: Jenomže, kdyby se to pán doslech, vyhnal by mě. Už jsem tu mezi čeledí jenom já, co zná to tajemství.
1: Dědo, u nás by bylo jako v hrobě.
0: Nikomu byste nesměli co živý prozradit.
1: Tož děť povídá. Jako v hrobě. Tak jak to bylo?
0: Otec Frola Kuzmiče byl chudý jak myš, když přivandroval do našeho kraje. A pak najednou, z ničehož nic, přes noc největší boháč. To prý vylovil tamhle v zálivu kouzelnou rybku. A že ji pustil zpátky do vody, tak ona mu za to splnila 3 jeho přání.
3: Kouzelná rybka, tady, u nás.
1: Proč pak ne? Ale jak poznal, že je kouzelná?
0: Přeci podle toho, že mluvila lidskou řečí.
1: Já myslela, dědo, jak vypadala?
0: Jak vypadala? No, prý docela obyčejně. Tak trochu jako Cejn. Jenže byla celá kapku do zlatova, když na ní padlo světlo.
1: Támhle v zálivu? Za naším přívozem?
0: Tak jsem to slyšel.
1: A kdy se to stalo?
0: Jo, tak to už bude pěkná řádka roků. Tak... Že bych přinesl ještě džbánek kvasu.
1: Není třeba, dědo. Jako by se stalo. Ale Míťovi řekni, že už jdeme.
3: A co máš tak najednou naspěch?
1: Něco mě napadlo. Pojď. Však on nás, Míťa, dohoní.

0: Čáry a kouzla. To jsou báchorky pro malé děti.
1: Já myslím, že si neboštík kupec nepomohl k majetku kouzlem, ale protože šidila ukrádal lidi, jako Frol Kuzmič. To já se učit nechci. Tak nevím, proč bych měl jít k němu sloužit.
2: Třeba taky proto, abys byl na blízku lízince.
3: Ani chvilku z tebe nespustila oči.
2: No řekni, táto.
0: No co pak o to? Kroutila se jako holub na báni. Možná si ji opravdu padl do oka.
1: Jenže ona se mně nelíbí ani trochu.
2: Je bohatá.
1: Při práci se vrtí jak motovidlo.
2: Může si najmout houf služebných.
1: A rozmazlená je...
2: Nikdo nejsme bez chybičky, Míčo.
3: Dej na mámu, Míčenko. Na mámu, která myslí na tvé štěstí a hleď si lízi, sedl by si spěkně do teplého hnízdečka.
1: A celý život dělal kupci čeledína. Ba ne. Já si vyberu takovou, co mi padne okem až do srdce.
2: A co když to bude stejná nuzota jako my?
1: Co pak vám spolu nebylo dobře? Táto.
0: To ví, že bylo. Ona to máma nemyslí doslova, viď?
1: Tak proč mě pořád přemlouvá?
2: Protože chci, aby ses měl líp než my. A ty, jestli jsi rozumný chlapec, tak mě poslechneš.
1: Ve všem ostatním, ale v tomhle ne.
2: Co? Tak si můžeš zbalit raneček a jít rovnou za nosem.
1: Když nedáš jinak.
0: Matko!
2: Ty mlč! Míťo, naposledy. Půjdeš ke kmotrovi do služby a budeš koukat, abys dostal lízu.
1: Ani za nic, to radši s pánem Bohem.
0: Počkej, synku, kam pak?
1: Rovnou za nosem, táto, podle mateřského přikázání.
0: Zavolej ho.
2: Jenac jde. Paličák.
0: Vyvedl se halt po mámě, takže padla kosa na kámen.
2: Ty radši vem síť a hajdy k vodě.
0: Co? Teď? Na večír?
2: Pro kouzelnou rybku je to, hádám, ten nejpříhodnější čas.
0: Pro kouzelnou...
2: Musíš jí vyčíhat, kdyby... nevím co.
0: No a co s ní? I když se nakrásně ocne v mé síti.
2: Řekneš jí, aby nám pomohla, jako kdysi Frolově rodině?
0: Já myslím, že to jsou jenom lidské povídačky.
3: Proč ty mi nikdy nechceš vyhovět?
0: Radši bych se porozhlédl, kam šel Míťa.
2: Však on se nestratí. Tamhle je síť a hleď, aby si nevytáhl prázdnou.
0: No tak ještě mi pověz, kdyby snad ta rybička uvázla v mé síti, jak se s ní domluvit?
2: Žádné dlouhé řeči. Postěžuj si na naši chudobu a aby nám pomohla k lepšímu živobytí.
0: Jenže co, když budeš chtít, abych jí to všecko vypočet do poslední čárky? No, mám si přát zlatý rublík, nebo nový šindel na střechu, nebo mám rybce říct, že se půjdu optat domů.
2: No to ne, to ne, to ne. Mohla by odplout a měli bysme útrum. Musíš jí rovnou vyložit, co všecko potřebujeme.
0: No a co jako podle tvého nejvíc?
2: No, vzpomeň si na tu nádheru u Frola Kuzmiče. Chlív plný dobytka, vstájí krásný no. Koně, na stolech koláče, pyrohy, nadívané no. Husy, víno, pivo, kořálka, kvas, jeseteři, štiky, škopek, kaviáru,
0: počkej.
2: Stříbrné nádobí, pozlacené mísy, křišťálové poháry, kotlíky, no. Samovary, všude vzácné koberce a hedvábí, čalouněné lenošky, počkej. Alabastr, mramor, jizby jako v pohádce, dům jako carský palác.
0: Tak už dost. No pak by si to všecko pamatoval.
2: A člověk nesmí být moc skromný, když mu spadne do klína taková příležitost.
0: Jenže se říká, kdo moc vysoko lítá...
2: A ten, kdo se krčí v koutě, chodí zas nakonec o žebrácké holy. Jen si pěkně dupni a neboj se křiknout!

0: Rybko má milá, rybičko vzácná, kouzelná paní hlubokých vod.
1: No, lehko se řekne, vem síť a ulov kouzelnou rybku. Ale co naděláš, když ti síť na 100krát opraná pokaždé vypluje bez úlovku? No, na nejvíc mřenka, línek, 2-3 cejny. No, zkusíme to ještě jednou. Naposledy.
0: Rybičko milá, převzácná, kouzelná paní hlubokých vod.
1: Zachytilo se oko sítě v kořen, nebo se do ní svalil kámen, a nebo že by to přece jenom bylo.

0: Kde pak? Všecko marné. Počkat. Co to tam plesko? Obyčejná parma. A nebo že by snad... Zaleskla se, jako by jí mistr zlatník vytepal z nejvzácnějšího kovu. Krásná si rybičko. Neboj se, neublížím ti. Byla by škoda tvé krásy. Pustím tě zpátky na hlubinu.
1: A já za to vyplním tvoje přání.
0: 30 let už tady peru sítě, ale aby ryba promluvila, to slyším poprvé.
1: Nerozmýšlej se dlouho.
0: Tak přece se mi podařilo ulovit kouzelnou rybku.
1: Podařilo. Ale teď už honem. Vyslov své přání.
0: No co pak já? Mně postačí ke štěstí vzpomínka na dnešní krásný úlovek, ale žena poručila. A ty vyplníš, co chtěla?
1: Splním, oč mě požádáš ty. Smíš vyslovit 3 přání.
0: Já jen kvůli ženě, aby byl doma pokoj. Umanula si, že Míťu přižení k bohatému kupci. Jenomže po chudém rybáři se Frol Kuzmič ani neohlídne. To ona dobře ví. A tak si vzala do hlavy, že kdyby ho mohla pozvat do onačejšího stavení, že by mohla začít o veselce. Ráda by kupce posadila k prostřenému stolu, na kterém se najde víc než jenom suchá kůrka. Rozumíš, rybičko?
1: Jen to pěkně pověz všechno.
0: Když jsem teda začal o prostřeném stole, mně by docela stačila miska pohankové kaše, jenže pána tím dvakrát neúctíš. Takže kdyby zbyla té dobroty a přidala nějaký ten koláč, hrudku másla, kousek pečínky, pár slanečků, hrnek smetany.
1: Dobrá. A co druhé přání?
0: Napovídala toho o všelijakém nádobí, jenomže mě to šlo jedním uchem dovnitř a druhým zase rovnou ven. Ale kdyby zbyla té lásky a vypomohla jí talířkama, parádní mísou nebo větším pekáčem, jistě by vzala za vděk samovarem a nějakým tím džbánkem na kvas.
1: Všechno najdeš doma, až se vrátíš. A co do třetice?
0: To už si ani netroufám, kouzelná rybičko. Semlela toho moc, jak byla v ráži. Zaslech jsem cosi o panském stavení a že prý alabastra, mramora, věžičky.
1: A ty bys nechtěl knížecí palác?
0: Já? A nač pak by byl mě, prachovičejnému rybáři? Vždyť bych se v něm ani necítil doma. Já myslím, že by bylo rozumnější, kdybys mi pomohla k novému šindelu a sem tam vyměnit trouchnivý trám. A ještě snad, jestli to není moc, tak menší sedničku za naší velkou jízbou. To jako vejminek, až by si Míťa jednou přived nevěstu.
1: Co pak ty nechceš, aby si vzal bohatou Lízu?
0: Oni ne. Oni se ti dva pranic k sobě nehodí. Jsou každý z dočista jiného rodu. Nebyl bys ní šťastný. A potom, já si myslím, že mužský si má svou nastávající vybrat sám. Ale to říkám jen tak, mezi náma. Před mojí bych si to netrouf.
1: Já jí to neprozradím. A ty se vrať domů.
0: A co mám jako vyřídit své ženě? Splníš, oč jsem tě prosil?
1: To už se stalo.
0: Tak ti děkuju. Moc krát děkuju, rybičko.

0: To jsou mi věci, to jsou divy. Koukám, žasnu a nikterak mi to nejde do hlavy, jak jste tu všecko zvelebili. Podívejme, samovar. No ne. A na stole dobrot jako o svatbě.
1: A to jen, aby jsme vzácnému hostu oplatili, jak nás tuhle uctil. Račte ke stolu k mocíčku, jelibo čaj, nebo mám nejdřív nalít kalíšek vodky? Či si radši vezmete kousek pečínky nebo zákuseček?
0: Koukám a žasnu čím dál víc. Nová podlaha i trámy? A co ta šindelová střecha? Co ta vyřezávaná lomenice? A
1: všechno mohlo být stokrát hezčí, kdyby ten můj nebyl popletav.
2: Řekl jsem, co sporučila.
1: Měl jsi říct o carský palác a ne o hrst šindelových třísek. Já chci stříbro, zlato, alabastr, vzácný nábytek. A ty se spokojíš otřískaným samovarem a mísou pyrohů, ty hlupáku.
0: K nepoznání, na mou věru k nepoznání. Nechystáte svatbu?
1: No, však už má čas, mítěnka.

0: Do kupecké dcerky.
1: Co bych vám to neřekla rovnou, vaše lízinka mu učarovala, jenže kdo by sebral odvahu, aby s tím šel za vámi, tak radši odešel a nás tu nechal v trápení.
2: Že mě to hned nenapadlo, Hrome, když jste u nás byli vinčovat lízek narozeninám.
1: A taky to pěkně slušelo s tím naším chlapcem.
2: Že? Jenže moje Lizaveta je nejbohatší nevěsta v celém kraji, kdežto Míťa je co? Chudák, žebrota.
0: No. Žebrota by vás k motříčku, milý sotva, uctila kořálkou a vínečkem.
2: No, milá zlatá, tohle kolem je jenom nablízkaná bída. Nevím, jak jste k tomu přišli, ale jestli se tím chcete vyrovnat mě, říkám rovnou, je to marná snaha. Panský samovar se do téhle staré rybářské chatrče hodí, stejně jako chudý rybár k dceři bohatého kupce. A to je moje poslední slovo. Nezlobte se, že to říkám takhle bez obalu.
3: Je to konec konců pravda, tak proč bychom se zlobili, Frole Kuzmič?
0: Tato.
3: Taky jste mohl říct, že tahle boubelatá tapecírovaná panská lenožka se u našeho dřevěného stolu vyjímá jako líná nevěsta vedle čiperného mládenečka.
2: No, teď říkám. Počkej, rybáři. Kdo to má být, ta líná nevěsta?
3: O, svrbí, ať se poškrábí.
1: To on táta, co chvíli plete páté přes deváté. Frole Kuzmičik, motříčku rodný, dobrodinče náš, proč pak pospíchat s posledním slovem? Ono se všelico může ještě změnit.
2: Ano? A co se ku příkladu může tady změnit?
1: Třeba tu místo dřevěné chalupy může stát dům z kamene.
3: Už zase fantazíruješ, matko.
2: Co by si spočala v panském domě?
1: No, na vás tu taky příště místo chudé rybářky může přivítat zámožná paní v sametu. A co vy na to?
2: No, kdyby se stal takový div, to by pak byla jiná řeč.
1: Stane se, Frole Kuzmiči. Zítra touhle dobou to bude, jak jsem právě řekla. A rovnou můžete sebou přivést lízinku.
3: Mámo, vzpamatuj se.
1: Ty buď ticha. Co pak je s vámi, kmotříčku milý? Nevěříte mi?
2: Abych přivedl Lízu, říkáš? No tak, dobrá.
1: Ruku na to?
2: Platí.

0: Co to do tebe vjelo, matko?
1: Koukáš, jako bych nebyla při smyslech.
0: Však Frol Kuzmič taky na tebe civěl jako na zjevení.
1: Tomu nedaruju, co mi dneska vyčet. Takhle zvysoka mu zejtra podám ruku.
0: Nemáš horkost v hlavě?
1: Se mnou si nedělej starost. Vem sítě a hýbaj k vodě. Vylov kouzelnou rybku a vyřití, že chci, aby tu do zítřka stál panský dům. Ha, a co dům? Palác pro kněžnu. Vyřití, že chci roucho vyšívané stříbrem a zlatý řetěz a čelenku, pírko, perla, pírko, perla. Chci kočáry, chci tucet vraných koní a celý zástup lokajů. Tak jdi už.
0: Vždyť nevíš, co preptáš, prosím tě, vzpamatuj se.
1: Běž a neodmlouvej, poloučím ti. No, já budu kněžna a náš mítěnka bude princ. A kouzelná rybka mi bude sloužit, vyřití to.
0: Ale nemůžu.
1: Až, když nechceš ty, tak to udělám sama. Kde je síť? Kde máš vesla? Kde je čezen?
0: Matko, měj rozum. Vrať se!
1: Nedřív, nežli tu bude stát panský palác a já v něm budu kněžna! Kouzelná rybko! Chci, abys připlula do mé sítě! Márně se mi vyhýbáš, rybo. Stejně si tě najdu i v té nejčernější hlubině.
2: Ženo, pojď domů, bude bouřka. Hleď, jak je voda neklidná a temná.
1: Zaklínám tě bleskem. Zaklínám tě hromem. Připluj ke mně a splň moje přání. Chci palác z mramoru a z alabastru. Chci bohatství. Učiň, ať kupec Frol se mi pokloní jako kněžně. A mému míčovi dej za nevěstu jeho Lízu.
2: Ženo, zpátky, jdou vysoké vlny.

0: Vydrž se, Veso!
1: Síť se mi opletá kolem nohou, tak mi přece pomoz!
0: Napřed mi musíš něco slíbit!
1: Honem, táto! Už nemůžu! Hoď mi pro vás!
0: Zapomeneš na své panské choutky?
1: Na všechno, jen mi pomoz na břeh!
0: Přestaneš se lísat ke kmotrovi?
1: Ano, slibuju, táto, slibuju, jen mě zachráň! Utopím se!
0: Ale neutopíš! Přestaň sebou házet jako tloušť! Vždyť tam není větší hloubka, než do pasu!
1: A já se hrozila.
0: Vždyť ses nezeptala.
1: Já tu hynu hrůzou a ty zatím... No počkej.
0: Pojď radši z vody a nevyhrožuj. Stačí, co ses nahrozila kouzelné rybce.
1: A ona ani ploutvičku nevystrčila.
0: Tři přání nám splnila už předtím, tak co bys ještě chtěla?
1: Věrná pravda. Na to jsem zapomněla.
0: A teď hajdy domů a do peřin.

0: tak. Tady máš odvar z lipového květu a z divizny. Tady hermánek.
1: To bude má smrt.
0: Nenaříkej. Zítra ti bude líp.
1: A prosím tě, táto.
0: Co pak?
1: Nezlobíš se na mě.
0: No, vytrestala ses sama dost.
1: Teď ještě Míťa, kdyby dal o sobě vědět.
0: No, s tím nebudeš mít tak lehké pořízení jako se mnou.
1: Vždyť já už vím, že jsem neměla pravdu. Ale chtěla jsem opravdu jeho dobro.
0: Však on se ukáže. Daleko, myslím, nebude.
1: No, ty něco víš?
0: Tuhle ho kdo si zahlíd ve městě. Prý se tam dal na kovářské řemeslo.
1: Oh, můj Mítěnka, chudák.
0: Zase začínáš. Není už přece žádný pacholíček a kladivo je pro chlapa ten nejsprávnější instrument.
1: A proč nevzkáže?
0: Ale však on se ozve, až dozraje čas. No co pak? Snad neminíš vstát.
2: Zahledla jsem někoho oknem. Nevešel do síňky?
0: Podívám se. Kupec! S Lizavetou!
1: To je nadělení.
0: Nějak si už poradíme. Kdo pak to stojí za dveřmi? Aha, jen dál, vejděte do světnice, převzácní hosté. Vítejte, Frole Kuzmiči, vítej, Lízo.
3: Kde je Míťa?
4: Zdaleka vyhlížím, koukám oči na šťopkách, kdypak už asi zmerčím ten divoucí div, ten knížecí palác, co mi slibovala tuhle rybářka, jdu blíž a celý se třesu nedočkavostí, kdy uvidím na mramorových schodech převzácnou dámu s vlečkou, jdu blíž a ono pořád. Nic. Žádný palác, má ani panský dům, jen stará dřevěnice. A po paní v knížecím rouchu taky ani slechu, ani dechu. Vidím jenom bábu rybářku, co si kurýruje v kanafasu nádchu. Nebo mě snad klamou mý vlastní oči?
1: A to byste neměl, kmotříčku, pošklebovat se nešťastné ženské.
4: A co, mám tě snad chválit za to, že jsi chtěla ze mě udělat blázna?
1: Kdybych byla tušila, že to veme takový konec.
4: Kouzlo se teda nepovedlo.
1: No, teď vidíte.
4: Takže zas můžeme jít.
3: Tato, vždyť se mi sliboval.
4: Mlč ty, trdlo.
0: No, proč tak honem, kmotře? Snad si aspoň chvilku sednete. Lízo, ať nám nevyneseš spaní.
3: Na tvrdou lavici já nejsem zvyklá. A pomačkala bych si atlasovou sukni. Mám pod ní tucet spodniček.
2: Však ti to sluší.
3: To já kvůli Míťovi. Kam pak se mi schoval?
1: No, darmo povídat.
3: Však já si ho vycepuju.
4: Kdepak holka z toho mračna už nesprchne.
3: Ty jsme se líbil.
4: Až jestli se rybářská žebrota trochu vzmůže. Jenže vidíš sama, kde nic, tu nic. Tak jaká pak svarba. Takhle bych ti Míťu mohl najmout, leda jako čeledina ke koním.
3: Třeba, ale hlavně, když bude u nás, tak už mi ho strejčku konečně přiveďte.
1: S tím bude potíž, Lízinko. Míťa už si našel práci jinde.
3: Ale my mu dáme víc.
0: Ono se, holka, všecko nedá koupit.
3: Ale dá, viď, táto.
4: A kde to nejde za peníze, tam pomůže bič.
0: Teď to slyšíš, matko, jaké terno by tvůj Dmitrij udělal.
2: Však mě taky po hlavku je hamba.
1: Nic ve zlém, kmotříčku, ale ono by z té Lízinčiny svatby s naším chlapcem tak jako tak nic nebylo. I kdybyste přišli s prosíkem.
4: To bych na mou věru rád věděl, proč.
1: No, protože mu mezi tím skázala dcera jistého velmože. Poslala k nám s prosbou, jestli by jí neprokázal tu čest a nevyvolil si ji.
4: Aha. A která jako?
1: No, zatím vám smím prozradit jen tolik, že je velice krásná, hrozně bohatá a moudrá.
0: Matko,
1: a
0: už zase pouští ze řetězu tu svou nešťastnou pusu.
4: A kdo to jako má být rodem? Hraběnka?
1: To hezky přidejte.
4: Snad ne kněžna.
1: Titulujou ji jako princeznu.
4: Princeznu?
1: Tak. Ale zatím nikde ani muk. Dostane v jenem zámek, 10 statků a na 40 vesnic daleko za vodou a
4: kdy pak má být svatba?
1: No, čekáme je každým dnem. Co chvíli může tamhle na cestě zahrčet kočár s korunkou a 6 spřežím.
3: Tato, jestli to dopustíš, tak uteču z domu.
4: Počkej, Huso, to se musí důkladně rozmyslet.
3: Já ti uteču bez rozmyšlení.
4: Nezlobně pořád. Podívej, kmotříčko, zkusme dát hlavy dohromady. Vždyť si konec konců nejsme cizí, že? A naše děti si spolu hráli od malička. Nemám pravdu, rybáři.
0: To ani nepamatuju.
4: No, teď říkám, že si Co? Znáte mě, jsem solidní člověk a dost mohovitý. Líze bych dal dva domy, jeden tady, druhý ve městě. Čemu se smějete, komu obchod a 50 tisíc ve zlatě?
1: Takový pakatel.
4: No.
0: Matko, že tě zase chytá fantaz.
1: Podívejte, Kmotříčku, vy si nechte svůj majetek a my si necháme svou hrdost.
4: Jestli čekáte, že se budu doprošovat.
3: Táto, podívej, nejde tamhle Míťa.
4: Máš velčí mhu?
3: Tamhle od přívozu, je to on.
4: Pravda? Kdo pak se to s ním vede?
3: Asi ta jeho princezna.
4: Princezna, tahle bosa ve vybledlé sukni. Pěkná princezna, ze žebrákova, to se ti, rybářko, povedlo.
1: To jestli ona nejspíš převlíkla se za chudou holku, aby je cestou nezdržovali nebo neokradli. To přece páni dělávají, že cestují v přestrojení, no řekni táto.
4: A kde pak nechali kočár se 6 spřežími?
1: Za vodou. Co pak by se vešel na naší pramici?
4: Jestli tohle je princezna, tak já jsem...
1: Ale hezká je. To se musí nechat. To jí neupřete.
4: Pojď, Lízo. Nebudeme zdržovat.
1: Zdraví došli, Frole Kuzmiči. Zdraví došli. A teď si vezmu na paškál Míťu.
0: Matko, mám ti připomenout, co jsi zumiňovala.
1: Ale vždyť on si namluvil docela chudou holku.
0: No a...
1: Míťo! Domů! Žádné postávání za dveřma. Hezky nám povíš, kde se stoulal. No co stojíš na prahu jako oukropeček?
5: Čekám, s jakou mě přivítáte.
1: No, zasloužil bys, aby táta na tebe vzal lískovku.
0: Ale mámo.
5: Snad nestůněš, maminko.
1: Pravaže. Div jsem kvůli tobě neumřela lítostí. O co postáváš u dveří? Pojď mi dát pusu.
5: Ale já totiž, já nepřišel sám.
1: Mně se hned zdálo, že kdo si čeká v sínce.
0: Pozval si na nocleh pocestného?
5: Přivedl jsem si nevěstu.
1: No a to je všechno, co nám o ní povíš?
5: Co byste chtěli vědět?
1: Jak se jmenuje, z jakého je rodu, ale kde si potkal, mnoho lidí dostane věna. Zdali pak je přičinlivá, poslušná, no kdo jsou její rodiče?
5: Víš co, ona ti to poví sama. Já to všechno vlastně ani nevím, jenom že se máme rádi a že jsme oba stejně chudí a jmenuje se... Mario, pojď dál.
3: Pozdrav pámbu.
0: Vítám tě u nás.
1: No, podej mi ruku, děvče. Snad se mě nebojíš.
3: To ne, ale...
1: Jestli ti Míťa něco napovídal...
5: Jen, že jsi metr.
1: Tak tomu nevěř. Oči máš čisté. Ruce mozolnaté. A jestli se nemejlím, tak podle všeho jen tu jednu sukni.
0: Ale matko...
1: Ale co si takhle chcete počít, oba chudáci s holýma rukama? Vždyť se budete do nejdelší smrti nuzovat jako já tuhle s tátou.
0: Leda, že by Dmitrij vylovil kouzelnou rybku, aby mu splnila 3 přání,
1: no,
0: viď?
1: No vidíš, to je nápad. Touhle dobou by se to mohlo podařit. Míťo, honem jdi, prosí tě, já připravím vesla.
5: Nikam nechoď, mami. My už se s Mariou o sebe postaráme.
1: To neříkej, Mítěnko, to neříkej. Sám si člověk neporadí, když nemá kapsy plné zlata, nebo když mu nepomůže kouzlo.
3: Máme zdravé ruce.
1: A pracovité, já vím, ale to nic neznamená. Kouzelná rybka by vám pomohla rovnou. V okamžiku by vám vyplnila každé přání.
0: Maminko.
3: To nejkrásnější si můžeme splnit jen my sami.
0: Je to tak. Mladí mají pravdu.
1: Ne, ty jen, když si můžeš přisadit proti mě.
0: Ale mámo.
1: Ba ne, já vím. Je to tak, jak říká Maria. A kam pak ještě, tuláci?
5: K vodě, jenom na chvilku.

0: Chtěla bys, abych ti vylovil kouzelnou rybku?
1: Co bych si od ní mohla ještě přát? Smím se hodiny dívat do tvých očí. Poslouchat, když se tiše směješ. Dotýkat se tvých paží. Neumím si představit větší štěstí, než to, že jsi můj. Že tě mám ráda.
0: A že nejsme na tom světě sami. Kouzelná rybko, pluj si po svobodě!

0: a kluci, ahoj Jani, vítejte v dnešní pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušoune. Dneska je krásný den. Ušounku, všiml jsi, kolik je na nebi barviček?
0: Jo, všiml jsem si. Jsou tam mraky a barvy taky. Protože tamhle je bílý mráček, šedivý obláček, tamhle je skoro černý mrak a na druhé straně je úplně modré nebe. Je, to je ale pěkných barviček.
1: No vidíš, a to jsou tamhle ještě černí ptáčkové a taky na nás prokukuje žluté sluníčko. A ještě se to trošku barví i do červena.
0: Jani, já mám nápad.
1: Povídej, a doufám, že to nebude nějaká kulišárna.
0: Ani kulišárna, jo? Ne, vždyť tady ve školce je krásné teplíčko a já nemám na hlavě kulicha, tak jaká pak kulišárna?
1: Ale to se jen tak říká, ty kulíšku, jakože vymyslíš nějakou blbinku, víš? Nějaký bláznivý nápad, protože tě znám.
0: Náhodou já mám samé úžasné nápady a tenhle ten je úplně nejúžasnější. Budeme si povídat o barvičkách.
1: No.
0: No, mohli bychom vymýšlet, co má jakou barvu. Jakou barvu máte nejradši vy, holky a kluci?
1: Co? Cože? Je, kamarádi, slyším, jak všichni voláte. Co? Cože? Modrou, růžovou, bílou, červenou,
0: fialovou,
1: žlutou,
0: jo, i hnědou,
1: zelenou, oranžovou. Je, koukám, že máte rádi všechny barvičky, to je dobře. A kterou barvu máš nejradši ty, Ušounku?
0: Jani, já mám rád všechny barvy, které najdu na svých ušiskách.
1: Takže poznáš je všechny?
0: No jasně, já umím pojmenovat všechny barvy. Už se dívám do zrcadla, tak pozor, na mých ušiskách je zelená, červená, růžová, tmavě modrá, světle modrá, oranžová a žlutá. A taky jsou tam černé kroužky. Jo, i černá je přece barva, že jo?
1: No jasně, i černá je barva a hezká. A víš co, my si teďka pustíme písničku, která se jmenuje Černá a pak si řekneme o barevných zvířátkách.
0: No jasně, to je super nápad, to už se těším, ale teď si pořádně zatancujeme.

od Afriky. Směrem od rovníka. Kytara drnčit, trumpeta nažíkat. Je moc baví hrát. Pravá černá muzika. Žádný trik.

0: Vánoci posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které dneska máme spoustu barviček.
0: A já mám pro tebe úkol, kamaráde.
1: No?
0: A taky pro vás, holky a kluci. Taky.
1: No tak honem, honem, jsem celý nedočkavý, až se mi třese anténa.
0: Tak jo, já řeknu barvu a ty vyjmenuješ co nejvíc zvířátek, o kterých víš, že tuhle barvu mají na těle, jo?
1: No jo, jasně, jasně, tak už začni.
0: Zelená.
1: Je, no to je brnkačka, že jo, holky a kluci? Zelených zvířátek znám spoustu, takže třeba skok, ropucha, rosnička, nebo taky třeba zelený krokodýl, a nebo zelený papoušek.
0: Výborně, výborně.
1: Je, počkej, počkej, luční koník a kobylka zelená.
0: Skvěle.
1: No, no, no, počkat, tak co bych ještě, jo, pozor, had. Had může být zelený.
0: Výborně.
1: No teda, teda.
0: A co ještě?
1: Co bych tak ještě si vzpomněl za zelené zvíře? No takhle, možná trošku kudlanka nábožná.
0: To by taky šlo.
1: No, no, no, no.
0: A cha, cha.
1: Je, cha, cha, cha, cha, cha. Chameleon.
0: No.
1: Ten se zazelená, když se mu chce. Nebo taky želva.
0: Výborně.
1: No, no, no, zeleně je tady spousta. A víš, proč je těch zelených zvířátek hodně?
0: To netuším.
1: No, protože je všude spousta zeleného listí a trávy a ta zvířátka se maskujou.
0: Aby je nikdo nenašel.
1: No právě. A chameleon, ha, ha, ha, ten se schová třeba i někde, kde je jenom žluto, nebo kde jsou šedivé kameny, protože on změní tu barvu na okolí, které je kolem něj.
0: Takže když by kolem něho byl ušoun, tak bude chameleon vypadat jako ušoun.
1: No, no, no, skoro ho ode mě nerozeznáš.
0: Tak vrátíme se k té zelené. Co je ještě zelené?
1: Zelené jsem já, když mám strach, tak zezelenám.
0: No, to taky, to taky.
1: A? No, počkat, tak třeba kočka.
0: Ale prosím tě, kočka, že je zelená, ty.
1: No jasně, přece kočka, co má zelená očka.
0: Na mou duši, vždyť máš pravdu. A já myslela, že si ze mě děláš legraci. Tak vidíte to, kamarádi, Ušoun si všiml i takové maličkosti, že kočka má zelená očka. Tak za to si musíme určitě dát nějakou pěknou písničku, třeba o těch kočičích očích.
1: Jo. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Oušounovu pohádkovou školku, ve které se dneska probíráme barvičky. Zatím tu máme zelenou a já dám Janě hádanku. No, co pak to právě teď jím? No, Jani, má to zelenou barvu.
1: Jejda, co by to tak mohlo být? Holky a kluci, tak co všechno může být zelené a je to k jídlu? Teď mě napadá okurka, avokádo, salát, kiwi, hruška, jablíčko, cuketa, mořské řasy, brokolice, špenát,
0: Jani,
1: nebo kapusta.
0: Děda, ty jsi chytrá, to jsem nevěděl, že je toho tolik zeleného k jídlu.
1: No, no, tak už mi prozraď, co to jíš.
0: No, myslím, že mě asi nepochválíš.
1: Proč pak?
0: No, protože já mám v puse zelený bonbon.
1: Je, ty ušoune ušatá, ze všech zdravých věcí, co mají zelenou barvu, jsi vybral zelený bonbon.
0: No jo, však taky říkám, že mě asi nepochválíš, ale náhodou, když si dám jeden jediný bonbon, pak si vyčistím zubiska, tak to určitě nevadí. Jenom jich nesmím sníst celý pytlík, že jo? No, jako včera, ale to mě potom trošku bolelo bříško. Ale víš co, Jani, pojď si zaspívat nějakou zelenou písničku.
1: Zelenou písničku? Tak to teda marně přemýšlím, jestli nějakou znám.
0: No,
1: a
0: no,
1: neznám.
0: No.
1: Jo,
0: no.
1: Už to mám. No. Travička zelená.
0: Konečně tě to napadlo, Jani. Už jsem se bál, že na tuhle písničku si úplně zapomněla. Ušounovo zpívání.
1: Pojď si to zkusit se mnou.

0: Peřina. Je, no tak ještě jednou, Jani, a pořádně a jenom ty sama.
1: Tak dobře, ať se to kamarádi taky naučí.
2: Trabička zelená, to je moje potěšení. Trabička zelená, to je moje peřina. Když si smyslím, na ní sednu, když si smyslím, na ní lehnu. Trabička zelená, to je moje peřina.
0: No to byla krása, jo, jo, jo, jo, jo.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si dneska povídáme o barvičkách.
0: Ale zatím jsme tady zůstali u zelené, protože už jsme si povídali o tom, která zvířátka jsou zelená nebo mají něco zeleného, to jsem říkal já. Jana zase měla uhodnout, co zeleného jsem snědl, hádala a hádala, a protože neuhodla, tak jsem jí prozradil, že to byl zelený bonbon.
1: No jo, ze všech zelených dobrod si vybral tu nejsladší.
0: Ale Jani, já mám nápad. Teď bychom si mohli vzít zelenou pastelku, vlastně klidně všechny pastelky, a něco si namalovat. Co říkáš?
1: To je nápad, výborně. Dobře, tak si namalujeme zelenou trávu, kytičky a zelený strom, ale u toho bychom si mohli
0: pustit pohádku, co?
1: Jo,
0: no
1: jo,
0: jasně,
1: jo.
0: Já bych pro samou zelenou úplně zapomněl na pohádku. Tak honem sem s ní. Ušounova pohádka.
3: Ztracený den. Nebylo úplně krásně, ale nebylo zase tak zamračeno, aby to byl důvod k mračení.
4: Pane, smím se zeptat, co hledáte?
5: Včerejší den. Neviděl jsi ho někde?
4: A jak vypadal?
5: Překrásnej, slunečnej.
4: Tak ten jsem viděl, u řeky. Byl jsem tam na rybách.
5: To není možný. Tenhle byl tady, seděl jsem na tomhle kameni, tady u toho dubu. To si nemůžu splést. Poznám to i podle kopce naproti. Kroužily nad ním poštolky.
4: No, poštolky jsem neviděl.
5: Tak to nebyl on. To si viděl nějaký jiný den. Škoda. Doufal jsem, že ho tu najdu. Bylo v něm tak příjemně. Teď je ztracený. No nic. Tak ahoj.
4: Počkejte. Můžete mi prozradit, kam jdete?
5: Hledat zítřek. Ten třeba bude lepší.
4: Jak lepší?
5: Jo, to nemůžu vědět, když jsem ho ještě nenašel.
4: Aha, no to asi máte pravdu. A nevadilo by vám, kdybych šel s vámi?
5: Jen pojď.
3: Hádejte, který den ti dva ztratili? Volat můžete... Haló, tady Rádio Junior. Otázka zní, který den ti dva ztratili?
6: To je přece jasný, ten dnešní.
3: Ano, je to tak. Ten dnešní.
7: Rádio Junior. Na světě je krásně.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si povídáme o barvách a dneska hlavně o zelené. A my jsme dneska ještě nehádali.
0: Ušounova hádanka. Je, Jani, tady něco syčí a já bych řekl, že to se sem ta naše dnešní hádanka úplně připlazila. No, tak co? Je to přece jednoduché, holky a kluci, řekneme to všichni najednou. 3, 2, 1, had. Je to had.
1: Výborně, to jste to uhodli, správně, je to had. A teď tady bude chyták, tak? Co je tohle?
0: Co to je, co to je? No to mi nedá pokoje, no tak to nevím. Syčí to trošku jako had, ale had to není.
1: No, protože to je vážně chyták tohle. To totiž není žádné zvíře, žádný živočich, ale hadice.
0: Hadice?
1: No, zahradní hadice na zalévání.
0: Jo, jo, tak. No to je docela vtipné. Had a hadice. Jeden je živočich a jedno je věc. No a přitom to zní skoro stejně, jako kdyby hadice byla holka od hada.
1: No jo, ale není. Hadice jenom vypadá jako had, proto jí tak lidé začali říkat. Ale pozor, do třetice tu mám ještě jednu hádanku. Co to je?
0: No, co to je? Tak tohle už zase poznáme, že jo, kamarádi? A řekněme to pěkně, hezky, společně najednou. Tak pozor. 3, 2, 1. Žába. Žabička to je.
1: Výborně. Je. A chceš ještě jeden tajemný zvuk?
0: No to rozhodně. Já totiž strašně rád hádám. A holky a kluci určitě taky.
1: Tak dobře, tady to je.
0: No to znám. To je přece holky a kluci. To je co? Ano, správně, papoušek je to.
1: Výborně. A za odměnu nás čeká písnička. A nebude o hadovi, ale o slepíšovi. Ten sice vypadá jako had. Je to dokonce plas, stejně jako had. Ale ve skutečnosti je to vlastně ještěrka.
0: Jo, jo, jo, to je vlastně slepíš, má zástěrku připomínající ještěrku, protože to ještěrka je.

0: my se můžeme odrážet.
1: No jo.
0: No to nám půjde.
1: Kamarádi, lehneme si na zem, pěkně roztáhneme ruce a nohy. Skrčíme je a zkusíme si takhle lézt jako ještěrka.
0: Jo.
1: Je to deušounek,
0: no,
1: krásně.
0: No já se plazím, já jsem skoro ještěr.
1: No.
0: Jo.
1: Tak a ještě kousek, teď se otočíme.
0: Jani.
1: A ještě se kousek plast, ještě kousek, vydrž. No.
0: Já už jsem z toho celý unavený.
1: Jo.
0: Já si radši sednu a budu sedět jako ten zelený panáček, jestli pak víš, který.
1: Zelený panáček?
0: Netuším. No, pozor. Zelené šaty, bodky rudé. No, co to je? No přece vodník. No. Pan vodník je taky celý zelený a jenom sedí na vrbě a hlídá si svůj rybníček. No, tak já tady budu takhle sedět a když nemám rybníček, tak budu aspoň hlídat tebe.
1: Ty jsi zlato ušounku, ale teď mě napadlo, protože za chvilku budeme končit. Mohli bychom dát holkám a klukům za úkol namalovat vodníka u rybníka. Krásně zeleného pana vodníka z pohádky.
0: No jasně. A nebo nějaká zelená zvířátka.
1: Kamarádi, namalujte nám obrázek, na kterém je co nejvíc zelených věcí.
0: A to by taky mohli namalovat ušouna, jako teda mě. Když jsem buď měl strach, anebo jsem jednou jel autobusem a bylo mi špatně. A to jsem byl taky celý zelený, protože se mi chtělo
1: To stačí. No. Však holky a kluci vědí, že když je člověku špatně, tak je taky tak trošku zelený, ale rozebírat to nemusíme.
0: No, to máš teda vlastně pravdu. No tak holky a kluci, namalujte nám spoustu zelených věcí.
1: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: A někomu z vás pošleme dáreček.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a nezapomeňte, že komu se nelení, tomu se zelení.
0: Jo, jakože kdo není líný a hodně maluje, tak bude mít spoustu zelených obrázků. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme krásnou písničku, pohádkovou. Tak ahoj!
0: Ahoj! Ušounova písnička.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí podcast Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden polárník, Roald Amundsen. Dnes už na Zemi není moc míst, na která by nestoupila lidská noha. Běžně dovolenkujeme tam, kam se bylo v minulosti jen velmi obtížné dostat. Probádat neznámé končiny, kdysi znamenalo slávu. Na mnoha z těchto objevených území sice už dávno žili domorodí obyvatelé, ale to se podle evropských cestovatelů jaksi nepočítalo. Lidským zvědavcům dlouho odolávaly třeba oba zemské póly. To jsou dva protilehlé body na planetě, kterými prochází zemská osa, tedy pomyslná přímka, okolo které se Země jednou za den otočí. Severní pól leží v Arktidě a je pokrytý ledem. Je to nejsevernější místo na planetě, dál na sever se prostě jít nedá. Když byste na něm stáli a vydali se od něj kterýmkoliv směrem, půjdete kam? Vždycky na jih. Jižní pól najdete zase na opačné straně zeměkoule, v Antarktidě, a taky je tam led a mráz. Kdo by se tam tedy hnal? Třeba Roald Amundsen. Narodil se roku 1872 v Norsku. Už jako malý hltal dobrodružné příběhy o cestovatelích a chtěl se stát polárníkem. Na několika výpravách si pak vyzkoušel život v drsném mrazu. Od Inuitů, kterým se dříve nesprávně říkalo Eskimáci, se naučil, jak přežít. Snil, že jako první dosáhne severního pólu. S velkou slávou připravil expedici, ale pak zjistil, že ho předběhli Američané. Štěstí bylo, že má planeta dva póly. Nikomu nic neřekl, nechal všechny nastoupit na loď a teprve po vyplutí jim oznámil, že došlo k malé změně a místo na sever míří na jih. Do Antarktidy dorazili prakticky současně s britskou výpravou vedenou Robertem Scottem, který dobytí jižního pólu plánoval už několik let a rozhodně tedy nečekal, že mu bude někdo šlapat na paty. Když se to dozvěděl, nedal na sobě prý nic znát, ale určitě musel být lehce rozladěn. Začal tak velký polární závod. Amundsen měl z dnešního pohledu navrch. Byl skvělý organizátor a měl cenné znalosti od Inuitů. Ze všeho nejvíc vyzdvihoval pečlivou přípravu, kterou považoval za klíč k úspěchu. Pro přepravu vybavení použil saně tažené psy. Britové, kteří Antarktidu již před lety navštívili, sadili hlavně na motorové saně a poníky. S obojím měli velké problémy a výbavu nakonec museli táhnout sami. Amundsenovi chlupáči fungovali bezchybně a navíc výpravě posloužili i jako večeře. Z 52 psů tenhle výlet přežilo jen 11. Lepší ruku měl i při výběru oblečení. Sadil na inuitskou módu a spřáteli se navlékli do kožešin. Takový oděv hřál, byl prodyšný a dobře se v něm hýbalo. Scott naopak sadil na látky, které navlhly potem, a jeho výprava trpěla zimou. I přesto do poslední chvíle doufal, že pól spatří jako první. Jaké muselo být jeho zklamání, když na něm objevil norskou vlajku a dopis s pozdravem od Amundsena. Ten do cíle dorazil o měsíc dřív, přesně 10 dní před Vánocemi, 14. prosince 1911. Cesta tam a zpět do základního tábora mu zabrala 99 dní. Scottův tým byl na tom špatně. Pól, ach bože, jaké hrozné místo. Teď nás čeká cesta domů a zoufalý boj. Jsem zvědavý, jestli to zvládneme. Napsal si Brit do deníku. I přes hrdinskou snahu se jim to nepovedlo. Vyčerpaní a hladoví polárníci umrzli jen pár kilometrů od skladu se zásobami. Amundsen pak vyjádřil obdiv nad jejich odvahou i odborným přínosem. Na rozdíl od jeho expedice byla ta Scottova zaměřena i na sběr vědeckých dat a vzorků, což jí stěžovalo už tak náročný úkol. Amundsen pokračoval ve svých odvážných výpravách a jak žil, tak také zemřel. Jeho letadlo zmizelo při záchranné misi pátrající po ztracené vzducholodi. Už ho nikdy nikdo neviděl. Roald zkrátka žil svůj sen a stal se slavným dobrodruhem, i když, jak sám prohlásil, dobrodružství je jen špatné plánování. Historie hold přeje připraveným.
0: Další díly podcastu Žili byli najdete na webu radiojunior.cz, v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Expedice Severna Rádio Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube

0: kluci! Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na Radiu Junior.

vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž. Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy.

Ten večer poprvý jsme spolu s sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit,

0: vždycky na veškerý praktický činnosti. Za to jsem však dobrák od kosti.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Rádia Junior.
1: Bylo 17 hodin, všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková. Doufám, že si dnešní den s datem 29.6. roku 2026 skvěle užíváte, že třeba mě teď posloucháte u vody, protože jste si tam pustili mobilní aplikaci i rozhlas, teda vlastně můj rozhlas, ze které můžete poslouchat naše živé vysílání. Tak jestli jste u vody, tak vám všem mávám. Hned bych si to s vámi taky, nechci říct vyměnila, ale hned bych se k vám přidala. No a těším se, že společně následující 3 hodinky budeme tady spolu ve vysílání Rádia Junior. Mám pro vás připravené zprávy, zajímavosti a taky vzkazovnu, tak pokud budete chtít, budu ráda, když mi napíšete, kterou písničkou vám můžu zpříjemnit dnešní den. Ale to až za chvilku. Jako první je tady pravidelná dávka informací.
2: Minutové zprávy.
1: Patnáct žel v baheních z přírodní rezervace v Maďarsku přicestovalo do zoo Hluboká. Návštěvníci je ale v expozici neuvidí. Zvířata jsou základem genetické banky potřebné pro navrácení žel v baheních do přírody. Tento druh na našem území téměř vymizel kvůli vysušování tůní, mokřadů a také kvůli jejich lovu. Zoo Hluboká pracuje na tomto záchranném programu už 20 let. Jihočeský kraj zasáhly silné bouřky s krupobytím. Nejvíc zasažené bylo Pošumaví a Novohradské hory. Popoledni se na Prachaticku objevily i kroupy o velikosti až 5 cm, řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Po bouřkách napadaly stromy na železniční trať mezi Vimperkem a Čkyní. Nejezdí tam vlaky, koleje jsou navíc podmáčené. A jaké počasí nás čeká zítra? Bude polojasno až oblačno, místy bouřky, které mohou být i intenzivní, ale současně jen lokální neboli místní. Maximální denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 34 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. A teď už je tady Timmy White s písničkou Padnout a vstát.

Tak to byl Timmy White a jeho hitovka Padnout a vstát. A jak už jsem říkala, i vy mě můžete psát svoje písničková přání na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. Už na to koukám, že třeba budeme přát nebo hrát přání od Madlenky Vackové už brzy. Tak na to se obzvlášť těším, protože Madlenka bude chtít písničku z jednoho slavného animáku, kterou taky zbožňuju. No a vy už teď můžete přemýšlet, který animák to asi tak je. Ale samozřejmě je tady prostor i pro vás a kdybyste se mi chtěli rovnou dovolat i do vysílání Rádia Junior, tak volejte na 800 199 199, protože mě zajímá, jak se máte a jak si ten první prázdninový týden užíváte. Dneska máme pondělí. Začaly nám prázdniny, takže kde jste a co tam děláte? Máte tam vodu? Protože kde teď není voda, tak tam teda bejt nechci. No a můžeme si o tom popovídat a můžeme si taky dávat tipy, kam se o prázdninách vypravit. Jinak samozřejmě v této hodince se můžete těšit vedle vzkazovny i na novinku z hitparády Rádia Junior a rovnou vás pozvu i na letní star parádu, protože hitparáda Rádia Junior nám tento týden končí, ale jenom samozřejmě, co se prázdnin týče, po prázdninách ji zase rozjedeme. Ale místo toho můžete poslouchat speciální díly, které budou o jednotlivých severských zemích. Jak možná víte, přes léto nás čeká expedice Sever, takže každý týden se vydáme do nějaké severské země. Tento týden jsme se vydali do Norska a já vám v sobotu přinesu úplně ty nejhustější a nejvymazlenější norské hity. Mnohých budete překvapeni, že pocházejí z Norska, protože už jste je prostě někde slyšeli. A spousta z nich vás možná zaujme natolik, že si je dáte brzy do svých playlistů. No až budete v sobotu poslouchat nejnovější díl Star Parády o Norsku, tak poslouchejte pořádně, protože mě bude moc zajímat, který hit se vám líbí nejvíc. No a když mi napíšete, který se vám líbil nejvíc a proč, tak budete moct vyhrát taky super ceny a merch od hvězd z našeho žebříčku. Ale to nás čeká až v sobotu. Dneska máme pondělí a užíváme si krásné, slunečné odpolední vysílání na Rádiu Junior. Já vám jdu pustit další písničku a už tady vyhlížím, jestli mi náhodou někdo nezavolá na bezplatnou telefonní linku 800 199 199.

0: Tak to byl DJ Marshmallow a Halsey a jejich písnička Be Kind, neboli buďme na sebe milí, že jo, buďme na sebe hodní, zvláště teďko o prázdninách, ale vůbec, prostě kdykoliv. No a já mám velkou radost, že se nám do Rádia Junior už hned teď dovolal náš věrný posluchač Zdenda. Ahoj Zdendo.
1: Ahojko, ahojko, zdravím do Sokolova.
0: Zdravím moc do Sokolova a prozraď mi, jak dlouho už posloucháš Rádio Junior. Dokážeš to nějak spočítat?
1: No, vím to přesně, protože, nebo ne přesně, jakoby na léta, ale vy teď máte kolik, 11 let?
0: My teď máme 13 let.
1: 13 dokonce. A já si dokonce pamatuju, že vlastně jsem chytil ještě teda z televize úplně pivní vysílání,
0: který
1: moderoval tuším TK Jašová.
0: Ano.
1: A ona tam říkala něco, že mává do webkamery, tak jsem hned přešel na webkameru.
0: Aha, takže teďko taky koukáš přes webkameru.
1: Jo.
0: Takže já ti taky právě teď mávám do webkamery. Ahoj Zdendo. No a to já mám velkou radost, že máme někoho, kdo s námi doslova vyrostl a už 13 let poslouchá vysílání Rádia Junior. To je naprosto skvělý, že jsi takhle zůstal s námi. Co se ti na Rádiu Junior líbí? Proč nás pořád posloucháš, i když už nejsi úplně ten nejmenší junior?
1: No, hlavně vlastně písničky. A docela by mě zajímalo, jak to je s playlistem, protože nedávno se mi stalo, že jsem třeba slyšel docela za po krátký době Lollipops. Dvě písničky, ne za sebou, ale jako docela po krátké době, jestli mi rozumíš. A většina rádí to má tak, že několik hodin nesmí interpreta hrát.
0: No jasně, tam potom záleží, jestli náhodou tam nebyla třeba vzkazovna, a když je tam vzkazovna, tak potom vlastně hrajeme vám na přání a ta písnička se může zahrát mnohem dřív.
1: Jasně.
0: Takže to je taky jeden z možných důvodů. Ty si ale přeješ teďko písničku od Rebelek. Proč zrovna tahle kapela a komu budeš písničku posílat?
1: No, tak pošleme ji úplně všem. Doufám, že všichni přežili vysvědčení ve zdraví. Že nikdo nemusel moc používat linku důvěry.
0: Jasně.
1: Takže taková, hezký léto prostě všem.
0: No a počkej, co to teplo, jak je teďko? Jak zvládáš to horko?
1: No tak my máme bazén, takže jako v pohodě. Teď jsem tu měl sestřenici, 11 letou přes víkend, takže jsme blbli spolu.
0: Tak to je super.
1: No a já pěhaj volám vždycky tobě, protože nevím, jestli by mě ostatní pustili na písničku, jo, protože když už jsem dospělák, že jo, tak nevím, protože čekám, když vysíláš ty, protože vím, že ty mě pustíš.
0: Aha, no tak to dneska je speciální první letní vysílání, tak si dostal příležitost, když jsi takový náš opravdu věrný posluchač, ale jinak samozřejmě primárně vysíláme pro děti a proto volám děti, aby mi taky zavolali a taky mi můžete říct, jak už dlouho posloucháte Rádio Junior a co na něm máte rádi. No já jsem ráda, že se Zdendovi líbí náš playlist a doufám, že i dnešní písničky tě potěší. Tak teď ti pustím Rebelky a komu je pošleš?
1: No pošle je všem, jak jsem říkal, aby si užili léto a třeba i hostovi, který bude po 19. I když ten hátoť asi neposlouchá, ty se připravuje už.
0: No jasně, dneska tady budou kluci z kapely Botox, tak rozhodně poslouchejte, protože kromě toho, že Jan Kopečný a Petr Ryšavý jsou zpěváci a hudebníci, tak jsou i herci a možná je znáte ze seriálu Ulice.
1: A nebo a Já budu rychlej. Kája od Káji a Bambuláčka má nový projekt. Nepřemýšlíš o tom jí pozvat? Třeba teďka je Kájuška. Má novou loutku dokonce.
0: No super, tak děkuji taky za informace a třeba se tady potkáme. Tak jo, měj se krásně a posílám písničku. Ahoj!
1: Ahoj! Skazovna Rádia Junior.

Tak to byla dívčí skupina Rebelky, která je aktuálně taky v hitparádě Rádia Junior. Až do středy můžete hlasovat i pro song od nich a taky od dalších kluků, protože společně naspívali hitovku Tohle není love song. A je tam vedle nich třeba i Adam Seidel a další zpěváci, Jony, Matty Vop a tak dál. Tak jestli chcete, taky můžete podpořit do středy do 8 hodin, ale potom bude ta prázdninová přestávka, jak už jsem o ní mluvila, a během ní se podíváme do skandinávských zemí, které nás alespoň trošku ochladí, když tady je takováhle pořádná vedra, když tady jsou. No a ty země, do kterých se podíváme, jsou Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko, Island, Grónsko, potom dokonce i Kanada a další země, takže všechny země, které jsou na severu. V dnešní hodince se můžete těšit i už na takovou malou ochutnávku Norska. V rámci expedice Sever se o něm dozvíte spoustu dalších informací, ale to až za chvilku. Teď tady máme stále vzkazovnu a napsala mi Madlenka Vacková. Dobrý den, poprosila bych písničku Can't Stop the Feeling od Justina Timberlakea pro všechny posluchače Rádia Junior a pro tebe. Děkuju, že vysíláte. S pozdravem, vaše Madlenka Vacková. No tak Madlenko, my jsme moc rádi, že nás posloucháš. Písničku ti posílám. Je z animáku O trolech a já mám tadyhle ten song opravdu hodně moc ráda. A opravdu ráda slyším, že máš radost, že vysíláme, ano, o prázdninách vysíláme odpoledne živě mezi 17. až 20. hodinou se můžete telefonovat a přát si písničky na přání a taky zpovídat naše hosty, tak to určitě dělejte i o prázdninách. No a v ranním restartu, který sice už není přes léto úplně tak ranní, protože běží od 10 do 11 hodin, tak tam se zase budete dozvídat právě spoustu informací o těch jednotlivých zemích severských, protože vždycky jim budeme věnovat tento čas, tu hodinku mezi 10. a 11. hodinou dopoledne a dozvíte se tam spoustu informací o všem možném, jak to v daných zemích funguje a taky třeba, jestli tam mají nějaké slavné postavičky a slavné animáky a tak dál. Teď si ale pojďme spustit troly, kteří jsou vlastně taky ze severu.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

tak to byla Kači a její písnička Chtěla bych být. No a je tady opět prostor pro vás a vaše písničková přání. Můžete mi volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199, anebo psát na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz písničky, co máte rádi. No a já bych vám teď docela ráda poslala jeden song od dvojce Markus a Martinus. Jak už víte, máme celé léto na Rádiu Junior ve znamení Expedice Sever, kdy se vydáváme do nejrůznějších severských zemí. Tento týden je to do Norska, no a já pro vás připravuju speciální star parádu o Norsku, která poběží v sobotu v 9 hodin ráno. No a jedna z takových těch nejznámějších norských nebo dvojic, nebo vlastně můžu říct rovnou zpěváků, mezi nejznámější norské zpěváky, které dokonce hrajeme na Rádiu Junior, patří dvojice Markus a Martinus. Jsou to totiž dva bráchové, dvojčata. No a my je tady hrajeme už pěkně dlouho. Typla bych, že vlastně celou dobu, co funguje hitparáda Rádia Junior, což už je 7 let. Tehdy jsem všem říkala, že starší je Markus, mladší je Martinus, jenom o pár minutek. Oba dva milují fotbal, nesnáší ananas na pice, no a mají rádi, když můžou zpívat, co nejvíc to jde. No a představte si, že když začali zpívat v 10 letech a pomaličku se začali už proslavovat v rámci Norska, tak ve 13 naspívali i hit Elektrisk, který si pustíme právě teď, jmenuje se Elektrický, takhle si to můžeme přeložit do češtiny. No a představte si, že to je první píseň v norštině, která v roce 2023 překonala hranici 100 milionů přehrání na Spotify, takže má opravdu obrovský úspěch. No a uslyšíte právě v této písničce tu norštinu, abyste slyšeli ten jazyk, jo, protože bráchové Markus a Martinus v této hitovce opravdu zpívají norsky. Tak nastražte uši, ať víte, o jaké zemi, nebo aspoň ať uslyšíte jazyk té země, které se věnujeme celý tento týden.

tak takhle vás lákám už na sobotní pořád Star Parádu, která bude o norských písničkách. Tadyhle ten hit tam ale neuslyšíte. Písničku Markuse a Martinuse Elektrisk jsem vám pouštěla teď. My si v sobotní Star Parádě pustíme jejich aktuální, nebo v podstatě skoro aktuální song, který se jmenuje Unforgettable a s ním reprezentovali ne Norsko, představte si to, ale představte si, že s ním reprezentovali Švédsko na Eurovizi, protože tihle dva bráchové už dlouho v Norsku nežijí, přestěhovali se do Švédska, no a ty skandinávské země většinou fungují prostě tak, že se mezi sebou hodně jakoby podporují a dokonce i mezi sebou hodně jakoby cestují, no a tak si představte, že Norové reprezentovali Švédy na Eurovizi a dokonce se jim dařilo, dostali se do finálové desítky a písničku Unforgettable si v sobotu pustíme. No a když jsme ještě teďko u téhle dvojce, tak si představte, že bráchové Markus a Martinus, tak když jsou teďko už docela dospělí, už je jim 24 let a my víme, že od 10 let vystupovali, tak mají mladší ségru, která už taky docela vyrostla, ale teď si pojďme zase pustit hitovku, kterou naspívala, když byla mladší, když měla ještě ten hlásek takovej děčtější. Jmenuje se This and That. Je to jejich mladší ségra Emma Gunnarsen. No a v sobotu se budete moc těšit zase opět na její aktuální hlas. Teď se ale pojďme podívat zpátky do dětství Emmy Gunnarsen, mladší ségry Markuse a Martinuse.

Tak to byla Emma Gunnarsen, která nám zpívala písničku This and That. Emě je teďko 18 let, ale zpívala už hezky od malička, protože bráchové, kteří jsou o 6 let starší, byli hodně slavní a prostě vůbec v jejich rodině se obecně zpívalo. Ale představte si, jak vlastně se i Emma stala zpěvačkou. Bylo to úplně náhodou, protože jako 8letá měla první velký hit a ten natočila úplnou náhodou, jak říkám. Písnička Angler is Sne. Tak tadyhle tu písničku měli původně zpívat její bráchové Markus a Martinus, ale Emma to jen tak ve studiu si zkusila, jen tak si jí zabroukala. No a všem se její hlas natolik zalíbil, že skladba nakonec zůstala jí. No a takhle vlastně 8letá Emma taky rozjela svoji pěveckou kariéru a v Norsku je už hodně slavná i ve Švédsku a možná se taky proslaví stejně jako její bráchové po celém světě, protože její bráchové často jezdí na velké turné a už několikrát byli i u nás v Česku, kde zpívali i letos. Tak jsem na to zvědavá, jak se bude dařit. Emě Gunnarsen, my si od ní poslechneme ve Star Parádě v sobotu úplně její nejnovější hitovku. No a těch nádherných písniček z Norska bude rovnou 13, tak se na to těšte a já věřím, že určitě objevíte tu, která se vám líbí nejvíc. A pak mi napíšete na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, která je váš favorit a proč. No a třeba vyhrajete vy nějaké super ceny od hvězd z našeho žebříčku. Teď ale tady máme další mail, který mi přišel do schránky vzkazovna@rozhlas.cz. Píše mi Emilka, dobrý den a ahoj. Jmenuji se Emilka, je mi 10 let. Chtěla bych poprosit o píseň Lush Life od Zary Larsson, která je, myslím, švédka. Díky moc, Emilka. No a Emilko, máš naprostou pravdu. Stále zůstaneme díky tobě v naší skandinávské sérii. Pěkně na severu. Aspoň se ochladíme, když je venku takovýhle pořádný horko. No a Zara Larsson je opravdu švédská zpěvačka. Teď je jí 28 let, no ale už jako 10letá vyhrála švédskou verzi soutěže o talent, takových těch talentových soutěží, že jo, jako Švédsko má talent a tak dál. A její finálové vystoupení na internetu viděli miliony lidí a díky tomu odstartovala její hudební kariéra, má nádherný silný hlas. A já myslím, že jestli tadyhle tu hitovku neznáte, tak se vám rozhodně bude líbit, ale spíš tipuju, že ji znáte, protože úplně trendovala na sítích a stále trenduje. Tak pojďme si ji pustit a vy mi pak můžete klidně zavolat na 800 199 199, jestli tenhle song slyšíte poprvé, anebo už ho dávno znáte.

0: Krásné prázdninové pondělí vám přeje moderátorka Klára Nováková a dovolal se nám i náš věrný posluchač Kuba. Ahoj, Kubo.
1: Ahoj.
0: Jak si užíváš prázdniny?
1: Tak já si prázdniny užívám tak, že jsem doma. Teďka vlastně většinou chodím ven, ale teď jsem doma, mám nízký pracovní stůl, takže jsem se musel zvýšit. Mm-hmm. Musel jsem si přijít příležitosti ho celý vyházet. A takže mám teďka v pokoji šílený nepořádek.
0: Aha, takže ty jsi zahájil prázdniny úklidem, jo?
1: No, já jsem měl nízký pracovní stůl a šílený jsem se u toho hrbil, takže jsem se ho musel jakoby zvýšit.
0: Aha, no tak to je ale jako pěkný, to se mi líbí, že vlastně si ty prázdniny, že zatímco spousta dětí odhodí aktovku někam, nechce učení nebo nějaký psaní vidět celé prázdniny, tak ty jako první věc, když začaly prázdniny, jsi si zvýšil svůj pracovní stůl, no to teda smekám.
1: No, já na tom pracovní stůl mám totiž spoustu věcí, mluvím tam, prostě třeba mám i počítač a takový věci,
0: takže,
1: třeba teďka jsem si vyráběl nějaké elektrické obory a utěšil se úplně strašně moc, musel hrbět.
0: Teda, no ale to je dobře. A to je, holky a kluci, jestli teďko posloucháte a taky se hrbíte u svého pracovního stolu, tak udělejte úplně stejný. To, co udělal Kubík, taky se pokuste si ho nějak zvýšit, abyste se nehrbili, což teda já asi budu muset udělat taky, protože jsem si uvědomila, že teď se tady taky docela dost hrbím. Tak už se narovnávám. Teď možná uslyšíte, jak chytnu mikrofon a bude slyšet takový divný zvuk, protože si ano, už jsem si teďko i zvýšila mikrofon, abych mluvila z větší výšky a hezky se narovnala. Takže já jsem narovnaná. Co ty, Kubo, už jsi taky narovnaný?
1: No, já teď sedím koupací síť, to mám v pokoji.
0: Jo, takhle, no tak to je pořádná relaxace, aspoň pořádný relax máš, což se o prázdninách taky musí. Dobře, takže zatím jsi se houpal, houpací síti, zvýšil jsi si stůl, co koupačka, byla nějaká koupačka?
1: No tak, v sobotu měl brácha oslavu na Brněnské přehradě.
0: Tak tam se vykoupal. A jak zvládáš to hrozné horko, protože teda u nás bylo teda strašné horko. A já jsem, holky a kluci, ležela v Berounce o víkendu a lehla jsem si tak, že jsem si lehla jako na břeh a dala jsem si tam hlavu, jako už jsem byla jako ve vodě, ale jenom jak je tam třeba jenom 10 cm vody, jo, prostě. A dala jsem si hlavu do těch 10 cm vody a teď ono mi to jako obtýkalo tu hlavu a zbytek těla jsem měla jako níž v té vodě. A takhle jsem ležela asi 20 minut, dokud mě něco nekouslo do stehna. Pak jsem zakřičela, pak jsem se zvedla a pak jsem šla radši plavat, protože evidentně si mě popletly ty vodní živočiši s něčím, nevím, s kamenem nebo s něčím a prostě jak jsem se potom pohnula, tak jsem asi nějaký zvíře jako hodně vyděsila. No, tak ale dobře to dopadlo.
1: Jo, tak u nás si teďka teplota vlastně docela spravila, protože teďka začalo, no, teďka přestalo, ale před chvíličkou foukalo. Mm-hmm. Možná ještě trošku fouká. Takže vlastně my bydlíme v bytě a bydlíme v takový řadě paneláku, takže my na jedné straně otevřeme okna, na druhý taky a profoukuje nám to úplně celý byt.
0: Takže se to dá zvládnout i tady takovýhle velký horko. No tak prýma, ale určitě si taky ještě někam zajdeš, že jo, v létě, na nějaký pořádný koupání a na nějakou dovču. Řekni mi, jakou chceš písničku a komu ji budeš posílat?
1: Tak já bych chtěl písničku Klára od Činasky a poslat, nevím, prostě asi všem.
0: A mě, že jo, když jsem Klára.
1: Jo, taky.
0: Tak já moc děkuju. A posíláme písničku úplně všem. Doufám, že si ji hezky užijete. A já musím říct, že zrovna tadyhle tu písničku jsem, když jsem chodila na diskotéky, jo, tak vždycky třeba tam někdo šel a když tam byly písničky na přání, tak hodně častokrát mi tadyhle tu písničku hráli a pak jsme tam na to všichni tancovali. Takže děkuju za tenhle song. Zaspomínám si na svoje diskotéková léta.
1: Dobře, tak ahoj.
0: Tak měj se hezky, ahoj.

0: Tak to bylo přání Kubíka. Kubíku, ještě jednou tě moc zdravím. Děkuji ti za tenhle retro song, který mě udělal velkou radost. No a holky a kluci, pokud i vy máte nějakou písničku, kterou rádi slycháte, tak mi pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. Moc ráda vám ji zahraju a taky se dozvím o tom, jak trávíte prázdniny. My se vydáváme na Expedici Sever a první zastávka tento týden je Norsko.
1: Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. To je hlavní norské heslo. A ono to dává smysl. Počasí tam umí být pořádně drsné a proto je fajn se dobře obléct. Norsko je země fjordů, které tam před tisíci lety vytvořily obrovské ledovce. Norové svou přírodu milují a snaží se ji chránit. Dokonce i při výběru aut myslí na životní prostředí. Víte, že asi 90% nově prodaných aut tam jezdí na elektřinu? A u dopravy ještě zůstaneme. Norové jsou mistři světa v tunelování. Mají totiž nejdelší silniční tunel na světě, zvaný Lærdalský. Měří skoro 25 kilometrů. Aby řidiči cestou neusnuli, je na některých úsecích osvětlený modrým světlem. Takže vlastně připomíná ledovou jeskyni. A teď jedna zajímavost. V létě si v Norsku můžete užívat sluníčko i o půlnoci. Slunce tam totiž několik měsíců vůbec nezapadá. A v zimě je to přesně naopak. Nastává polární noc. Tu ale často prosvítí barevná polární záře. Možná vám bude Norsko povědomé ještě z jiného důvodu. Právě norskou krajinou se inspirovali tvůrci filmu Ledové království a podle místních pověstí tam v horách a lesích dodnes žijí trolové, kteří prý nosí štěstí. Pro Rádio Junior Karolína Lašáková.

0: Junior.
1: Bylo 18 hodin, všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková. Těším se, že mi budete volat, že mi budete psát. No a teď už mám pro vás další zprávy s datem 29.6. roku 2026.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Jihočeský kraj zasáhly silné bouřky s krupobytím. Nejvíc zasažené bylo Pošumaví a Novohradské hory. Popolední se na Prachaticku objevily i kroupy o velikosti až 5 cm, řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Po bouřkách napadaly stromy na železniční trať mezi Vimperkem a Čkyní. Nejezdí tam vlaky, koleje jsou navíc podmáčené. 15 žel v Baheních z přírodní rezervace v Maďarsku přicestovalo do zoo Hluboká. Návštěvníci ale v expozici neuvidí. Zvířata jsou základem genetické banky potřebné pro navrácení žel v Baheních do přírody. Tento druh na našem území téměř vymizel kvůli vysušování tůní, mokřadů a také kvůli jejich lovu. Zoo Hluboká pracuje na tomto záchranném programu už 20 let. A jaké bude zítra počasí? Polojasno až oblačno. Místy bouřky, které mohou být intenzivní, ale současně mohou být jenom lokální. Maximální denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 34 stupňů Celsia, takže ještě pořád bude horko. Povane mírný západní vítr. A teď už si pojď zatancovat s Vojtou D.

0: Tak to byl Vojta D a hitovka Zatancuj, kterou natočil v rámci kampaně Say Hi. Možná jste už o ní slyšeli, je to nechci říct světová, ale je to prostě mezinárodní kampaň, která se zabývá bojem proti šikaně. No a na tadyhle tu hitovku si můžete klidně najít i speciální choreografii a tu se naučit a pak si taky tenhle ten taneček zatancovat. Takovýchto tanců v rámci kampaně Say Hi už bylo víc, takže jestli vás baví učit se tancovat podle nejrůznějších tutoriálů, tak stačí napsat Say Hi a určitě na vás několik takovýchto super tanečních chorošek vypadne. Jinak ale samozřejmě otevíráme další hodinku našeho živého vysílání. Už za chviličku je tady Zvídavec. Potom zase je prostor pro vaše písničková přání a taky čtení na pokračování. Tentokrát to bude čtvrtý díl ze série Vygoustovaná. No a potom už se moc těším na to, že za námi přijde skupina Botox. Herci a zároveň zpěváci Honza Kopečný a Petra Ryšavý, které můžete znát i z nejrůznějších seriálů. A hlavně to jsou milovníci zvířat. A natočili nový videoklip, který se jmenuje My dva a je o lásce ke zvířatům, k domácím mazlíčkům nebo vůbec k těm zvířecím parťákům, které i řada z vás určitě má doma. A v tom videoklipu, tak v něm si zahráli nejrůznější i slavné osobnosti, ať už herci, zpěváci a další významní lidé z Česka, kteří si tam přivedli svoje zvířata a právě o tomto videoklipu si budeme povídat a i o tom, že vlastně přispívají zároveň i na organizaci Anidev, která pomáhá pejskům a dalším zvířátkům, které jsou týraná. No, o tom všem si budeme povídat po 19. hodině, takže jestli máte doma nějaký zvíře a máte rádi zvířata, tak určitě poslouchejte, protože vyhlásíme i největší zvířecí hvězdu jejich videoklipu My dva. No a teďko si pustíme vlastně rekapitulaci hitparády, kde uslyšíte alespoň kousíček toho teda ty písničky, je to novinka a celou písničku si pak samozřejmě pustíme v příští hodince. Tak poslouchejte, pro které songy můžete hlasovat a jestli zrovna náhodou hitovka My dva si nezíská vaše srdce.
1: Rekapitulace. Proč otázky v očích máš, ty nemusíš se bát, my dva při sobě vždycky budem stát.
0: My dva, tak se jmenuje první novinka od

0: ve 311. kole vítězí Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak hlasujte, hlasujte. Poslední hitparáda v tomto školním roce končí ve středu v 8 hodin večer, takže to je to poslední hlasování. No a na výsledky si musíte počkat až na konec prázdnin. Mezitím poběží ta star paráda, o které jsem už tady mluvila a ve které taky pojedeme na sever. Teď už je tady ale zvídavec od Evy Sinkovičové a jsem zvědavá, jakou zajímavost si pro vás připravila na dnešní den.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Moji milí zvídavci, mám tu pro vás další díl, který přináší novou zajímavost. Tentokrát se společně vydáme až za polární kruh. Souostroví Špicberky je nejsevernější obydlenou částí planety a jednou z nejodlehlejších oblastí na Zemi. Největším městem souostroví je Longyearbyen, kde žije jen něco málo přes 2000 obyvatel. Celkově však na Špicberkách nežije více než 2700 lidí, takže většina obývá právě tohle město. Špicberky jsou domovem ledních medvědů. Těch tu pobývá více než lidské populace. Není to však jediná podivnost této oblasti. Špicberky jsou známé svými zvláštními zákazy. Například zde nemůžete chovat kočku, a to kvůli chráněným populacím arktických ptáků, pro které by kočka představovala nebezpečí. I když si to často neuvědomujeme, roztomilá kočička je také šelma a na nějakém ptáčkovi by si určitě ráda pochutnala. I další zákaz vás jistě překvapí. Na Špicberkách se nikdo nesmí narodit. Těhotné ženy musí pár týdnů před porodem cestovat na pevninu, do Norska nebo do Ruska a porodit tam. Území Špicberk totiž sice spravuje norská vláda, ale není bráno jako oblast patřící k nějakému státu. Takže dítě, které by se tu narodilo, by nemělo občanství. Také se zde nesmí nikdo pohřbívat. Špicberky totiž tvoří trvale zmrzlá půda a mrtvá těla se v ní nerozkládají a mohou se v nich uchovávat různé nemoci. Neboštíci nebo vážně nemocní jsou tedy také převáženi na pevninu. I přes zákazy jsou ale Špicberky arktickým rájem a navštívit je musí být krásné. Divoká zvířata zde můžete pozorovat zblízka, protože se nebojí lidí. Holky a kluci, pokud chcete o podivných zákazech na Špicberkách někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Tak to byl Sebastian s jeho pořádně rockovým hitem Mimoza. Doufám, se vám líbil. A musím říct, že jak tady už tak jako trošku jako promuju tu naší star parádu, tak třeba ve Finsku, tak tam je spousta rockových kapel a dokonce i metalových kapel, takže jestli máte rádi i takhle pořádně ostrou muziku, tak si počkejte ne na tuhle sobotu, ale na tu další sobotu a tam

0: dojde i na takové známé zpěváky a kapely, jako je třeba kapela Rasmus, nebo potom taková už jako metalová skupina Lordi, nebo skupina Nightwish, možná vaši rodiče tadyhle ty jména budou znát. A uvidíte, že hudba severu může být jak popová, tak taková elektronická, ale až klidně pořádně rocková a hodně, hodně metalová. To všechno nás čeká o prázdninách. Teď je tady ale zase vzkazovna. Vy si můžete přát písničky a já vám je moc ráda budu pouštět. Napsal nám taky Kristík, že by chtěl zahrát písničku svému kocourovi, který se jmenuje Čičmund. A logicky, že to má být teda písnička od pokáče Mám doma kočku, takže zdravíme moc Kristíka, zdravíme taky moc jeho kocoura Čičmunda. No a Kristík ještě doplňuje, že možná brzo budou mít doma ještě dalšího kocoura, který se jmenuje Pekáč. Teda tohle je taky jméno, kterému Kristík vymyslel, tak já musím říct Kristíku, že teda máš naprosto úžasnou fantazii, protože dát kocourovi jméno Čičmund a dalšímu kocourovi jméno Pekáč, tak to je docela slovo do pranice. Moje teta měla kočku a té říkala Šunka. Jestli i vy máte nějaké zvíře doma, které má hodně zajímavé jméno, tak mi to klidně napište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a nebo rovnou zavolejte na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 a určitě si o zajímavých zvířecích jménech budeme povídat i s klukama ze skupiny Botox, kteří za námi dorazí po 19. hodině. Ale teď už je tady Pokáč a jeho nejslavnější song.
1: Vzkazovna Rádia Junior.

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myš

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Tak to byl Pokáč, jeden z vašich nejoblíbenějších písničkářů. No a teďko mi napsala Emilka, že by chtěla písničku od dalšího písničkáře. Dobrý den, chtěla bych poprosit o píseň Strach, která je i v hitparádě a je pro moji maminku, která se mnou teď poslouchá v autě, protože jedeme na Slovensko za babičkou a dědečkem. Díky moc, Emilka. No tak Emilko, my vás zdravíme do auta. Jeďte hlavně bezpečně. Doufám, že tam máte taky nějakou příjemnou klimatizaci, aby vám nebylo velké horko. A písnička Strach je nově v hitparádě Rádia Junior a měla jsem Pavla Čatka i na rozhovoru. A jestli jste ten rozhovor neviděli a neslyšeli, tak si ho můžete už teď pustit i na YouTube kanálu Rádia Junior, protože Pavel Čadek hraje na violončelo. A Scout, když byl malej a jak teďko složil pro scoutskou organizaci písničku Strach, která právě má pomáhat dětem i vedoucím v tom, aby když mají děti na táboře strach, tak aby ten strach nějak společně rozpustili a zase bylo dobře. Další písničku, kterou napsal ještě pro skautské tábory, tak je i písnička Smutek, která je zase, když třeba se dětem stýská po rodičích, tak pokud byste chtěli, tak tyto písničky od Pavla Četka si určitě snadno najdete a taky se dozvíte o celém projektu, který je ve spolupráci s organizací Nevypust duši. No a můžete se zaposlouchat do toho a dokonce si i přečíst nějaké tipy a rady, jak to udělat, aby jste na táboře strach ani smutek neměli. Teď je tady ale písnička pro Emilku a pro její maminku od Pavla Čatka a doufám, že udělá radost úplně všem.

tak to byl písničkář Pavel Čadek, který hraje na violončelo. A jen tak mimochodem, na violončelo jsem hrála v dětství i já. Jsou to takové přerostlé housle, něco mezi houslema a basou. Má to bodec, zapíchne se do země, potom ho vlastně obejmeme, to je to violončelo koleny a pak hrajete na něj smyčcem, takže je to smyčcový hudební nástroj, má 4 struny a nemá žádné pražce jako kytara, kde máte takový ty vystouplý, takový čárečky, aby vám to pomohlo, když hrajete. Tak tady ne, tady prostě máte jenom krk, na tom krku jsou 4 struny a vy si musíte zapamatovat po hmatu a po sluchu, kde který tón leží. Je to docela zábava, no a musím říct, že

dělala radost, že se vám líbila. Mrkněte se na video na YouTube kanálu Rádia Junior a já se přesouvám k dalšímu písničkovému přání. Napsal mi Honza, že když je takovéhle horko, tak mu zásadně vždycky pomáhá meloun a proto bych chtěl písničku Watermelon Sugar od Harryho Stylese, protože bych chtěl meloun poslat úplně všem. No tak super, tak já si jdu dát taky s Harry Stylesem skvělej Watermelon Sugar. Watermelon je ten vodní meloun, takový ten červený, nebo někdy může být i žlutý, ale prostě takový ten nejklasičtější vodní meloun, prostě, který všichni známe. Má zelenou slupku, vevnitř je teda většinou takový narůžovělej nebo červený. Někde jsem viděla, že jsou žlutý, ale v Česku máme hlavně tadyhle ty, který jsou vevnitř červený a já mám teď úplně děsnou chuť na meloun. Co vy?

0: holky a kluci, už za malou chvilku tady bude čtení na pokračování. A já vám se ještě chci pozvat v poslechu kapely Botox, která za námi dorazí po 19. hodině, tak určitě poslouchejte a už teď klidně pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Otázky, na které se chcete kluků zeptat, ať už je to Honza Kopečný nebo Petr Ryšavý. Právě teď ale mám pro vás čtení na pokračování, jmenuje se Vygoustovaná a je to čtvrtý díl z pěti, jmenuje se Volání o pomoc. A o čem to je? Nekoukejte se pořád do toho telefonu a poslouchejte. Nemůžete, čekáte na něčí zprávu. Tak si dávejte pozor, abyste nedopadli jako Klára. Ta čekala na zprávu od svého idela tak dlouho, že z toho nakonec byla vygoustovaná. Duchařskou četbu o tom, jak je důležité věnovat svou pozornost tomu pravému, napsal David Košťák, režie Vít Malota. Účinkují Šárka Vaculíková, Hynek Chmelař a Vojtěch Hrabák.
1: Rádio Junior. Čtení na pokračování.
2: Klaro, to jsem já, váš admínek. Přišel jsem změřit vaši ducha přítomnost. Klaro, kam jste zase zmizela?
3: Napsal mi můj idol. Z ničeho nic. Po tak dlouhý době. Lekla jsem se toho tak, že jsem si musela telefon schovat do kapsy, abych neudělala nic ukvapenýho.
2: Proč stojíte uprostřed obchoďáku? Proč nejdete domů? Kláro, slyšíte mě? Nesmíte se ponořit ještě hloubš? Odtamtud už vás nikdo nevyvolá.
3: Už jen pár kroků a byla bych s Lenkou a Ájou. On mi ale napsal. Poslal mi smajlíka.
2: Kláro! Co pak to neslyšíte? Zvoní vám mobil.
3: Smajlík. S vyplazeným jazykem. Co to má znamenat? Vysmívá se mi. Na nic z toho, co jsem mu napsala, neodpověděl. Jenom na mě vyplazuje jazyk. Ale odepsal mi. To přece musí znamenat, že už nejsem vygoustovaná. Mám mu taky poslat smajlíka. Ruce mi vibruje telefon. Netrpělivě se vrtí a snaží se získat si moji pozornost. Babička. Volá zase nevhod. Promiň, babi, ale teď to vážně nejde.
2: Tak a dost. Já už se na to nemůžu dívat. Já vám to zvednu dřív, než se v té konverzaci se svým idolem utopíte.
3: Počkejte, to nemůžete. Já teď musím...
4: Klárko, to jsem ráda, že jsi to konečně zvedla. Celý dny se ti nemůžu dovolat. Vlastně nikomu, ani mámě. Haló, Klárko? Jsi tam, slyšíš mě? Já nevím, jak ten krám funguje. Vyzvánění jsem slyšela, ale...
3: Babi, já tě slyším.
4: Aha, no to je dobře. Adresu mám pořád stejnou, kdybys chtěla poslat fotku.
3: Fotku? Jakou fotku?
4: No, abych tě aspoň viděla. Pro případ, že by ses nemohla stavit.
3: Teď to nejde, babi.
2: Měla byste si na ní udělat čas.
4: No, já jsem si to myslela. Nezlob se, že tě otravuju, ale máma nemá čas, ty nemáš čas. Nikdo za mnou nechodí.
3: Babi, počkej. Ty mě slyšíš?
4: A co bych tě neslyšela?
3: Takže už vážně nejsem vygoustovaná.
2: Trochu se obávám, že tomuhle slovníku vaše babi rozumět nebude.
4: Cože nejsi?
2: Vidíte.
4: Kláry, já ti nerozumím. Cože nejsi? Jestli nemáš čas, tak to nevadí. Já jen, že... Není mi dobře, Klárko. Mohla bys říct mámě, aby se za mnou stavila?
3: Babi, teď to nejde. Ráda bych, ale... Babi? Na druhé straně se začne ozývat jen prapodivný bublání. Jakoby se babi i s telefonem ponořila do vany plné pěny, která teď šumí do sluchátka. Babi! Kam zmizela?
2: To nevypadá dobře. Musela se propadnout ještě níž.
3: Co prosím?
2: Jak to jen? Jsou různá patra alternetu. Vy jste v minus jedničce. To se pohybujete na samotné hranici reálného světa. Nikdo vás z něj sice nemůže kontaktovat a ani vy z něj nejste schopná nikoho oslovit. Ale ještě jste dost blízko skutečnosti, abyste mohla dělat každodenní činnosti. Vstát z postele, odejít do školy, vrátit se domů. O pár pater níž je to mnohem horší. V minus dvojce už člověk neopustí byt.
3: A v minus trojce
2: To už se nezvednete z postele.
3: To je strašný. Já se tady utápím ve svých myšlenkách o svém idolovi a babi zatím nemůže ani ven z domu. Je tam sama jako v nějakém vězeňském filmu. Svět může sledovat jen zpoza oken a nejbližší kontakt s jiným člověkem jsou vzdálený kroky na chodbě. Přitom ona byla vždycky mezi lidma. Sama mi to vyprávěla.
5: Já jsem vždycky byla samá práce. Na tvoji mámu jsem kvůli tomu nikdy neměla tolik času jako ostatní rodiče na svoje děti. No nešlo to jinak. Až dojíš tu polívku, dostaneš guláš, jo? Byla jsem svobodná máma a musela jsem se snažit, aby nám doma nic nechybělo. Říkala jsem jí, že musím pracovat, abychom si pak spolu ty peníze mohli užít. A tvoje máma tomu rozuměla. Vždycky to byla hlavička. Nikdy mi to nevyčítala. Naopak. Hrdě mi říkala, jednou budu jako ty. Jako tak vysoká? Ptala jsem se jí. Ne, tak vysoká ne, říkala. Tak vysoká ne. Chutnalo ti? Kolik budeš chtít knedlíku? Dám ti 5. Seš hubená jak lund. Plynuly roky a já už tolik práce neměla. Ale tvoje máma začala chodit na univerzitu do jiného města. O víkendech měla spoustu úkolů na semináře. Nedalo se nic dělat, to prostě tak bylo. Kolik omáčky? Přiměřeně? A pak, když byla tvoje máma starší a už jsme spolu ani nebydleli, veškerý čas jí zabrala zase její práce. Kdo jiný by proto měl mít pochopení, když ne já? Pak si přišla ty, Klárko. A když už se naskytl volný den, musela maminka s tebou na kroužky nebo k doktorovi, to je každou chvíli něco. Ná, nech si chutnat. Zkrátka, nikdy nebyl pořádně čas. Splnilo se jí to. Byla jako já.
3: Musím na internetu najít spoj, který mě dopraví k babi.
2: Obávám se, že to nepůjde. Ne, dokud jste vygoustovaná.
3: Ale já už přece nejsem vygoustovaná. Můj idol mi napsal. Poslal smajlíka s vyplazeným jazykem.
2: Tudle, tak jednoduchý to není. Musí o vás projevit upřímný zájem. A to smajlík rozhodně není. Ať už se tváří jakkoliv.
3: Já za ní ale musím.
2: Není to bezpečné. Stačí, že trajdáte tady po obchoďáku. Cesta za město. Poté byste mohla v mlhavém světě alternetu zabloudit.
3: Je tam sama. A pokud tam nepůjdu já, tak nikdo. Ani o tom nemůžu říct mámě, protože nemám dost sil, abych jí z alternetu kontaktovala.
2: Mrzí mě to, ale musím být zásadovej. Pro vaši bezpečnost, děvče. Dokud vás někdo nevyvolá, doopravdy, nikam se nepůjde. Na tom trvám.
3: Sakra. To ne, to ne.
6: Co se stalo, Kláro?
3: Doráží na mě Petr zvaný Mamánek. Sledoval mě celou cestu, až jsem do obchoďáku, kde mě měli vyvolat Lenka s Ájou. Musím se nechat vyvolat, okamžitě! Nemám čas na žádný vykecávání.
6: Tak promiň, nebudu tě zdržovat.
2: To není úplně nejmoudřejší. Nebýt jeho, tak jste v alternetu sama a teď ho od sebe ještě odháníte.
3: Petře, počkej. Ještě jsi mi neřekl, kdo vygoustoval tebe. Mohla bych ti pomoct, když pomůžeš ty mě.
6: No...
3: Je to nějaká Zolek ze třídy?
6: Ne.
3: Tak se nestyď. Je to Sandra? Jo, je to určitě Sandra, že jo? No, to mi mohlo být jasný. Motá klukům hlavy, na všechny se směje, jako kdyby to byly chodící memíčka. Úplně na všechny.
6: Ale ne, tak to není.
3: A říkám, že se nemusíš stydět. Mně je to úplně jasný. Jo, já chápu, že tě to zmátlo. To je její věčný pomrkávání. Mě by to taky zmátlo. Je to Sandra, viď? No tak se přiznej.
6: Jo. Je to Sandra.
3: Já to věděla. No, uvidíme, co se dá dělat. I když s ní to teda nebude jednoduchý. Haló? Adminku?
2: Ano, s čím vám mohu pomoci?
3: Kdo nás teda může vyvolat, když mě nevyvolal ani smajlík od mýho idola?
2: Musí to být někdo, kdo o vás projeví upřímný zájem. O to, jak se cítíte. Jeho zájem musí být tak velký, že prolomí hranici mezi skutečným světem a světem alternetu.
3: Mm-hmm. A to je všechno?
2: Ne tak úplně.
3: Tak co ještě?
2: Ideálně to musí být někdo, kdo vám umožní zapomenout na toho, kdo vás vygoustoval.
3: Aha. No, tak ale nikoho, kdo by mohl mamánkovi pomoct, určitě najdu.
7: Je to docela milý kluk. Nemůže za to, že se nechal oklamat Sandřiným úsměvem. A i to, že je tak hodnej na svoji mámu, není nic špatného. Je vlastně fajn. A je chytrej. Nebejt jeho, tak na to, jak přivolat holky do obchoďáku, nikdy nepřijdu. Ještě, že má nakoukaný ty duchařský filmy. Což mi připomíná, že tu stojím na místě, místo toho, abych šla za Lenkou a Ájou, aby mě už konečně vyvolali. Nemůžu ztrácet čas, babička mě potřebuje. Musím jít. Naskakuju na eskalátory, který mě vezou do druhého patra tohohle obřího obchoďáku. K té lavičce, na který s holkama po škole posedáváme. Pokud mě má někdo vyvolat, tak jsou to Ája s Lenkou.
2: Musí to být někdo, kdo o vás projeví upřímný zájem. O to, jak se cítíte.
7: Jasně, tyhle požadavky holky splňujou. Jezdící schody mě vynáší blíž za nima. Nemůžu se jich dočkat. Po dlouhý době se zase usmívám. Jenže, jestli holky na naší lavičce byly, tak teď už tam teda nejsou. Určitě tam byly. Přece si přečetli můj vzkaz na zrcadle. Že bych šla pozdě? To jsem se zasekla nad zprávou svého idola na tak dlouho. Nebo mě tolik zdržel telefonát babičky? A nebo... Nebo mě viděli přicházet s mamánkem. No jasně, to musí být ono. Kdysi dávno, dobře, asi před půl rokem, jsme si slíbili, že do naší party za žádnou cenu nesmí žádný kluk. Nejspíš si mysleli, že jsem mu řekla o naší tajné lavičce. Proto se spakovali dřív, než jsem vyjela do schodů. Zatracený mamánek. Kdyby za mnou pořád nechodil jak ocásek, o svoji příležitost nechat se vyvolat z alternetu bych nepřišla.
6: Kde jsou?
7: Ty jsi ještě tady? Přestaň mě pořád sledovat! Nelez za mnou! Co pak na tebe doma nečeká máma?
6: Já... Jenom jsem nechtěla, abys byla sama.
7: Řekne mamánek a vstoupí na eskalátory, co jedou dolů. Je to doslova ten nejtrapnější úprk na světě. Žádnej dramatický běh pryč. Stojí na schodech. Zády ke mně. Postupně se propadá z mýho dohledu. Zůstanu sama. Jsem vygoustovaná a nemám nikoho, kdo by mě mohl vyvolat.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárou Novákovou a v pozadí slyšíte Petra Ryšového, který nám tady zrovna kreslí nějaký obrázek. Ahoj, Peťo.
2: Já vás všechny zdravím, i tebe, ahoj. Já jsem tady klukům ukazoval, jak teďko doma kreslím krásné výtvory, že umím kreslit vlastně jenom dvě věci. Jedna z nich je právě, že šla babka a koupila dvě vajíčka, dědečkovi hulku, mařence řebně vzala do takového.
1: Do uzlíčku.
2: Děkuji.
1: A byl z toho strašák.
2: Dala z toho babka a je to strašák, a je to babka.
3: Wow.
4: No, tak nekreslíš, ale už od školky, ne?
2: No, já jsem se nezlepšil, ale
1: snažil. Ukaž, Peťo, půjč mi to, já to tady ukážu na webkameru, aby to všichni viděli, jak kreslí Petr Ryšový, jeden ze zpěváků a taky kytarista ve skupině Botox. Já tady vítám ale už všechny botoxáky, ať už je to Honzík Kopečný a Honzíkou.
3: Ahoj všem, já vás taky zdravím.
1: No a pak tady máme taky Dalimila Smrže, ahoj.
5: Ahoj, ahoj, čau.
1: Který nespívá, ale hraje na klavír.
3: A on trošku zpívá.
5: A já trošku zpívám. Ale trošku jim pomáhám, no, při těch koncertech.
3: A ještě tancuju.
2: No. Já bych chtěl doplnit, že teda hraju na kytaru a zpívám, ještě k tomu všemu mám výtvarný umění, takže dělám právě tu babku a pak ještě mám takhle, jestli ukážeš taky našim teda divákům v tomto případě.
1: Ano.
2: To je můj druhý jakoby výkon.
1: Piškvorky.
2: To jsou piškvorky, to taky umím.
1: To tady kluci před chvilkou hráli, protože mi sdělili, že jsou strašně soupeřiví a nehodlají jako ztratit ani vteřinu.
2: Ano.
1: Kdo vyhrál?
2: Tady je důkaz toho, vlastně tam to bylo nepovedený, to byl trénink a tohle teda byl důkaz toho, že teda vyhrál pan Jan.
1: Protože Jan Kopečný.
2: On je prostě v tomhle tom soutěži jako extrémně, on počítá, když hraje s ním šachy, on prostě neumí moc prohrávat, takže jsem ho moc trošku pustil, měl dobrou náladu a hezky jako povídal tady u nás, tam u vás teda, že jsem ho nechal vyhrát, ale tenhle důkaz pro naše teda diváky, jak to teda bylo. No.
3: Já ti děkuju, že jsi mě nechal vyhrát a já pro tebe mám za to takový dárek.
2: To je hezké,
3: takový
2: domeček.
3: To je moderní zebra.
2: No, my jsme kreativní, ale malovat fakt neumíme. Potřebujeme jsme nějakého lektora. Kdyby byl někdo mezi našimi posluchači, co nás právě teď slyšej. Kapela Botox skládá písničky, hrajeme koncerty, ale neumíme nikdo z nás hezky kreslit. Kdyby se někdo našel, rádi půjdeme na nějakou lekci.
3: My uděláme kreslený klip.
2: Kreslený klip bychom potřebovali.
5: Takže ho budeme ale kreslit my.
3: Ne, někdo jiný.
5: No, nebo to myslím právě.
2: Někdo to umí, bychom potřebovali dělat na nějakou písničku hezký kreslený klip.
1: No tak holky a kluci, jestli právě teď posloucháte a umíte malovat, tak klidně nám můžete zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 a poradit klukům, co mají nakreslit, jak má vypadat jejich nový klip, co v něm má být za obrázky, třeba jestli jim s tím nepomůžete a hlavně se jich můžete na cokoliv zeptat. I když vlastně vy můžete udělat třeba i takový remake svého aktuálního klipu, který se jmenuje My dva a je o vás a vašich zvířecích parťácích a taky o spoustě dalších známých osobnostech a jejich zvířecích parťácích, to by bylo taky hezký jako animovaný, že?
2: To někdo překreslil jako ty naše mazlíčky nebo i těch našich hostů. To teda, ať to někdo je, ale určitě to nebude dělat nikdo z nás. tam je totiž spoustu jako pejsků a kočiček a to by všichni ty pejsky vypadaly úplně stejně. Já umím prostě jenom jednu.
1: No, jenom strašáka.
5: Jsou tam i koně a já umím teda jako pětinohýho koně teda.
1: Kdybychom to dali dohromady, jo, tak co umí nakreslit Honzí Kopečný, kterého znáte nejenom jako zpěváka z Botoxu, ale taky jako herce.
3: Mě vždycky šla jako geometrie, takže nějaký jako obrazce, to bych asi zvládnul. Ale třeba umím krychly.
1: Takže třeba SpongeBoba bys dal.
5: Wow.
3: Jo, toho bych zvládnul.
1: Tak, takové kvátr.
2: Takový domácí mazlíček.
3: To bych zvládnul a tam bych skončil. A všechno, co je živý, reální, tak to bych
2: neumíme. A respektujeme a vážíme si lidi, co to umějí, takže...
1: Jasně.
2: Dobrý.
1: Skvělý. My si dneska budeme povídat o vašem videoklipu a taky o tom, jak vlastně se snažíte pomáhat zvířatům, protože i tadyhle ten videoklip pomáhá jedné organizaci, ta se jmenuje Anidev. Tak i o tom si budeme povídat, proč jste si zrovna vybrali tuhle organizaci a jak vlastně ten váš videoklip o zvířecích parťácích pomáhá, Honzíku.
3: Vlastně ta myšlenka už je rok zpátky, když jsme vlastně skládali tuhletu písničku. Možná pro někoho by to mohlo znít jako vlastně zamilovaná píseň, že se jmenuje My dva, ale vlastně už byla rovnou situovaná právě pro tuhletu myšlenku, jenom jsme úplně neměli čas na to vlastně k tomu ještě dotočit klip, ale to se naštěstí povedlo, protože to bylo velice jako časově náročný, protože jsme museli s každým, kdo se rozhodl to podpořit z různých známých osobností a z našich kamarádů a podobně, vždycky k němu přijet nebo někde se potkat, udělat ten záběr, pak to vzít samozřejmě zpátky a tak dále. Díky tomu jsme věděli, že to bude časově velice náročný, ale po vlastně poměrně dlouhým natáčení se to konečně povedlo. A to byl takový prvopočátek vlastně toho, proč vůbec mi dva vzniklo. To, že jsme chtěli tím pomoc, to je samozřejmě jednoznačný a vzniklo to vlastně i na základě toho, že jsme vždycky podporovali různé organizace, vždycky jsme podporovali zvířata a přišlo nám, že je fér a správný na tohle vždycky upozorňovat. My jsme nechtěli jako někoho kárat nebo naopak za každou cenu třeba vybírat nějaký prostředky, to ne. My jsme jenom vlastně na to chtěli upozornit, protože právě tím, že jsme vždycky podporovali tyhle ty organizace a různý nápady na pomoc zvířatům, tak jsme chtěli něco za sebe a díky tomu vzniklo mi dva, takže Botox má teď v podstatě takovouhle píseň a myslíme si, že velice hezký klip právě na takovouhle myšlenku a vlastně upozornění na něco, co je strašně důležitý a to jsou právě naši mazlíčci.
1: Takže vy máte všichni svého mazlíčka?
2: Peťo. Máme každý z nás a právě možná i to byl takovej strůjce toho nápadu, že vlastně se otočíme tentokrát od té klasické textové části naší kapely, což je většinou vztah prostě lidí dvou.
1: Jasně.
2: A většinou samozřejmě třeba o lásce nebo nenávisti. A tentokrát jsme to otočili směrem právě k těm mazlíčkům, protože, jak říkal Honza, upozorňujeme tím na to, že když už třeba ty lidi, ty mazlíčky mají také potřeba se o ně nejenom starat a chodit je venčit, ale musíte je mít rádi. A myslím si, že my jsme toho příkladem, že se snažíme naše mazlíčky mít rádi a dáváme jim tu lásku, kterou máme. Takže možná i to byl nějaký možná sluce toho, proč se ten klip a ta písnička vlastně jako vznikla.
1: No a jaké máte mazlíčky, to si probereme hned po písničce My dva, která je aktuálně i v hitparádě Rádia Junior a můžete pro ní hlasovat do středy do 8 hodin do večera. Pak bude prázdninová přestávka, ale v září to zase znova rozjedeme, tak určitě nezapomeňte na to, že jste v hitparádě a hlasujte dál. Tak poslechněte si super song My dva od skupiny Botox.

0: A máte pravdu, že Dalimil fakt dobře tancuje. Teď nám tady tancoval na písničku My dva, to rozjel.
1: Je to talent přirozený.
0: Tak o tom si taky budeme povídat, jak vypadají vaše koncertní show a kam se na vás holky a kluci můžou přijít podívat. Ale už nám na náš e-mail radiojunior@rozhlas.cz přišel první dotaz od Madlenky Vackové. Dobrý den, kapelu Botox ráda poslouchám. Moc se mi líbí ten nový song My dva, protože je o zvířatech a já mám zvířata moc ráda. A tak jsem se chtěla zeptat, jaké mají domácí zvíře a jaké zvíře je jejich nejoblíbenější. Děkuji, že dneska v klubu Rádia Junior může být hudební kapela Botox. S pozdravem, vaše Madlenka Vacková.
1: Zdravíme Madlenku. Vezmeme to z kraje, já začnu. Já mám doma psa, mám doma kokr španěla, 4letýho, takže je to pes, který má náturu samozřejmě loveckou a už mě dokonce i kousnul, ale už jsme se to vyříkali, už jsme zase kámoši, takže člověk mu musí dávat hrozně moc citu, ale zároveň i aktivity, takže často nějaký kolo, procházky, běhání v lese a podobně, takže je to takový závazek, takže těm všem, kdo šmáte kokr španěl, tak asi víte, o čem mluvím, ale není to opět takový ten gaučák, je to fakt pes, který potřebuje nějakou aktivitu, takže je to mnohdy hodně náročný.
0: A jak se jmenuje?
1: Jmenuje se Floki.
0: Floki?
1: Jmenuje se Floki podle vikingského jednoho takového člověka, který jako první viking postavil loď, díky který vlastně vikingové přepluli vlastně moře, dostali se pak do Anglie. Takže to je takový náš hrdina, je to prostě takový vikingský Floki.
0: Já si pamatuju vikingskou sérii.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: To jsem taky sledovala.
1: Jo, jo, jo.
0: Takže Petr Ryšavý má Flokiho a koho má Dalík?
2: Já mám Freddyho. To je zase kocour, ale.
0: A proč se jmenuje zrovna Freddy? Není to od Freddyho Mercuryho nebo
1: Freddy
0: něco
1: Kruger.
0: Takovýho?
1: Freddy
2: jo, samozřejmě je to Freddy Mercury, no.
0: Jo?
2: Samozřejmě.
1: Je tam nějaká...
2: On zpívá, tak on hodně zpívá, no. Ve mňouká, tak zpívá, takže...
0: A jak proto vypadá, jakou má barvu?
2: Takový šedej mourovatej, no, tak jako... On jako i tuláček, takže...
0: Takže jsi ho našel někde venku, že se k vám sám dostal?
2: Ne, to ne, přistál u nás doma, ale našel ho nějaký známý, takže nám ho dali.
0: Ujal se s Freddyho.
2: Tak, přesně tak.
3: Freddy.
0: A co má rád Freddy?
1: Queeny.
2: Co myslíš? Queeny.
1: Nebo kýdlu?
0: Kýdlu, nebo drbat za uchem a podobně.
2: Drbat za uchem samozřejmě, kýdlu má ráčunku, takže to vždycky...
1: To dobrý, to mám taky.
2: No, taky tak vypadá, že ale Freddy takhle nevypadá, ale...
1: A poslouchá při tom Queeny, to je super.
0: Takže to je Freddyk od Dali, Mila, a pak tady máme Honzu Kopečného. A jaký ty máš doma zvířátko?
4: Já mám havanskýho psíka, což je takový chlupáč, jmenuje se Spike. Ale jako když se vrátím zpětně, co se mi třeba ze zvířata, tak takový jako vyloženě zvláštní, tak měl jsem sklípkana.
0: To je pavouk.
4: Ten se jmenoval Pája.
0: Aha.
4: A, protože moje mamka je Pavla.
0: Takže jsi pojmenoval pavouka po mámě?
4: Jo.
0: To je zajímavý.
4: Jo. Mám blanky hysterický. A takovej... Ne, já si dám srandu. Ale Spike, ten je úplně v pohodě, za to Pája ten úplně nebyl. Ten útočil na každýho přes sklo. A já jsem ho dostal tenkrát k 18 nám. A to bylo super zvíře. Teda mě to hrozně bavilo. Několikrát mi utek teda. A vlastně na začátku jsem se obál a pak mě to úplně, jako, úplně opustilo, protože jako jeho úděl nebylo jako na nikoho útočit. Ale teda je pravda, že jako je to samozřejmě jedovatý pavouk, trošku, protože už nemá ty jedový žlázy, ale no, mě by kousnul a docela jako hodně.
1: Stejně si ho měl jenom proto, aby se vlastně, aby tě on kousnul, proto aby se pak probudil jako Spider-Man, jo?
0: No.
1: Jenom proto
4: jo,
1: si ho měl.
4: Jako trošku, jo,
2: zkoušel jsi to, viď? Je to bylo jasný.
0: Taky jste jako všichni ty kluci, co si chtějí stát Spider-Manama.
1: Samozřejmě.
0: Všichni, jo?
4: Já, tak jasně. Jako teď už ani ne teda. Já bych,
1: ne?
4: Jako jestli tak Iron Man, ale Spider-Man ne teda.
1: No protože jsi línej už teďko.
2: Ale teď, když jsi byl mladý. Už potřebuješ v oblek. No.
4: Já bych chtěl lítat, on nemůže lítat.
1: Já.
0: No, má takový ty sítě, že jo, s tím asi někam jsou úplně, ale je fajn, že Iron, teda pravda, že Iron Man ten má
4: ten
0: prostě zase ty trysky
4: to,
0: nějaký a může lítat nahoru. No tak to je super, takže už víme, jaký máte zvířata. A ve vašem videoklipu se objevila i celá řada známých osobností, které tam taky přinesly svoje zvířata. A mě by zajímalo, kdo z nich byl největší zvířecí hvězda celého klipu, kdo to tam prostě úplně celý jako rozbil.
1: To si myslím, že na to budou taky jako jako v rámci naší kapely různý názory a já třeba jsem měl jako největšího hrdinu právě psa od naší kamarádky Mahony Bočanový, se kterou jsme vlastně jeli s kameramanem a bylo to hrozně zajímavé, protože my jsme s Honzou vlastně si povídali právě s Mahou, jako jsme se dlouho neviděli, jak se má a to. A ten pes vlastně za tím kameramanem hrozně upaloval a hrozně mu ubližoval a furt mu chtěl, jako, aby mu házal nějaký klacek. A ten pes, já nevím, se zarasu, já jsem znamen, že to nepamatuju.
4: To byl Bulík.
1: Bulík. A on má hroznou sílu a on prostě fakt, když už tím klackem jako chce, aby ten člověk mu házal, tak byl hrozně zábavný a byl to vlastně jakoby mladý pes a byl geniální, byl měl energii, byl, pro mě to byla největší jako hvězda. Hmm. Ne jako ta obrazová na tom obrázku, ale taková ta jako fyzická, když jsme toho psa viděli, hráli se s ním, tak to byl prostě pro mě hvězda, takže děkujeme Mahule, no.
4: Asi jako zmiňovat teď každýho, kdo tam byl, vlastně ani úplně nejde, protože bychom někoho zapomněli, protože už to já nevím, kolik to bylo, asi 40 kamarádů, přátel, 50. Ale myslím si, že by naši posluchači mohli znát například Taryho.
0: No to určitě.
4: Tary tam byl s náma a trošku nás překvapil, protože my jsme natáčeli vlastně s jeho králíčkem a zjistili jsme, že to je asi jako nejsledovanější zvíře vlastně v rámci sociálních sítí, protože ten králík má na Instagramu, pokud se nepletu, asi 180 nebo 190 tisíc sledujících, takže nás to všechny docela překvapilo, ale tak ten tam byl vlastně s náma, no. A bylo to jako... Bylo to zábavné.
0: Udělal něco jako special, umí taky stejně jako Tary, což je známý parkourista, umí nějaký beko skočit dozadu, no, nebo tak něco králík.
1: Umí
0: králik.
1: Jako speciální, my jsme to točili s kameramanem všechno na takzvaný slow motion, to znamená, že se to pak jako zpomaluje. Mm-hmm. A ten králík dělal takový jako pohyb, že vlastně si tak jako otíral pacičkama asi jako bradu nebo jako pusinku. A vypadalo to jako když boxuje. Aha. A jak se to potom jakoby v tom reálu to vypadalo hrozně rychle, že to člověk ani reálným okem nevidí. Jak se to potom ve střižně jako ve studiu zpomalilo, tak to vypadalo fakt, když ten králík boxuje, takže já pro mě taky zážitek, že vlastně Tary má takovýho boxovacího králíčka. Výborný.
0: Které zvíře nejvíc zaujalo Dalimila?
2: No, to je...
0: Těžký, co?
2: To je těžký.
0: Bylo tam nějaký jako hodně exotický zvíře?
4: Jo, to měl...
2: To tam měl Honza Tuna, ne? Ten tam měl...
4: To jsou byly... Lemuři.
2: No, já mám taky rád koně, takže máme tam koně, takže ten byl taky pro mě jako super zážitek tam s ním bejt.
4: A ty lemuři byly taky jako zábavný.
2: Taky.
4: To bylo...
2: Ještě co tam bylo? Surikaty nebyly.
4: Tam jsme veverku jsme tam měli.
0: To byl taky domácí mazlíček, ta veverka?
4: To bylo vlastně z jedné stanice v podstatě, kde se oni starají, ale je možnost jít přímo k ním, že to nejsou jakoby uzavřený nějaký jako klece nebo co takového, ale naopak jenom čistě jsme mohli k těm zvířatům, takže proto i k těm lemurům se vlastně mohlo, měli jsme tam i různý, že Peťa Basák od nás, ten tam měl chameleona a tak. No, těch zvířatek tam bylo fakt jako spousta a my jsme jako to nechtěli situovat jenom na kočky a psy, ale ono přece jenom jako jestli má někdo doma rybičky, tak jak je vlastně asi fajn se o ně starat a nenechat je úplně se trápit v tom akvárku. Jako, myslíme si, že zrovna tohleto i vlastně kvůli tomu ten single vzniknul, aby na to jenom si člověk uvědomil, že ty zvířata nás taky milujou. Takže na ně nezapomínat.
0: Holky a kluci, máte nějaké zvíře, tak nám určitě zavolejte na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. My si pustíme další písničku, jmenuje se Popelář, je od kapely Botox a já tady ten song naprosto zbožňuju a vím od Honzíka Kopečného, že vlastně tady tou písničkou jste si splnili svůj sen, protože jste se díky tomu projeli na popelářských autech, že jo?
4: Tak to je.
0: Takže takhle přesně, když si chcete splnit sen, pohladit si lemura nebo kabelona, natočíte videoklip o zvířatech, anebo když se chcete projet popelářským autem, tak je tady tenhle parádní song.

0: Tak to je skupina Botox u nás ve vysílání na Rádiu Junior. Všichni srdečně zdraví i moderátorka Klára Nováková. Mám rád, že tadyhle tu super trojku dneska mám, že můžeme probírat jak zvířata, tak i popeláře, což je další hitovka. A já vím, že vlastně vy kromě toho, že jste zpěváci, tak jste i herci. Nevím teda, jak Dalimil. Dalimil tady kývá, že ne, a kluci ano.
1: Je.
2: Jakož hrál už v řadě našich klipů, tak už je taky
1: ne. Já bych rád podotknul, že my jsme s Honzou v jistý době hráli v nějakých seriálech v televizi a dokonce se v těch seriálech objevil i pan Dalimil, takže aha. I pan Dalimil sice malou roli, ale hrál i v seriálu, takže Dalimil je pravda, taky herec.
3: Dobře, no.
0: Odkud vás ještě holky a kluci můžou znát z kterých seriálů, filmů?
2: Ježišmarja, můj poslední byl seriál Zoo. Uh-huh.
0: To říká Honza Kopečný.
2: No, ty jsi byl, jak se jmenoval, Damian?
3: Eliška Damian.
2: Eliška
3: Damian.
1: A já jsem jako jeden z posledních měl sestřičky Modrý kot asi. To bylo tak jako...
0: Takže spíš teďko než herectví, tak se radši věnujete botoxu. Je to tak?
1: No, my jsme vlastně s Honzou i potkali a velkou část našeho života jsme vlastně trávili v divadle. Jsou to muzikály. Vlastně hlavně muzikály. A pak jsme se trošku od toho jako... ne distancovali, protože jsme se trošku odpočinout, tak jsme se právě vydali i na tu cestu toho seriálového hraní. Mm-hmm. A pak jsme se vlastně řekli, že musíme tu muziku prostě dělat, protože nás to baví, je to v nás a protože to z nás ven, tak jsme začali prostě skládat a teď se vlastně vedeme primárně jenom té kapele.
0: A to by mě zajímalo, jak vlastně to skládání vypadá, to se jako sejdete, jo, někde, teď si dáte, já nevím, kafe nebo něco jiného. A řeknete si, a jakou složíme dneska písničku, tak to asi není, že jo? Nebo prostě někoho něco napadne, pošle to kámošovi s takovou tou zvukovou zprávou a tak dále. Jak to funguje?
2: Ono je to pokaždý úplně jiný. Každá písnička má úplně jako vlastně jiný průběh. Někdy se s ní vlastně pereme třeba i měsíce, než se vlastně třeba dokončí. A některá vznikne strašně rychle i v řádech, dá se říct, hodin. Takže vlastně... je to po každý fakt strašně, strašně jiný. Po každý, taky každý z nás přijde s nějakým jiným nápadem, s námětem, s melodí, s kusem textu a pak se na tom vlastně pracuje. A vlastně je úplně jedno, jestli se scházíme, nescházíme, oni vlastně nějaký jako všední věci občas mají v sobě nějakou můzu, která potom se přenese do toho, že se napíše text nebo ta melodie a vlastně pak na tom stejně vždycky pracujeme společně jako celá parta a tvoříme tím vlastně jako naše písničky. No. Mm-hmm.
0: Takže je třeba někdo, kdo spíš dělá text nebo někdo jiný, kdo spíš dělá hudbu nebo potom někdo, kdo dělá spíš aranž?
1: Máme to nějakým způsobem jako rozdělený, ale není to žádný dogma. Většinou se tak jako doplňujeme celá ta kapela. A důležitý zmínit je to, že ačkoliv ten nápad může opravdu vzejít třeba během pár hodin, takhle ta finalizace té nahrávky, tak aby to právě mohlo hrát třeba tady u vás v Rádiu Junior, tak opravdu zatím je jakoby dny a dny práce, aby ten produkt finální, ta písnička dostala toho, aby to dobře znělo, aby to bylo dobře nahrané, aby to dobře prostě hrálo a zpívalo. Takže zatím jsou jako hodiny, hodiny, dny a dny velký práce.
0: Skládá se vám líp večer, nebo ráno, nebo prostě v nějaký takovejhle, vidíte v tom nějakou pravdivou, jakoby, já vím, že třeba někdo skládá ve sprše, jo, že ho prostě nejvíc napadají písničky, když se sprchuje.
1: Já si myslím, že za nás to je, že to máme tak jako opačně, my jsme začali vlastně s Honzou úplně původně skládat nějaký písničky a bylo to, že ten čas byl třeba někdy kolem tý třetí, čtvrtý raní a jak jsme jako trošku starší, máme už za sebou třeba ty tři desky, tak trošku jdeme s tím časem dopředu a teď se nám dokonce nedávno povedlo napsat jakoby další písničky, máme připravenou jakoby další desku a ta už prostě se dělala někdy třeba kolem 8 hodiny večerní, takže už se dostáváme do takových jako času, kdy jako to, ale já bych odpověděl na otázku.
0: Ještě pár let budete mezi 9 a 17, což je normální pracovní doba.
1: Abych to řekl na pravou míru, tak je to tak, že tím, že se snažíme to dělat večer hlavně kvůli tomu, že už člověka nikdo v úzovkách jako neotravuje v dobrém slova smyslu. Zkrátka telefon je položený, není vypnutý, ale je furt aktivní, ale nikdo vám nevolá, nikdo vás jakoby o nic nežádá, nic nemusíte řešit, takže proto se asi jako 95% písní stvořilo, řekl bych, po půlnoci dál.
0: Pak už je klid.
1: Pak už je klid, no.
0: Hádáte se přitom, anebo je to v pohodě?
1: Hádáme se pořád.
0: Hádáte. Já jsem si všimla, jakože takhle, jakože máte takový to klučičí pošťuchování. Jo, jakože,
3: jo, pereme se.
1: Ještě nějaký pohlavky, nějaký pohlavky byly, ale vždycky to vede k tomu, že se nějak domluvíme, nemáme takový ty potřeby a pocity, že by se někdo z nás urazil a ty jsi shodil můj nápad ze stolu, tak já už s tebou nebudu kamarádit. Ne, to naopak, to prostě se vždycky jako ty nápady dají na jednu pomyslnou velkou hromadu a z toho se vybírá to nejlepší.
0: Koukám, jestli ostatní souhlasní přikyvují, dali mi ano.
3: Ne, tak dostanou,
2: Já přemýšlím nad tím vlastně, jestli jako proč se to děje, to, že se hádáme a vlastně je to fakt jenom z důvodu toho, že
0: rádi, že se máte.

0: chceme, samozřejmě se hádáme, ale v dobrém jako světle. Takže a tím pádem se pak ty nápady spojí dohromady a snažíme se z toho vyždímat to nejlepší.
1: Máme tady prvního volajícího, kdo pak se nám dovolal na bezplatnou telefonní linku 800 199 199. Výborně, už to vás tady můžu mít se mnou, můžete spolu moderovat. Kdo je tam? Ahoj, tady je Klárka.
2: Dobrý den, tady Madlenka Vacková.
1: Ahoj Madlenko, no tak povídej.
2: Jak jste na začátku říkali, že chcete poradit s tím namalovaným klipem, tak mě třeba napadlo, že by to mohlo být o zelenině a ovoci.
1: Aha, takže byste udělali videoklip o zelenině a ovoci a malovali tam nějakou zeleninu a ovoce.
0: Je to skvělý tip, protože my už jsme dokonce jednou, my jsme to teda nevydali, ale máme písničku, která se jmenuje Vegan. A na jednom z našich prvních koncertů jsme měli za náma takovou velkou obrazovku. A tam jsme nechali právě rozpohybovat ten hrášek a tu kukuřici a bylo to docela roztomilý. A nebo to kreslí, bylo to jakoby dělaný elektronicky. Takže dobrý tip, jdeš dobrou cestou.
1: Madlenko, dokázala bys kluky naučit nějakou tu zeleninu nakreslit? Jako zvládáš jo. Nějakou, co třeba? Co, čem si myslíš, že jsi fakt dobrá? Jabko.
0: Jabko?
1: No, tak, to tak je ovoce teda, ale to nevadí.
0: Dobře, já tady mám před sebou tušku.
2: Ne, třeba okurku.
0: Já bych chtěl to jabko, já tady mám před sebou tušku a papír, tak mi zkus takhle na dálku navést, jak by to mohlo dopadnout, já to pak s vámi na tu webkameru ukážu. Tak povídej, zkus mě jenom jako takhle navést, slovně.
2: Víte, jak vypadá normální jablko, tak si to zkuste představit v hlavě.
3: Ano, kresli ho ne.
0: Dobře, hele, tak já na to jdu.
2: Tvar, udělejte ten tvar.
0: Dobře.
2: Dole udělejte toho bubáka a nahoře tu šťopku.
0: OK.
3: To bylo dobrý, ne?
1: To je dobrý.
0: To je dobrý.
1: Hele, máme jabko.
4: Ta šťopku a bubáka.
0: Tady mám bubák. Tady nás lidí Madlenka případně.
1: Jasně, možná takhle směrem na mě zaměřujem.
0: Jo.
1: Nebo uvidíme.
0: A tady prostě je teda ten bubáček a ta stopka, takže já to beru jako zveřejnění, tak to tady nechám.
1: Já to tady chytnu, jasně, já to tady ukážu a takhle máme jabko instrukce od Madlenky Vackové. Děkujeme, Madlenko. Je nějaký ovoce, který si, nebo zelenina spíš, o které si myslíš, že by ti šla těžko namalovat?
2: Třeba jako...
0: Kukuřice, podle mě, protože třeba... to by trvalo strašně dlouho.
2: No, kukuřice. Ananas. Třeba a...
1: Brokolice možná.
4: Ananas.
2: Brokolice a třeba špenát.
0: Dobře, špenát je těžký.
1: Špenát je těžký. A ještě nám řekni, jestli máš nějakou zeleninu fakt hodně ráda a nějakou, kterou nesnášíš a stejný dotaz tady půjde na kluky.
2: Ale tak já nesnáším rajčata.
0: Aha.
2: A mám ráda špenát.
1: A kluci?
2: A okurku.
4: Já nemám rád.
1: Honzíku, blíž mikrofonu.
3: Já moc nemusím špenát vlastně. To je tomu obráci, já rajčata miluju, ale špenát moc nemusím. Jakože bych. A čerstvý mi chutná, ale ten vařený ne.
1: Takže takový to klasický, jako ve školní jídelně, bramborový knedlík, špenát a vepřový, tak to tím tě nepohostí.
3: No jako všim ostatním okolo, jo, ale bez toho špenátu.
1: Bez toho špenátu. Říká Honza Kopečný. Jak to má s zeleninou a Dalimil?
5: Já přemýšlím, jsem takový všežravěc, já mám rád úplně všechno, ale fakt? Asi nejmíň. Se nemí květák.
1: Takže květák to nic moc. Aspoň víme, když faninky jako vám budou chtít uvařit něco dobrýho, tak Honzovi ne špenát, Dalimilovi ne květák a
0: A já když teda půjdu o tom, co mám rád, tak já jsem tady mezi časem nakreslil, jestli můžeš ukázat na kameru, to je
1: jsi
0: moje
1: takový hyperaktivní.
0: To je moje kukuřice ale... tohleto.
5: To je hodně kafe asi.
0: No, to jsem já a moje kukuřice. A co mám nejméně rád, podle mě, je to grilovaná takový ten lilek.
1: Lilek.
0: Lilek, co se jmenuje? Grilovaná, jestli dělá zeleninu.
5: Cuketa,
0: jakoby cuketa.
5: No to je dobrá.
4: Tak
5: no.
4: Cuketa nebo lilek?
0: Tak, no tak
1: to
0: cuketa.
1: To jsou dvě různý věci.
0: Cuketa.
1: Cuketa je skoro jako okurka, ale
0: no tak ale cuketu
1: tak
0: moc
1: nemusím,
0: to taky je to rozblém, si to moc nechutná. Nebo to špatně griluju, to je otázka.
1: Jasně, říká Petr Ryšavý. Madlenko, chtěla bys ještě se na něco zeptat, nebo máš pro nás nějaký další tip?
2: Třeba o dalších zvířatech, třeba o domácích zvířatech, co mají doma. A nebo jako z rodiny, jako o rodině a takhle.
1: O rodině, no. Jak to vypadá s vašima rodinama?
0: No, já jsem třeba doma Madlenko měl činčily. Činčila je takový zvíře, taková jako veverka. Akorát blbý je, že když se o ty činčily člověk nestará, tak oni třeba můžou pak třeba umřít a nám se právě nafoukly ty činčily a pak nám umřeli. My jsme se o ně špatně starali a proto doporučuji těm, kdo mají činčily, aby se o ně starali. Činčila je krásný zvíře.
1: No to mě úplně připomnělo písničku Michala Horáka, který má zase písničku o tom, jak umřel křeček, teda, no. Takže vidět, že byste mohli mít další, teda hodně drsnej

0: song, možná do nějaký silvestrovský crazy parády.
1: Uvidíme.
0: Což by mě zajímalo, máte už nějaký tipy na další songy, jakože Činčila, jo, potom to Květák.
1: Takový příběh o týmí Činčila. A teď se nechávám ještě, až ta kapela bude jako trošku starší, aby jsme Marlenku nevyděsili. Takže, ale my jsme Marlenkom, my všichni máme prostě doma ty psy a i ty naše rodiny. Takže my jsme jako, když to vezmu tak jako v celku, v kompletu, tak globálně máme nejradši asi pejsky.
2: My máme doma 3 morčata a chtěli bychom pejska.
1: No tak opatrně, ať se nepotkají nějak, aby nebyl naštvaný ten pejsek, aby se s nima moc nehrál, s těma morčat. Seznámíte vy. Takzvaně to se říká, že napárujete, musíte je napárovat, aby se ten pejsek na ně zvyknul.
0: Mm-hmm. No prýma, taky vidět, že už to znáte i takhle krásně, jo, jo. Jako už to máte všechno vychytaný, když jste složili písničku My dva.
1: Ano.
0: A Marlenko, máš ještě nějaký dotaz, nebo je to všechno?
2: Tak to je všechno.
0: Tak my děkujeme za super tipy tady pro skupinu Botox, která už teď přemýšlí, jak složí písničku o špenátu, květáku
3: a činčile.
0: A my si pustíme další jejich písničku, jmenuje se Lunecit.
3: Ano.
0: A vy nám volejte 800-199-199, je naše bezplatná telefonní linka, anebo můžete psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje dotazy. Myslím si, že dneska je to hodně velká zábava a vyhrát můžete od nich dárečky. A kluci, co jste přinesli, to jsme vlastně vůbec neřekli.
1: My tady máme takovou kouzelnou tašku a Honza teďka udělá takový, jak se dneska říká na YouTube, unboxing.
0: Ano, tak
1: je to takový
0: unboxing.
1: Botoxový unboxing. Začínáme. Super.
4: Takže máme náramky.
1: To jsou takový gumový náramky, které fungují skvěle na léto.
4: Těch máme několik. Potom máme přívěšky botoxový na klíče.
1: Přívěšky, pro ty, kdo to nevidí, jenom myslím, že to taky černý přívěšky na klíče s takým zeleným nápisem. Jo, zeleným nápisem.
4: A tak máme jednu parádní mikinu.
1: Jednu
4: speciální
1: s růžovým potiskem. Černou barvu s růžovým potiskem.
4: Další máme zelenou.
1: Další máme černou mikinu se zeleným potiskem.
4: Ještě jsem našel, já vzadu mám taky velký potisk. Já tam možná bílý.
1: A ještě tady máme.
0: Teda vy jste toho vzali.
1: Máme tady plný stůl pro vás.
4: Tak volejte,
0: co vás zajímá. Mě třeba zajímá, proč se vlastně skupina Botox jmenuje Botox, ale to probereme až po písničce.
5: Seberem se spolu lítat nahoru a dolů budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se tak málo vynikám. Nevnímají času, když si plánovala trasu, kdo ví kam.

0: tě rád.
1: Klubu Rádia Junior máme skupinu Botox, která nám tady zpívá, dělá piškvorky, maluje. No a vy nám stále ještě můžete volat na 800 199 199, nebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje dotazy. Vyhrát můžete super merch od Botoxu. Co nevyhrajete dneska, beru si dál do hitparády nebo do starparády a tam to rozhodně rozfofrujem. Ale neřekli jsme si ještě, proč se jmenujete Botox. Takže já vím, že to je taková nějaká jako procedura pro dámy, které nechtějí mít vrásky. Vy potřebujete, kluci, Botox?
2: No, my, to je otázka.
3: Ale my ho nepotřebujeme, my ho máme.
1: Vy ho máte, takže vy už to máte vyřešený, protože se tak jmenujete.
2: My ho máme a vlastně ho na těch koncertech vlastně tou naší muzikou vlastně rozdáváme, ten pomyslnej Botox. My jsme vlastně taková, my vlastně jsme si to udělali, že jsme kapela, která vlastně vyplňuje určitou díru na té hudební scéně tím Botoxem, že my jsme prostě Botox, my jsme právě ten tam chyběla jedna taková vrázka, tam byla velká v tom show businessu a to jsme my vyplnili tím Botoxem.
1: Takže kdo poslouchá Botox, nemusí jít na Botox.
2: Vůbec,
1: prostě.
2: To mládneš poslouchat a mládneš
3: to má zadarmo, že jo?
2: No jasně, stačí poslouchat Rádio Junior a hned člověk se takhle má úplně vyhladí.
1: Ano. Skvělý, takže tadyhle to byla to první volba, že se vaše skupina bude takhle jmenovat, nebo jste třeba přemýšleli ještě nad nějakým jiným názvem, jako Činčila a podobně?
3: Jelikož byl Popelář úplně první vlastně písnička, A to možná ani jsme někde moc neříkali, tak my vlastně už jsme měli natočený klip, dokonce měl už být i první koncert a my jsme furt nevěděli, jak se bude jmenovat. A než jsme to vlastně vydali, tak jsme si řekli, že už musíme konečně vymyslet ten název a padlo to vlastně, těch samozřejmě nápadů bylo desítky, ne-li stovky, ale prostě nakonec jsme tak nějak měli pocit, že tohle k nám patří a že to je takový jako trošku kontroverzní a vlastně nám to přišlo, že je to i zábavný a že si to každý zapamatuje.
2: Mm. Je fakt zajímavý, že i třeba velký kapely, co si pamatuju, vyprávěli v nějakých rozhovorech, že třeba měli nějaký jako sekundární názvy, že ještě nevěděli, jak se jmenovat. Mm. A my vlastně ne, my jsme měli, jak říkám, za spoustu nápadů, jasně, ale žádný z nich nebyl natolik finální, aby postoupil do té poslední jako příčky. Tam už byl fakt jenom Botox. Mm-hmm. Takže BTX Botox.
1: Já jsem si říkala BTX taky, to zní taky super.
2: BTX.
3: To taky někde používáme. Teď to zrovna, myslím, že zrovna u my dva máme Botoxu. Jo. BTX.
1: Je to tam. Vy určitě taky máte spoustu koncertů. Kdybychom dneska někoho zaujali a chtěli si vás užít naživo, vidět, jak kreslíte piškvorky, jak tady Dalinel tancuje jako největší diskotéková hvězda, tak kam se na vás můžou holky a kluci, jejich rodiče, prarodiče, tety, strejdové a podobně podívat?
2: My máme krásný léto zajímavých festivalů, který si tady Honza do telefonu nachystal, ale já určitě bych rád zmínil naše botoxový turné, což je vlastně každoročních 10 zastávek po těch nejkrásnějších za nás, teda klubech a městech tady u nás v republice. Mám tady taky takový taháček, protože si to nepamatuju. A je to Litomyšl, Plzeň, Velké Meziříčí, Kladno, Brno, České Budějovice, Uherské Hradiště, Ostrava, Praha a Malšice u Tábora, takže máme fakt jako krásné zastávky a ve většině klubů už jsme byli a víme, známe ty lidi a je to prostě strašně dobrý. Těšíme se na to, protože to je takový naše. Můžeme si ten koncert udělat, jak dlouhý chceme a tam ty lidi určitě zveme, máme ty lísky teďko čerstvě v prodeji, takže zveme určitě na naše botoxový turné a na léto, který vám doplní pan Honza.
3: My teď vlastně úplně nejblíž, což je teď v pátek, tak se těšíme na Vysočina Fest, což bude jako super party. Tam to totiž, pokud se nepletu, tak vlastně zakončujeme, což znamená v pátek večer máme vlastně poslední vystoupení, takže to bude taková poměrně velká party. Potom nás čeká Botox VIP na vodě. To je vlastně takový náš speciální, vlastně je to festival, můžeme tomu říká festival, to je skoro dvoudenní festival jenom pro vlastně nejbližší fanoušky, který za náma můžou dorazit a takhle můžu postupovat různě dál, každý víkend se na vás můžeme někde těšit, ale kdybyste náhodou se chtěli podívat, aby to bylo vložně blízko u vás, tak se mrkněte na naše webové stránky na botoxmusic.cz a tam určitě všechny termíny najdete.
1: Nám se dovolala další volající, tady je Klárka, kdo je tam?
4: Ahoj, tady Žanetka.
1: Ahoj Žanetko, řekni nám, kolik je ti let a odkud voláš?
4: Mně je 10 a volám z Malého Stavec.
1: A na co by se chtěla zeptat?
4: No, já bych se chtěla zeptat, jestli budou vydávat nějakou úplně novou písničku, nebo jestli už ví, že budou něco vydávat.
2: My tě zdravíme a dobře se ptáš, tady jsme se po sobě s klukama podívali. Víš, my to máme tak, že ty písničky máme připravený, máme je naskladený a hrozně moc se těšíme, aby jsme už vám je našim posluchačům mohli pustit do světa, ale teď ti to ještě neodtajníme, protože máme takovej tajný plán, jak tu písničku nebo jak ty písničky prezentovat dál. Takže odpovídám na to tak jako polovičně. Odpovídám tak, že písničky máme, myslím si, že budou fajnový, my z toho máme hroznou radost, jsou to písničky, které jsou taky optimistický a možná i trošku rychlejší, ale nemůžu ti prozradit, kdy je vydáme ven, ale vydáme.
1: Poradila bys klukům třeba, jakou další písničku by měli složit, o čem by měla být? Napadá ti něco?
4: Třeba o kapibarách nebo o mobilech.
2: O mobilech?
1: O mobilech, to je docela dobrý taky nápad.
2: O mobilech, to se mi líbí, to by nápad.
1: Takže mobily a kapibary tady jedou.
3: Já nevím, co je kapibara. To je nějaký zvíře, ale jak to vypadá, nevím.
1: Jak vypadá kapibara? Dokázala bys to Honzíkovi nějak
2: nakreslit?
1: Přiblížit?
4: No, je to takovej, dalo by se to říct, takovej menší medvídek.
3: No.
4: A prostě je roztomilej.
1: Takže prostě on roztomilý kapibaře.
3: Taková malá kola.
1: V baru. Kapibara v baru.
3: Mára v baru. Dobře, no, tak jak já se na to podívám, jestli by se o tom nedalo něco napsat.
1: A máš doma taky nějaké zvířátko, protože dneska jsme si hodně povídali o zvířatech, protože kluci mají v naší hitparádě písničku My dva, která je o zvířecích parťácích.
4: No, jakože můj strýda s tetou, oni měli pejska a dělali ho dědečkovi, takže jako by patřil nám aj. Ale on zemřel, takže teď asi jako nic nebude mít.
1: A kdyby jsi mohla vybrat úplně jakýkoliv zvíře na světě, tak které by to bylo, kdyby jsi ho mohla mít doma?
3: Kapibara.
1: Kapibara asi.
4: Kapibara nebo koala.
1: Takže kapibara nebo koala. A co vy, kluci? On zakopečnej. Úplně jakýkoliv. Nemáš vůbec žádný limit. Klidně můžeš mít velrybu na balkóně.
2: Jo, tak ano.
3: Já by... To je těžký.
2: Krásná otázka. Krásná otázka.
3: Já bych to nemohl udělat tomu zvířeti,
1: ano.
3: Abych ho někde zavřel.
1: A tak kdybys měl úplně jako dokonalý podmínky. Představ si, že
3: tak
1: máš své vlastní
3: určitě,
1: moře.
3: Tak 100% bych chtěl lvy.
1: Lvy.
3: To prostě je lvy, nic jiného.
1: Ty jsi lev, viď? Takže lvy, jasně. To bych chtěl Honza Kopečný. Co Dalimil? Jaké zvíře je jeho úplně takové to vysněné, na které se chodíval koukat do zoologické zahrady a doufal, že jednou si ho bude moc pohladit třeba?
0: Kráso, tak to takhle nevím, ale když jsem byl malej, tak jsme měli doma hada.
1: Aha.
0: Krajtu královskou. Takže vlastně...
3: To je zase velký?
0: Ne? Jo, bylo to velký jako... Takže vlastně klidně bych měl doma hada.
1: Aha.
0: Klidně bych si to znovu chtěl vyzkoušet. Doma hada.
1: Říká Dalimil. A co Petr Lišen?
2: No a já, jelikož jsem vyrost na vesnici, tak já to otočím do takových těch jako domáčtějších zvířátek. Mně se, kdybych na to měl ideální podmínky, jak říkáš, kdybych na to měl čas,
1: ano.
2: Tak bych chtěl vlastně krávy, chtěl bych prasata a chtěl bych ovce.
1: A slepice?
2: Slepice, dobře, tak jestli můžu dát jako postupně, tak ano. Bych chtěl jako první slepice.
1: Slepice, vajíčko.
2: Slepice jsou skvělý, protože je můžu krmit tím, co já už nesním, a ono mi se to dá vajíčko. To je výhodný deal, to je super. Slepice jsou jako... Děkuju, to je na prvním místě, já chci slepice.
1: Tak to říká Petr Ryšavý. My moc děkujeme za tvůj dotaz. Ještě něco, co bys chtěla dodat nebo na něco se zeptat?
4: No, já jenom, že já, kdybych měla i ty ideální podmínky, tak bych možná doma měla i delfína.
2: Delfína?
0: Wow.
2: No to by se s ním musela chodit koupat, ale...
4: No to by nebylo tak špatný.
1: No mít takový tak doma velký, obrovský delfinárium by taky nebylo špatný, jako zrovna v tomhle počasí, aby ho brala.
4: A to je asi všechno.
1: Tak my moc děkujeme a přejeme ti krásné léto a děkujeme za super dotazy.
2: Měj se hezky.
1: Ahoj.
4: Ahoj.
3: Ahoj. Já jsem se lva pohladil. Já jsem dokonce i ho pokřtil jednoho. Lvici, myslím. Aha. Lvice, že to byla. Teď už si nepamatuji. A myslím, že lvice. No, tak to bylo hezký. A kousla mě.
1: Ty jo.
3: A bolalo to.
1: Jo.
2: No,
1: jo.
2: Já jsem
3: kožinu bunu a tady jsem takhle zahryzla prostě a držela a nechtěla pustit. A přitom to měla třeba 2 měsíce nebo 3 měsíce.
2: Takže to tvoje výstinný zvíře tě pokousalo. Mě taky.
3: Ale stejně.
2: Mě taky, máme doma u rodičů, máme slepice a máme
1: taky
2: tam
1: pokousalo.
2: Máme tam kohouta a on je agresivní. A já se ho trošku bojím. Ale já se ho fakt bojím. Ale mám rád slepice.
1: Takže kloval trošku někdy.
2: No, byl naštvaný, že tam na ty jeho holky lezu. No, jsem mu chtěl cít vajíčko holkám a on mi to nechtěl dovolit. No. Tak mě pokloval.
1: Pokloval.
2: Takže to máme stejný.
1: Ale
2: a tebe ten had, co, ten nekous nikdy?
0: Ne, ale prej si mě už přeměřoval.
1: Jako,
0: ne,
1: že
0: bych je... Protože on je to škrtič.
1: Aha.
0: Takže jako mamka prej někam odběhla, my jsme tam jako byli spolu jako s tím hadem a když přišla, tak už viděla jenom, jak se ten had natahuje a už se mě měří. No,
2: zkouší.
1: Takže... To se stalo... A chceš ho znova?
3: To měla moje teta. Ty měli doma taky takhle obrovský hady. A dokonce s nima jako spali i v posteli, jakože jim zalízali do postele. A právě potom, když jako to řešila s veterinářem, že furt se jako ten had natahuje vedle ní prostě.
2: Mám si myslela, že se chce mazlit,
3: ale on si myslel, že si měří, no. Že
0: je to tak? Měří.
1: No, hoši, teda koukám, že náš závěr našeho dnešního vysílání o zvířatech je opravdu zajímavý.
2: Určitě mě vlastně překvapilo, že vlastně je ještě něco, co o sobě nevíme, takže děkujeme za to.
1: Já moc děkuju za to, že jste přišli sem do klubu Rádia Junior. Budu se moc těšit, že dorazíte zase někdy příště a budeme se moc těšit na vaše další hitovky v hitparádě Rádia Junior, protože ji vždycky nádherně rozsvítí. Měli jsme tady Petra Ryšavého.
2: Děkuju a brzy se slyšíme.
1: Taky Dalimila Smrže.
0: Děkuji, taky já zdravím všechny.
1: A taky Honzíka Kopečného, který byl u nás i na Starparádě Rádia Junior. Můžete si klidně poslechnout, kde nám Honza pouštěl svoje nejlepší a nejoblíbenější pecky. Měj se krásně.
2: Vy taky, mějte se krásně, zdraví vás Botox.
1: A teď už je tady Skřítek Haje i s pohádkou a loučí se i Klára Nováková. Tak ahoj.
5: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Je léto. Všechno voní, bzučí, cvrliká. Nejlepší čas vyrazit na vandr a jít spát pod širák. Ale nepleťte si širák s nějakým obyčejným velkým kloboukem. Jít spát pod širák znamená spát pod široširou oblohou. Malý Tadeáš takhle vyrazí na cesty s dědou. A nebude to jen tak. Jeho děda je totiž režisér a dramaturg v jedné osobě a fantazie má na rozdávání. Poslechněte si první díl seriálu S dědou na čundru, který se jmenuje Do dutu zasahuje.

0: Dobrý večer, děti. Začalo to na zahradě, kde kluk Tadeáš trávil s dědečkem a babičkou poklidné nedělní odpoledne. Všechno zářilo, bzučelo, cvrlikalo a vonilo probouzejícím se létem. V takových chvílích se srdce sladce sevře touhou vyrazit tam, kde se nebe setkává se zemí a štěstí je na dosah. Už dávno jsem nespal pod širákem, prohlásil dědeček. Myslíš, babičin široký klobouk? Zeptal se Tadeáš. Dědeček se zasmál. Pod tím jsem spal jen jednou, když mi ho babička položila přes obličej, aby mě nespálilo slunce. A to už je taky dávno. Ne, ne, chlapče, myslím širou oblohu. Mohli bychom spolu vyrazit na čundr, abys i ty poznal, jak se pod ní spí. Babička si povzdechla. Můj milý, to ses musel s tak bláznivým nápadem vytasit zrovna teď, když je takový klid. To je takzvaně redundantní otázka, má drahá, odpověděl nevzrušeně dědeček. Slovo redundantní používají vzdělanci, když chtějí říct, že je něco nadbytečné. Babička sice nebyla až takový vzdělanec, ale co znamená redundantní, věděla a taky věděla, proč je ta otázka nadbytečná. Dědeček byl totiž povoláním dramaturg a režisér. A to v něm vyvolávalo potřebu každý dlouhotrvající klid narušit, aby se diváci či posluchači nenudili. Kam byste na ten čundr šli, můj milý? Zeptala se.
1: Kam? Přece někam, kde nepotkáme moc lidí.
0: Ale dědo, to tam asi nic zajímavého nebude, když tam lidi nechodí, namítl Tadeáš. Dědeček zavrtil hlavou.
1: Většina lidí chodí na místa, o kterých se dozvěděli z televize, z rádia nebo z internetu. A my půjdeme jinam.
0: To se ovšem vyhnete taky pamětihodnostem a chlapec si z výletu neodnese žádné poučení, prohlásila babička.
1: Mohu ti slíbit, drahá, že si náš vnuk odnese zážitky, na které nikdy nezapomene. To jsou nejlepší pamětihodnosti. Přece víš, že cesty trampa vedou tam, kam ho táhne romantika. Zvláštní znamení touha v nohách tisíce mil. Obzor, kdo v očích nemá, nic nepochopil.
0: Babička se zarděla. Kdysi dávno se totiž s dědečkem seznámila u trampského táboráku. V té době mu kamarádi přezdívali Shakespeare, protože už tehdy ho zajímalo divadlo. A jí říkávali dlouhonohá June. Ty jsi nenapravitelný romantik, usmála se. Já chci být taky tramp a romantik, dědo, vykřikl Tadeáš.
1: Bodej, vždyť jsi můj vnuk a dost řečí. Když se s nějakou myšlenkou vytasím, tak už ve mně dlouho bujela, kvasila a zrála. Tudíž je hotová a nečeká na připomínky.
0: Dědeček se občas vyjadřoval trošku neobvykle, což bylo dáno jeho povoláním, vlastně dvěma povoláními. Není zvláštní, když je jeden člověk dramaturg i režisér, zejména pokud pracuje v tak malém divadle jako dědeček. Je to jako když je někdo třeba zároveň číšník a kuchař, nebo pošťák i listonoš. Ne, to vlastně ne. Pošťák a listonoš je přece totéž. Ale dramaturg a režisér totéž není. Dramaturg vybírá nebo vymýšlí všelijaké projekty a když se do nich někdo pustí, tak mu různými poznámkami pomáhá dovést jej až do zdárného konce. A režisér nařizuje, jak si všichni mají počínat, aby se to celé povedlo. Dramaturg a režisér se někdy hádají a když jde o téhož člověka, hádá se to v něm. Proto si občas potřebuje odpočinout. Pak je dobře, když je navíc bývalý tramp. Tedy bývalý. Kdo jednou byl tramp, je jim navždy. Jenže
1: dramaturgem a režisérem taky. A protože v divadle jsou stejně jako ve škole v létě prázdniny, mohli tady až s dědou už pár dní na to vyrazit na čundr. Na velkých nádražích sice někdo cítí vůni dálek, ale to je vůně jen v přeneseném slova smyslu. Jinak to tam spíš smrdí přepáleným tukem z hamburgerů, rozlitým pivem, dezinfekcí a... No, kdo ví čím ještě. Za to na malých nádražíčkách to voní čistým vzduchem, lesem a trávou. Tak to bylo i tam, kde děda s Tadeášem vystoupili z vlaku. Dědeček nasal vzduch a usmál se. Pak se rozhlédl a zachmuřil se. Lesy a louky, které tu voněly, totiž sice bylo vidět, ale dost daleko. Mezi nimi a železniční zastávkou se rozkládalo ošklivé a nepřehledné území skladových hal. Když kráčíte lesními stezkami nebo pěšinami v lukách, batoh na zádech ani nevnímáte. Když šlapete betonovou cestou mezi halami, kterými si vesnice i městečka hyzdí své kdysi krásné okolí, zdá se vám batoh stokrát těžší. Kdyby se tu objevil kouzelný dědeček, nabídl bych mu buchtu a poprosil ho, ať nás odtud dostane, řekl Tadeáš. Dědeček jsem já, na buchtu nemám chuť a jak se dostat odtud netuším, odvětil děda mrzutě. Jako režisérovi se mu takový začátek nezamlouval. Nejradši by byl zavolal stop, jako to dělával v divadle, a nechal scénu přestavět. Tak čaroděj, nebo něco takového, navrhl Tadeáš. Dědeček si povzdechl. Ty myslíš Deus ex machina. Co to je? No, to vymysleli v antickém divadle, ale používá se to dodnes. To je někdo nebo něco, co se náhle objeví a nečekaně vyřeší situaci. Jenže Deus ex machina patří až na konec příběhu, aby všechno zamotané rozmotal. Přizvat ho už teď na začátku by bylo hodně netradiční pojetí. I když by se nám hodil. Mě rozhlíželi, ale nikde nikdo. Až najednou si dědeček všiml malého obláčku dýmu kousek nad zemí. Pak to nepatrně zajiskřilo, jako když se škrtne zápalkou a ta hned zhasne. Dědeček strnul, že by to byl. Dodutu, jsi to ty?
2: Ano, jsem,
1: vypískl hlásek. Ve vzduchu to znovu zajiskřilo, až si toho všiml i Tadeáš. S kým to mluvíš, dědo?
3: Se svým starým známým, chlapče, to je dobrý duch tuláků, neboli dodutu.
1: Dědo, co pak ty věříš na duchy?
3: Jak kdy, chlapče, teď právě ano, protože dodutu je tady.
1: Objevil se jako tebou přivolávaný Deus ex machina, aby nám pomohl se odtud vymotat.
3: Dokážeš to, dodutu?
1: Obláček dýmu ve vzduchu se rozechvěl, jak dobrý duch tuláků horlivě přikyvoval.
2: Mám na to zaklínadlo. Zavřete oči a opakujte po mně. Po zadku z kopečka, kolem do kolečka, cestou, necestou, se srdcem na dlani a s rosou k snídani, blátem, plátem, ať jsme tam.
1: Když zaklínadlo odříkali a zase otevřeli oči, bylo území skladových hal daleko za nimi. Stáli na louce a před nimi se rozkládal les.
3: Díky, dodutu, náš čundr konečně může doopravdy začít tak, jak začít měl, usmál se dědeček.
1: Ale o tom až příště. Dobrou noc.
4: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
5: Rádio Junior, velká pohádka.
6: A teď už se zaposlouchejte do vtipného příběhu o tom, jak hloupá je lidská nadutost a pýcha. Pohádku o kouzelné rybce napsal František Pavlíček. Režie se v roce 1978 ujal Jan Berger. Účinkují Věra Galatíková, Jaroslav Moučka, Oldřich Wiesner a další.

0: Ach, je, je.
1: Míťanko!
0: No, kolik pak si toho ulovil, pochlup se. Ani šupinku, viď? Vždyť jsem na vlastní oči viděl, jak si prvé vytáhl pěkného karáska. A tamhle v louži si měl pár chlapíků kapříků. Kam se podělí, Dmitry?
2: Já je táto pustil.
0: No, to bude mít máma pěknou radost.
2: Vždyť byli jako tuhle můj palec.
0: No a co jsi tu teda dělal celý ten čas, co já převážel?
2: Tak? Díval se a poslouchal. Pracky křičeli, že přijde bouřka.
0: Místo rybaření takhle lelkovat.
2: Však jsem včera přines domů plné vědro pstruhu. Máme dost až do neděle.
0: Jenže máma chtěla tvůj dnešní úlovek zanést ke kupci Frolovi.
2: Ten by se jí poděkoval za pár našich kapříků. Ten tak jesetera nebo lososa.
0: Nemudruj a pojď mi pomoct přivázat pramici, aby ji neodnes vítr, kdyby se něco přihnalo. Tamhle ten úzel pořádně přitáhni.
1: Míťo, táto!
0: No, už je to tady.
1: Tuláci, kde vás čerti nosí?
0: Teď to s tebou schytám i já.
1: Oba stejný. Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Hodinu vás vyvolávám. Ohluchli jste nebo co?
0: Stojí ti to za rozčilování, maminko.
1: Aspoň ty bys mohl mít rozum.
0: No tak už se nezlob, matko.
1: Jenže ty ještě taháš kluka sebou k vodě místo, abys ho hnal do panské služby.
0: Co? A kam jako?
1: A třeba ke kupci Frolovi.
0: K tomu vydři duchovi. Ani by se tam nenajet.
1: Ale dostal by vychování, naučil by se fajnovým mravům mezi pánama.
0: Mezi pánama chrapounama.
1: A nemluv takhle o příbuzenstvu. A
0: jaké pak příbuzenstvo? Naše koza se napila z té samé louže, co pijou jeho krávy.
1: Frol Kuzmič je Míťův kmotr.
0: Pěkný kmotr. Chlapec od nich za celých 20 roků nedostal ani suchou placku.
1: Míťo, běž si vzít sváteční košily. A ty mi takhle nemluv. Aspoň před Míťou. Vem si tu červenou, vyšívanou.
2: Co pak je svátek?
1: Zajdeme ke kmotříčkovi Frolovi. Jeho Lízinka dnes oslavuje 20. narozeniny.
2: Já vím, už 5. rok, pořád 20.
1: Měli bychom přinést dáreček. Nebo se aspoň poklonit, popřát zdraví, štěstí. Pěkného ženicha a brzkou veselku.
2: Líza veselka. To si počkáš.
1: Nevím proč.
0: Protože vypadá jako škaredá středa. S rozumem je na štíru, líná hamba povídá.
1: Ale bohatá. Nejmohovitější nevěsta v celém kraji. Stačí, když ukáže prstem a na každý se jí přilípne ne jeden, ale hned tucet ženichů. Tuhle máš sváteční čepici, Adem.
0: Koukněte na tu žebrotu. Kam si troufá?
3: Míťa!
4: Ty buď ticha, Lízo. A žádné usmívání, žádné bratříčkování. Co pak nám nesete?
1: Nezlobte se, kmotříčku milý, že jsme se opovážili, ale když my máme Lízinku tak rádi a tak ti krasavice všichni tři přejeme vrchovatě zdraví, štěstí, hojnost majetku a všelikého požehnání.
4: A co dárek? Ten jste nechali za vraty.
1: Co bychom mohli z té naší nuzoty?
0: Strkat do chomou tu slámu, když je plný sena.
4: Pravda, Lizaveta dostala dárku, že by to nepobrali tři koňské fůry. 7 samovarů, 300 loket hedvábí a sametů a brokátů, střevíčky ze safiánu na 2 tucty. Vědro kaviáru, patery náušnice, prachový peří na nějakých 20 peřin, pantoflíčky, kůže z hranostajů.
1: Celé mění. Božinku, to je krása, že jo, mužský? Taky by vás neubilo, kdybyste uronili kapku chvály.
3: Koukej, Míťo, a tuhle jsem dostala co by na špagátku. Ty jsou co?
2: Tvůj vlastní ti nestačí.
3: To je teď moda, koukej, zrzavý černý hnědý na každý den v týdnu jináč vybarvený. Který mi nejlíp sluší?
2: Nejspíš ten černý, když máš vlasy jako slámu.
1: Mám. Člověk neví, kam se podívat dřív.
4: K obědu čekáme vzácné hosty z města. To dá rozum, že nepřijedou s prázdnýma rukama.
3: Tatínku, zůstane Míťa u nás na oběd.
4: To jsou mi nápady. Co pak můžem takové posadit mezi pánstvo?
2: Však my bychom nezůstali ani kdybyste zvali.
0: Že bychom šli, mámo.
4: Podívejme na žebráckou pejchu. Ohladu vás ze stavení nevyženu. Pro chore?
5: Co pak, hospodáři?
4: Přichystej tady gratulantům nějaké uctění. Pár pirošků, ty se zelím, ne s masem. A malý čbánek kvasu.
5: Hned to bude. Frolek už mečí.
4: Do vepře jsem dal porazit na tu slávu. Dva, tři tela, tahejno hus a půl kopy slípek.
3: Komediant Mítěnko přišel k nám včera s ochočeným medvědem. My spávají ve stodole, pojď se podívat.
2: My už jdeme domů.
1: Tak moc na spěch zase nemáme. Jen pěkně jdi, slízinko, jdi.
3: Podívejte, jak jim to spolu sluší.
4: Kluk vypadá k světu, ale řekl bych paličák.
1: Náš Mítěnka? Co vás nemá k mocíčku, ten je jako z másla. Na práci raz, ale srdce z vosku. S tím udělá terno, ta, co ho dostane.
4: Jaké pak terno? Teď má jen dvě holé ruce.
0: Však se taky nikam netlačí.
4: Potřeboval by do služby k někomu, kdo se vyzná. Proč pak jste mi ho neposlali?
1: Jak bych vám to jenom...
0: Má dost práce doma. Ano. Já bývám do noci na přívozu.
4: Statný je, pohledný. Já bych mu dal školu, jak nadělat jí mění. Ať přijde, až budeme mít tady po té slávě.
1: Ano, domluvíme mu, Froleku z Myči, domluvíme.
5: Kam pak s tím pohoštěním, hospodáři?
0: Zaveď je do čeledi.

0: Tak, nahoře jsou pyrohy se zelím, jak poručil pán. Ale pod ně jsem vám přidal kousek pečeně.
1: Zaplať pán Buděro.
2: Děkujem, ale kam se poděl Míťa?
0: Elizaveta se mu chlubí výbavou. Co pak o to? Věno by bylo náramný. Teď ještě sehnat ženicha.
1: Na takový majetek se slítnou jako vosy na přezrálou hrušku.
2: Ty taky kvokáš pořád o jednom jako slepice. Majetek, věno, vejbava, peníze.
1: Protože když si uprostřed tady toho všeho vzpomenu na tu naši odrbanou chalupu, popadne mě zlost. A lítost. Jak to, že jeden má nadbytek a druhej nouzi?
2: No, Frol Kuzmič se zkrátka vyzná.
1: V tom musí být nějaký kouzlo.
0: Ono se povídalo všelicos. Že si starý hospodář, jako pánův otec, pomohl k blahobytu divným způsobem.
1: Ty o tom něco víš, dědo?
0: Jo. No, já už se ani nepamatuju.
1: Dědo, však ty by ses rozpomenul, kdybys chtěl, dědo.
0: Jenomže, kdyby se to pán doslech, vyhnal by mě. Už jsem tu mezi čeledí jenom já, co zná to tajemství.
1: Dědo, u nás by bylo jako v hrobě.
0: Nikomu byste nesměli co živý prozradit.
1: Až děť povídá. Jako v hrobě. Tak jak to bylo?
0: Otec Frola Kuzmiče byl chudej jak myš, když přivandroval do našeho kraje. A pak najednou, z ničehož nic, přes noc největší boháč. To prý vylovil tamhle v zálivu kouzelnou rybku. A že jí pustil zpátky do vody, tak ona mu za to splnila 3 jeho přání.
2: Kouzelná rybka, tady, u nás.
1: Proč pak ne? Ale jak poznal, že je kouzelná?
0: Přeci podle toho, že mluvila lidskou řečí.
1: Já myslela, dědo, jak vypadala?
0: Jak vypadala? No, prý docela obyčejně. Tak trochu jako Cejn. Jenže byla celá kapku do zlatova, když na ní padlo světlo.
1: Támhle v zálivu? Za naším přívozem?
0: Tak jsem to slyšel.
1: A kdy se to stalo?
0: Jo, tak to už bude pěkná řádka roků. Tak, že bych přinesl ještě džbánek kvasu.
1: Není třeba, dědo, jako by se stalo. Ale Míťovi řekni, že už jdeme.
2: A co máš tak najednou naspěch?
1: Něco mě napadlo. Pojď. Však on nás, Míťa, dohoní.

0: Čáry a kouzla. To jsou báchorky pro malé děti.
1: Já myslím, že si neboštík kupec nepomohl k majetku kouzlem, ale protože šidila okráda lidi, jako Frol Kuzmič. To já se učit nechci. Tak nevím, proč bych měl jít k němu sloužit.
2: Třeba taky proto, abys byl na blízku lízince. Ani chvilku z tebe nespustila oči. No řekni, táto.
0: No co pak o to? Kroutila se jako holub na báni. Možná si ji opravdu padl do oka.
1: Jenže ona se mně nelíbí ani trochu.
2: Je bohatá.
1: Při práci se vrtí jak motovidlo.
2: Může si najmout houf služebných.
1: A rozmazlená je...
2: Nikdo nejsme bez chybičky, Míčo. Dej na mámu, Míčenko. Na mámu, která myslí na tvé štěstí a hleď si lízi, sedl by si spěkně do teplého hnízdečka.
1: A celý život dělal kupci čeledína. Ba ne. Já si vyberu takovou, co mi padne okem až do srdce.
2: A co když to bude stejná nuzota jako my?
1: Co pak vám spolu nebylo dobře? Táto.
0: To víš, že bylo. Ona to máma nemyslí doslova, viď?
1: Tak proč mě pořád přemlouvá?
2: Protože chci, aby ses měl líp než my. A ty, jestli jsi rozumný chlapec, tak mě poslechneš.
1: Ve všem ostatním, ale v tomhle ne.
2: Co? Tak si můžeš zbalit raneček a jít rovnou za nosem.
1: Když nedáš jinak.
0: Matko!
2: Ty mlč! Míťo, naposledy. Půjdeš ke kmotrovi do služby a budeš koukat, abys dostal lízu.
1: Ani za nic. To radši s pánem Bohem.
0: Počkej, synku, kam pak?
1: Rovnou za nosem, táto, podle mateřského přikázání.
0: Zavolej ho.
2: Janac jde. Paličák.
0: Vyved se halt po mámě, takže padla kosa na kámen.
2: Ty radši vem síť a hajdy k vodě.
0: Co? Teď? Na večír?
2: Pro kouzelnou rybku je to, hádám, ten nejpříhodnější čas.
0: Pro kouzelnou...
2: Musíš jí vyčíhat, kdyby... nevím co.
0: No a co s ní? I když se nakrásně ocne v mé síti.
2: Řekneš jí, aby nám pomohla, jako kdysi Frolově rodině?
0: Já myslím, že to jsou jenom lidské povídačky.
2: Proč ty mi nikdy nechceš vyhovět?
0: Radši bych se porozhlédl, kam šel Míťa.
2: Však on se nestratí. Tamhle je síť a hleď, aby si nevytáhl prázdnou.
0: No tak ještě mi pověz, kdyby snad ta rybička uvázla v mé síti, jak se s ní domluvit?
2: Žádné dlouhé řeči. Postěžuj si na naši chudobu a aby nám pomohla k lepšímu živobytí.
0: Jenže co, když budeš chtít, abych jí to všecko vypočet do poslední čárky? No, mám si přát zlatý rublík, nebo nový šindel na střechu, nebo mám rybce říct, že se půjdu optat domů.
2: No to ne. Mohla by odplout a měli bychom útrum. Musíš jí rovnou vyložit, co všecko potřebujeme.
0: A co jako podle tvého nejvíc?
2: No, vzpomeň si na tu nádheru u Frola Kuzmiče. Chlív plný dobytka, v stáji krásný koně, na stolech koláče, pyrohy, nadívané husy, víno, pivo, kořálka, kvas, jeseteři, štiky, škopek, kaviáru, stříbrné nádobí, pozlacené mísy, křišťálové poháry, kotlíky, samovary, všude vzácné koberce a hedvábí, čalouněné lenošky, alabastr, mramor, jizby jako v pohádce, dům jako carský palác.
0: Tak už dost! Kdo pak by si to všecko pamatoval?
2: A člověk nesmí být moc skromný, když mu spadne do klína taková příležitost.
0: Jenže se říká, kdo moc vysoko lítá...
2: A ten, kdo se krčí v koutě, chodí zas nakonec o žebrácké holy. Jen si pěkně dupni a neboj se křiknout!

0: Rybko má milá. Rybičko vzácná. Kouzelná paní hlubokých vod.
1: No, lehko se řekne, vem síť a ulov kouzelnou rybku. Ale co naděláš, když ti síť na 100krát opraná pokaždé vypluje bez úlovku? No, na nejvíc mřenka, línek, 2-3 cejni. No, zkusíme to ještě jednou. Naposledy.
0: Rybičko milá, převzácná, kouzelná paní hlubokých vod.
2: Oho, zachytilo se oko sítě v kořen, nebo se do ní svalil kámen, a nebo že by to přece jenom bylo.

0: Hned, Mák. Všecko, Marne. Počkat. Co to tam plesko? Obyčejná parma. A nebo že by snad... Ha! Zaleskla se, jako by mistr zlatník vytepal z nejvzácnějšího kovu. Krásná si, rybičko. Neboj se, neublížím ti. Byla by škoda tvé krásy. Pustím tě zpátky na hlubinu.
1: A já za to vyplním tvoje přání.
0: 30 let už tady peru sítě, ale aby ryba promluvila, to slyším poprvé.
1: Nerozmýšlej se dlouho.
0: Tak přece se mi podařilo ulovit kouzelnou rybku.
1: Podařilo. Ale teď už honem. Vyslov své přání.
0: No co pak já? Mně postačí ke štěstí vzpomínka na dnešní krásný úlovek, ale žena poručila. A ty vyplníš, co chtěla?
1: Splním, oč mě požádáš ty. Smíš vyslovit 3 přání.
0: Já jen kvůli ženě, aby byl doma pokoj. Umanula si, že Míťu přižení k bohatému kupci. Jenomže po chudém rybáři se Frol Kuzmič ani neohlídne. To ona dobře ví. A tak si vzala do hlavy, že kdyby ho mohla pozvat do onačejšího stavení, že by mohla začít o veselce. Ráda by kupce posadila k prostřenému stolu, na kterém se najde víc než jenom suchá kůrka. Rozumíš, rybičko?
1: Jen to pěkně pověz všechno.
0: No, je. Když jsem teda začal o prostřeném stole, mně by docela stačila miska pohankové kaše, jenže pána tím dvakrát neúctíš. Takže kdyby zbyla té dobroty a přidala nějaký ten koláč, hrudku másla, kousek pečínky, pár slanečků, hrnek smetany.
1: Dobrá. A co druhé přání?
0: No, ona... napovídala toho o všelijakém nádobí, jenomže mě to šlo jedním uchem dovnitř a druhým zase rovnou ven. Ale kdyby zbyla té lásky a vypomohla jí talířkama, parádní mísou nebo větším pekáčem, jistě by vzala za vděk samovarem a nějakým tím džbánkem na kvas.
1: Všechno najdeš doma, až se vrátíš. A co do třetice?
0: To už si ani netroufám, kouzelná rybičko. Semlela toho moc, jak byla v ráži. Zaslech jsem cosi o panském stavení a že prý alabastra, mramora, věžičky.
1: A ty bys nechtěl knížecí palác?
0: Já? A nač pak by byl mě, prachovičejnému rybáři? Vždyť bych se v něm ani necítil doma. Já myslím, že by bylo rozumnější, kdybys mi pomohla k novému šindelu a sem tam vyměnit trouchnivý trám. A ještě snad, jestli to není moc, tak menší sedničku za naší velkou jízbou. To jako vejmínek, až by si Míťa jednou přived nevěstu.
1: Co pak ty nechceš, aby si vzal bohatou Lízu?
0: Oni ne. Oni se ti dva pranic k sobě nehodí. Jsou každý z dočista jiného rodu. Nebyl bys ní šťastný. A potom, já si myslím, že mužský si má svou nastávající vybrat sám. Ale to říkám jen tak, mezi náma. Před mojí bych si to netrouf.
1: Já jí to neprozradím. A ty se vrať domů.
0: A co mám jako vyřídit své ženě? Splníš, oč jsem tě prosil?
1: To už se stalo.
0: Tak ti děkuju. Mockrát děkuju, rybičko.

0: To jsou mi věci, to jsou divy. Koukám, žasnu a nikterak mi to nejde do hlavy, jak jste tu všecko zvelebili. Podívejme, samovar, no ne. A na stole dobrot jako o svatbě.
1: A to jen, aby jsme vzácnému hostu oplatili, jak nás tuhle uctil. Račte ke stolu k motříčku, jeli o čaj, nebo mám nejdřív nalít kalíšek vodky? Či si radši vezmete kousek pečínky nebo zákuseček?
0: Koukám a žasnu čím dál víc. Nová podlaha i trámy? A co ta šindelová střecha? Co ta vyřezávaná lomenice? A
1: všechno mohlo být stokrát hezčí, kdyby ten můj nebyl popletav.
2: Řekl jsem, co sporučila.
1: Měl jsi říct o carský palác a ne o hrst šindelových třísek. Já chci stříbro, zlato, alabastr, vzácný nábytek. A ty se spokojíš otřískaným samovarem a mísou pyrohu, ty hlupáku.
0: K nepoznání, na mou věru k nepoznání. Nechystáte svatbu?
1: No, však už má mítěnka čas na
3: ženění. Kde pak je mítěnka?
1: Ani nevím, jestli se s tím svěřit k motříčku. Zakoukal se do jisté dívčiny a taková ho popadla tesknice, že dočista přestal jíst i spát.
3: Motko.
1: Kolem chalupy se ploužil jako stín, až nakonec se sebral a utekl z domova. Myslí chudáček, že mu se jde z mysli, když ji nebude mít na blízku.
2: Ale matko, co to povídáš?
1: Vždyť o ničem nemáš tušení, v noci spíš jako zabitý, přes den si u přívozu. Chudák mítěk a byl z toho tak skormoucený.
0: A do koho se vám to zakoukal?
1: Do kupecké dcerky. Co bych vám to neřekla rovnou, vaše Lízinka mu čarovala, jenže kdyby se bral odvahu, aby s tím šel za vámi, tak radši odešel a nás tu nechal v trápení.
0: Že mě to hned nenapadlo, Hrome, když jste u nás byli vinšovat Lízek narozeninám.
1: A taky to pěkně slušelo s tím naším chlapcem.
0: Jenže moje Lizaveta je nejbohatší nevěsta v celém kraji, kdežto Míťa je co? Chudák, žebrota.
1: No. Žebrota by vás k motříčku, milý sotva, uctila kořálkou a vínečkem.
0: No, milá zlatá, tohle kolem je jenom nablízkaná bída. Nevím, jak se k tomu přišli, ale jestli se tím chcete vyrovnat mě, říkám rovnou, je to marná snaha. Panský samovar se do téhle staré rybářské chatrče hodí, stejně jako chudý rybár k dceři bohatého kupce. A to je moje poslední slovo. Nezlobte se, že to říkám takhle bez obalu.
2: Je to konec konců pravda, tak proč bychom se zlobili, Frole Kuzmič?
1: Tato.
2: Taky jste mohl říct, že tahle boubelatá tapecírovaná panská lenoška se u našeho dřevěného stolu vyjímá jako líná nevěsta vedle čiperného mládenečka.
0: No, teď říkám. Počkej, rybáři. Kdo to má být, ta líná nevěsta?
2: O, svrbí, ať se poškrábí.
1: To on táta, co chvíli plete páté přes deváté. Frole Kuzmiči, k motříčku rodný dobrodinče náš, proč pak pospíchat s posledním slovem? Ono se všelico může ještě změnit.
0: Ano? A co se ku příkladu může tady změnit?
1: Třeba tu místo dřevěné chalupy může stát dům z kamene.
2: Už zase fantazíruješ, matko.
0: Co by si spočala v panském domě?
1: No, na vás tu taky příště místo chudé rybářky může přivítat zámožná paní v sametu. A co vy na to?
0: No, kdyby se stal takový div, to by pak byla jiná řeč.
1: Stane se, Frole Kuzmiči. Zítra touhle dobou to bude, jak jsem právě řekla. A rovnou můžete sebou přivést Lízinku.
2: Mámo, vzpamatuj se.
1: Ty buď ticha. Co pak je s vámi, k motříčku milý? Nevěříte mi?
0: Abych přivedl Lízu, říkáš? No tak, dobrá.
1: Ruku na to?
0: Platí.

0: Co to do tebe vjelo, matko?
1: A koukáš, jako bych nebyla při smyslech.
0: Však Frol Kuzmič taky na tebe civěl jako na zjevení.
1: Tomu nedaruju, co mi dneska vyčetl. Takhle zvysoka mu zítra podám ruku.
0: Nemáš horkost v hlavě?
1: Se mnou si nedělej starost. Vem sítě a hýbaj k vodě. Vylov kouzelnou rybku a vyřití, že chci, aby tu do zítřka stál panský dům. Ha, a co dům? Palác pro kněžnu. Vyřití, že chci roucho vyšívané stříbrem a zlatý řetěz a čelenku, pírko, perla. Chci kočáry, chci tucet vraných koní a celý zástup lokajů. Tak jdi už.
0: Vždyť nevíš, co preptáš, prosím tě, vzpamatuj se.
1: Víš a neodmlouvej, poloučím ti. No, já budu kněžna a náš mítěnka bude princ. A kouzelná rybka mi bude sloužit, vyřití to.
0: Ale nemůžu.
1: Až, když nechceš ty, tak to udělám sama.

0: hlubině.
1: Ženo, pojď domů, bude bouřka. Hleď, jak je voda neklidná a temná.
2: Zaklínám tě bleskem. Zaklínám tě hromem. Připluj ke mně a splň moje přání. Chci pás z mramoru a z alabastru. Chci bohatství. Učiň, ať kupec Frol se mi pokloní jako kněžně. A mému míčovi dej za nevěstu jeho Lízu.
1: Ženo, zpátky, jdou vysoké vlny.
2: Pomoc! Loďka se mi převrátila.
1: Přidrž se, Vesa.
2: Síť se mi opletá kolem nohou, tak mi přece pomoc.
1: Napřed mi musíš něco slíbit.
2: Honem, táto, už nemůžu. Hoď mi pro vás.
1: Zapomeneš na své panské chouči?
2: Na všechno, jen mi pomoz na břeh.
1: Přestaneš se lísat ke kmotrovi.
2: Ano, slibuju, táto, slibuju, jen mě zachráň. Utopím se.
1: Ale neutopíš. Přestaň sebou házet jako tloušť. Vždyť tam není větší hloubka, než do pasu.
2: A já se hrozila.
1: Vždyť ses nezeptala.
2: Já tu hynu hrůzou a ty zatím... No počkej.
1: Pojď radši z vody a nevyhrožuj. Stačí, co ses nahrozila kouzelné rybce.
2: A ona ani ploutvičku nevystrčila.
1: Tři přání nám splnila už předtím. Tak co bys ještě chtěla?
2: Věrná pravda. Na to jsem zapomněla.
1: A teď hajdi domů a do peřin.

0: odvar z lipového květu a z divizny. Starý hermánek.
1: To bude má smrt.
0: Nenaříkej. Zítra ti bude líp.
1: A prosím tě, táto.
0: Co pak?
1: Nezlobíš se na mě.
0: No, vytrestala ses sama dost.
1: Teď ještě Míťa, kdyby dal o sobě vědět.
0: No, s tím nebudeš mít tak lehké pořízení jako se mnou.
1: Vždyť já už vím, že jsem neměla pravdu. Ale chtěla jsem opravdu jeho dobro.
0: Však on se ukáže. Daleko, myslím, nebude.
1: No, ty něco víš?
0: Tuhle ho kdo si zahlíd ve městě. Prý se tam dal na kovářské řemeslo.
1: Oh, můj Mítěnka, chudák.
0: Zase začínáš. Není už přece žádný pacholíček a kladivo je pro chlapa ten nejsprávnější instrument.
1: A proč nevzkáže?
0: Ale však on se ozve, až dozraje čas. No co pak? Snad nemíníš vstát.
1: Zahledla jsem někoho oknem. Nevešel do síňky?
0: Podívám se. Kupec! S Lizavetou!
1: To je nadělení.
0: Nějak si už poradíme. Kdo pak to stojí za dveřmi? Aha, jen dál, vejděte do světnice, převzácní hosté. Vítejte, frole Kuzmiči, vítej, Lízo.
2: Kde je Míťa?
3: Zdaleka vyhlížím, koukám oči na šťopkách, kdypak už asi zmerčím ten divoucí div, ten knížecí palác, co mi slibovala tuhle rybářka, jdu blíž a celý se třesu nedočkavostí, kdy uvidím na mramorových schodech převzácnou dámu s vlečkou, jdu blíž a ono pořád. Nic. Žádný palác, má ani panský dům, jen stará dřevěnice. A po paní v knížecím rouchu taky ani slechu, ani dechu. Vidím jenom bábu rybářku, co si kurýruje v kanafasu nádchu. Nebo mě snad klamou mý vlastní oči?
1: A to byste neměl, kmotříčku, pošklebovat se nešťastné ženské.
3: A co, mám tě snad chválit za to, že jsi chtěla ze mě udělat blázna?
1: Kdybych byla tušila, že to veme takový konec.
3: Kouzlo se teda nepovedlo.
1: No, teď vidíte.
3: Takže zas můžeme jít.
2: Ale táto, vždyť se mi sliboval.
3: Mlč ty, trdlo.
0: No, proč tak honem, kmotře? Snad si aspoň chvilku sednete. Lízo, ať nám nevyneseš spaní.
2: Na tvrdou lavici já nejsem zvyklá. A pomačkala bych si atlasovou...

0: sukni. Mám pod ní tucet spodniček.
1: Však ti to sluší.
0: To já kvůli Míťovi. Kam pak se mi schová?
2: No, darmo povídat.
0: Však já si ho vycepuju.
3: Kde pak holka z toho mračna už nesprchne?
0: Ty jsme se líbil.
3: Až jestli se rybářská žebrota trochu vzmůže. Jenže vidíš sama, kde nic, tu nic. Tak jaká pak svatba? Takhle bych ti Míťu mohl najmout, leda jako čeledina ke koním.
0: Třeba, ale hlavně, když bude u nás, tak už mi ho strejčku konečně přiveďte.
1: S tím bude potíž, Lízinko. Míťa už si našel práci jinde.
0: Ale my mu dáme víc.
4: Ono se, holka, všecko nedá koupit.
0: Ale dá, viď táto.
3: A kde to nejde za peníze, tam pomůže bič.
5: Teď to slyšíš, matko, jaké terno by tvůj Dmitrij udělal.
1: Však mě taky pohlavku je hamba.
2: Nic ve zlém k motříčku, ale ono by z té Lízinčiny svatby s naším chlapcem tak jako tak nic nebylo. I kdybyste přišli s prosíkem.
3: To bych na mou věru rád věděl, proč.
2: No, protože mu mezi tím skázala dcera jistého velmože. Poslala k nám s prosbou, jestli by jí neprokázal tu čest a nevyvolil si ji.
3: Aha. A která jako?
2: No, zatím vám smím prozradit jen tolik, že je velice krásná, hrozně bohatá a moudrá.
5: Matko,
2: a
5: už zase pouští ze řetězů tu svou nešťastnou pusu.
3: A kdo to jako má být rodem? Hraběnka?
2: To hezky přidejte.
3: Snad ne kněžna.
1: Titulujou ji jako princeznu.
3: Princeznu?
2: Tak. Ale zatím nikde ani muk. Dostane v jenem zámek, 10 statků a na 40 vesnic daleko za vodou a
3: kdy pak má být svatba?
2: No, čekáme je každým dnem. Co chvíli může tamhle na cestě zahrčet kočár s korunkou a 6 spřežím.
0: Tato, jestli to dopustíš, tak uteču z domu.
3: Počkej, Huso, to se musí důkladně rozmyslet.
0: Já ti uteču bez rozmyšlení.
3: Nezlob mě pořád. Podívej, kmotříčko, zkusme dát hlavy dohromady. Vždyť si konec konců nejsme cizí, že? A naše děti si spolu hráli od malíčka. Nemám pravdu, rybáři.
4: To ani nepamatuju.
3: No, teď říkám, že si... Co? Znáte mě, jsem solidní člověk a dost mohovitý. Líze bych dal 2 domy, jeden tady, druhý ve městě. Čemu se smějete k tomu obchod a 50 tisíc ve zlatě?
2: Takový pakatel.
3: No.
5: Matko, že tě zase chytá fantaz.
2: Podívejte, kmotříčku, vy si nechte svůj majetek a my si necháme svou hrdost.
3: Jestli čekáte, že se budu doprošovat.
0: Tato, podívej, nejde tamhle Míťa.
3: Máš velčí mhu?
0: Tamhle od přívozu, je to on.
3: Pravda? Kdo pak se to s ním vede?
0: Asi ta jeho princezna.
3: Princezna, tahle bosa ve vybledlé sukni. Pěkná princezna ze Žebrákova, to se ti rybářko povedlo.
2: To jestli ona nejspíš převlíkla se za chudou holku, aby je cestou nezdržovali nebo neokradli. To přece páni dělávají, že cestují v přestrojení, no řekni tato.
3: A kde pak nechali kočár se 6 spřežími?
2: Za vodou. Co pak by se vešel na naší pramici?
3: Jestli tohle je princezna, tak já jsem...
2: Ale hezká je. To se musí nechat. To jí neupřete.
3: Pojď, Lízo. Nebudeme zdržovat.
2: Zdraví došli, Froleku z Myči. Zdraví došli. A teď si vezmu na paškál Míťu.
4: Matko, mám ti připomenout, co jsi zumiňovala.
2: Ale vždyť on si namluvil docela chudou holku.
4: No a...
2: Míťo! Domů! Žádné postávání za dveřma. Hezky nám povíš, kde se stoulal. No co stojíš na prahu jako oukropeček?
6: Čekám, s jakou mě přivítáte.
2: No, zasloužil bys, aby táta na tebe vzal lískovku.
4: Ale mámo.
6: Snad nestůněš, maminko.
2: Abaže, div jsem kvůli tobě neumřela lítostí. O co postáváš u dveří? Pojď mi dát pusu.
6: Ale já, totiž, já nepřišel sám.
2: Mně se hned zdálo, že kdo si čeká v sínce.
4: Pozval si na nocleh pocestného?
6: Přivedl jsem si nevěstu.
2: A to je všechno, co nám o ní povíš?
6: Co byste chtěli vědět?
2: Jak se jmenuje, z jakého je rodu, kde si potkal, mnoho lidí dostane věna. Zdali pak je přičinlivá, poslušná, kdo jsou její rodiče?
6: Víš co, ona ti to poví sama. Já to všechno vlastně ani nevím, jenom že se máme rádi a že jsme oba stejně chudí a jmenuje se... Mario, pojď dál.
7: Pozdrav pámbu.
4: Vítám tě u nás.
1: No, podej mi ruku, děvče. Snad se mě nebojíš.
7: To ne, ale...
2: Jestli ti Míťa něco napovídal...
6: Jen, že jsi metr.
2: Tak tomu nevěř. Oči máš čisté. Ruce mozolnaté. A jestli se nemejlím, tak podle všeho jen tu jednu sukni.
5: Ale matko...
2: Ale co si takhle chcete počít, doba chudáci s holýma rukama? Vždyť se budete do nejdelší smrti nuzovat jako já tuhle s tátou.
5: Leda, že by Dmitrij vylovil kouzelnou rybku, aby mu splnila tři přání,
2: no,
5: viď?
2: No vidíš, to je nápad. Touhle dobou by se to mohlo podařit. Míťo, honem jdi, prosí tě, já připravím vesla.
6: Nikam nechoď, mami. My už se s Mariou o sebe postaráme.
2: To neříkej, Mítěnko, to neříkej. Sám si člověk neporadí, když nemá kapsy plné zlata, nebo když mu nepomůže kouzlo.
7: Máme zdravé ruce.
2: A pracovité, já vím, ale to nic neznamená. Kouzelná rybka by vám pomohla rovnou. V okamžiku by vám vyplnila každé přání.
5: Maminko.
7: To nejkrásnější si můžeme splnit jen my sami.
5: Je to tak. Mladí mají pravdu.
2: Ne, ty jen, když si můžeš přisadit proti mně.
5: Ale mámo.
2: Ba ne, já vím. Je to tak, jak říká Maria. A kam pak ještě, tuláci?
6: K vodě, jenom na chvilku.

0: Chtěla bys, abych ti vylovil kouzelnou rybku?
1: Co bych si od ní mohla ještě přát? Smím se hodiny dívat do tvých očí, poslouchat, když se tiše směješ, dotýkat se tvých paží. Neumím si představit větší štěstí, než to, že jsi můj. Že tě mám ráda.
0: A že nejsme na tom světě sami. Kouzelná rybko, pluj si po svobodě!

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Nekoukejte se pořád do toho telefonu a poslouchejte. Nemůžete? Čekáte na něčí zprávu? Tak si dávejte pozor, abyste nedopadli jako Klára. Ta čekala na zprávu od svého idola tak dlouho, že z toho nakonec byla vygoustovaná. Duchařskou četbu o tom, jak je důležité věnovat svou pozornost tomu pravému, napsal David Košťák. Režie se v roce 2021 ujal Vít Malota. Mistr zvuku Ladislav Reich. Účinkují Šárka Vaculíková, Hynek Chmelař, Vojtěch Hrabák a další.
2: Klaro, to jsem já, váš admínek. Přišel jsem změřit vaši ducha přítomnost. Klaro, kam jste zase zmizela?
3: Napsal mi můj idol. Z ničeho nic? Po tak dlouhý době. Lekla jsem se toho tak, že jsem si musela telefon schovat do kapsy, abych neudělala nic ukvapenýho.
2: Proč stojíte uprostřed obchoďáku? Proč nejdete domů? Kláro, slyšíte mě? Nesmíte se ponořit ještě hloubš? Odtamtud už vás nikdo nevyvolá.
3: Už jen pár kroků a byla bych s Lenkou a Ájou. On mi ale napsal. Poslal mi smajlíka.
2: Kláro, co pak to neslyšíte? Zvoní vám mobil.
3: Smajlík s vyplazeným jazykem. Co to má znamenat? Vysmívá se mi. Na nic z toho, co jsem mu napsala, neodpověděl. Jenom na mě vyplazuje jazyk. Ale odepsal mi. To přece musí znamenat, že už nejsem vygoustovaná. Mám mu taky poslat smajlíka. Ruce mi vibruje telefon. Netrpělivě se vrtí a snaží se získat si moji pozornost. Babička. Volá zase nevhod. Promiň, babi, ale teď to vážně nejde.
2: Tak a dost. Já už se na to nemůžu dívat. Já vám to zvednu dřív, než se v té konverzaci se svým idolem utopíte.
3: Počkejte, to nemůžete. Já teď musím...
4: Kláko, to jsem ráda, že jsi to konečně zvedla. Celý dny se ti nemůžu dovolat. Vlastně nikomu, ani mámě. Haló, Klárko? Jsi tam, slyšíš mě? Já nevím, jak ten krám funguje. Vyzvánění jsem slyšela, ale...
3: Babi, já tě slyším.
4: Aha, no to je dobře. Adresu mám pořád stejnou, kdybys chtěla poslat fotku.
3: Fotku? Jakou fotku?
4: No, abych tě aspoň viděla. Pro případ, že by ses nemohla stavit.
3: Teď to nejde, babi.
2: Měla byste si na ní udělat čas.
4: No, já jsem si to myslela. Nezlob se, že tě otravuju, ale máma nemá čas, ty nemáš čas. Nikdo za mnou nechodí.
3: Babi, počkej. Ty mě slyšíš?
4: A co bych tě neslyšela?
3: Takže už vážně nejsem vygoustovaná.
2: Trochu se obávám, že tomuhle slovníku vaše babi rozumět nebude.
4: Cože nejsi?
2: Vidíte.
4: Kláry, já ti nerozumím. Cože nejsi? Jestli nemáš čas, tak to nevadí. Já jen, že není mi dobře, Klárko. Mohla bys říct mámě, aby se za mnou stavila?
3: Babi, teď to nejde. Ráda bych, ale... Babi? Na druhé straně se začne ozývat jen prapodivný bublání. Jakoby se babi i s telefonem ponořila do vany plné pěny, která teď šumí do sluchátka. Babi! Kam zmizela?
2: To nevypadá dobře. Musela se propadnout ještě níž.
3: Co prosím?
2: Jak to jen? Jsou různá patra alternetu. Vy jste v minus jedničce. To se pohybujete na samotné hranici reálného světa. Nikdo vás z něj sice nemůže kontaktovat a ani vy z něj nejste schopná nikoho oslovit. Ale ještě jste dost blízko skutečnosti, abyste mohla dělat každodenní činnosti. Vstát z postele, odejít do školy, vrátit se domů. O pár pater níž je to mnohem horší. V minus dvojce už člověk neopustí byt.
3: A v minus trojce?
2: To už se nezvednete z postele.
3: To je strašný. Já se tady utápím ve svých myšlenkách o svém idolovi. A babi zatím nemůže ani ven z domu. Je tam sama jako v nějakém vězeňském filmu. Svět může sledovat jen spoza oken a nejbližší kontakt s jiným člověkem jsou vzdálený kroky na chodbě. Přitom ona byla vždycky mezi lidma. Sama mi to vyprávěla.
5: Já jsem vždycky byla sama práce. Na tvoji mámu jsem kvůli tomu nikdy neměla tolik času jako ostatní rodiče na svoje děti. No, nešlo to jinak. Až dojíš tu polívku, dostaneš guláš, jo? Byla jsem svobodná máma a musela jsem se snažit, aby nám doma nic nechybělo. Říkala jsem jí, že musím pracovat, abychom si pak spolu ty peníze mohli užít. A tvoje máma tomu rozuměla. Vždycky to byla hlavička. Nikdy mi to nevyčítala. Naopak. Hrdě mi říkala, jednou budu jako ty. Jako tak vysoká? Ptala jsem se jí. Ne, tak vysoká ne, říkala. Tak vysoká ne. Chutnalo ti? Kolik budeš chtít knedlíku? Dám ti 5. Seš hubená jak lund. Plynuly roky a já už tolik práce neměla. Ale tvoje máma začala chodit na univerzitu do jiného města. O víkendech měla spoustu úkolů na semináře. Nedalo se nic dělat, to prostě tak bylo. Kolik omáčky? Přiměřeně? A pak, když byla tvoje máma starší a už jsme spolu ani nebydleli, veškerý čas jí zabrala zase její práce. Kdo jiný by proto měl mít pochopení, když ne já? Pak si přišla ty, Klárko. A když už se naskytl volný den, musela maminka s tebou na kroužky nebo k doktorově, to je každou chvíli něco. Ne, nech si chutnat. Zkrátka, nikdy nebyl pořádně čas. Splnilo se jí to. Byla jako já.
3: Musím na internetu najít spoj, který mě dopraví k babi.
2: Obávám se, že to nepůjde. Ne, dokud jste vygoustovaná.
3: Ale já už přece nejsem vygoustovaná. Můj idol mi napsal. Poslal smajlíka s vyplazeným jazykem.
2: Tudle, tak jednoduchý to není. Musí o vás projevit upřímný zájem. A to smajlík rozhodně není. Ať už se tváří jakkoliv.
3: Já za ní ale musím.
2: Není to bezpečné. Stačí, že trajdáte tady po obchoďáku. Cesta za město. Poté byste mohla v mlhavém světě alternetu zabloudit.
3: Je tam sama. A pokud tam nepůjdu já, tak nikdo. Ani o tom nemůžu říct mámě, protože nemám dost sil, abych jí z alternetu kontaktovala.
2: Mrzí mě to, ale musím být zásadovej. Pro vaši bezpečnost, děvče. Dokud vás někdo nevyvolá, doopravdy, nikam se nepůjde. Na tom trvám.
3: Sakra. To ne, to ne.
6: Co se stalo, Kláro?
3: Doráží na mě Petr zvaný Mamánek. Sledoval mě celou cestu, až jsem do obchoďáku, kde mě měli vyvolat Lenka s Ájou. Musím se nechat vyvolat, okamžitě! Nemám čas na žádný vykecávání.
6: Tak promiň, nebudu tě zdržovat.
2: To není úplně nejmoudřejší. Nebýt jeho, tak jste v alternetu sama a teď ho od sebe ještě odháníte.
3: Petře, počkej. Ještě jsi mi neřekl, kdo vygoustoval tebe. Mohla bych ti pomoct, když pomůžeš ty mě.
6: No...
3: Je to nějaká Zolek ze třídy?
6: Ne.
3: Tak se nestyď. Je to Sandra. Jo, je to určitě Sandra, že jo? No, to mi mohlo být jasný. Motá klukům hlavy, na všechny se směje, jako kdyby to byly chodící memíčka. Úplně na všechny.
6: Ale ne, tak to není.
3: A říkám, že se nemusíš stydět. Mně je to úplně jasný. Jo, já chápu, že tě to zmátlo. To je její věčný pomrkávání. Mě by to taky zmátlo. Je to Sandra, viď? No tak se přiznej.
6: Jo. Je to Sandra.
3: Já to věděla. No, uvidíme, co se dá dělat. I když s ní to teda nebude jednoduchý. Haló? Adminku?
2: Ano, s čím vám mohu pomoci?
3: Kdo nás teda může vyvolat, když mě nevyvolal ani smajlík od mýho idola?
2: Musí to být někdo, kdo o vás projeví upřímný zájem. O to, jak se cítíte. Jeho zájem musí být tak velký, že prolomí hranici mezi skutečným světem a světem alternetu.
3: Mm-hmm. A to je všechno?
2: Ne tak úplně.
3: Tak co ještě?
2: Ideálně to musí být někdo, kdo vám umožní zapomenout na toho, kdo vás vygoustoval.
3: Aha. No, tak ale někoho, kdo by mohl mamánkovi pomoct, určitě najdu. Je to docela milý kluk? Nemůže za to, že se nechal oklamat Sandřiným úsměvem. A i to, že je tak hodnej na svoji mámu, není nic špatného. Je vlastně fajn. A je chytrej. Nebejt jeho, tak na to, jak přivolat holky do obchoďáku, nikdy nepřijdu.
7: Ještě, že má nakoukaný ty duchařský filmy. Což mi připomíná, že tu stojím na místě, místo toho, abych šla za Lenkou a Ájou, aby mě už konečně vyvolali. Nemůžu ztrácet čas, babička mě potřebuje. Musím jít. Naskakuju na eskalátory, který mě vezou do druhého patra tohohle obřího obchoďáku. K té lavičce, na který s holkama po škole posedáváme. Pokud mě má někdo vyvolat, tak jsou to Ája s Lenkou.
2: Musí to být někdo, kdo o vás projeví upřímný zájem. O to, jak se cítíte.
7: Jasně, tyhle požadavky holky splňujou. Jezdící schody mě vynáší blíž za nima. Nemůžu se jich dočkat. Po dlouhý době se zase usmívám. Jenže, jestli holky na naší lavičce byly, tak teď už tam teda nejsou. Určitě tam byly. Přece si přečetli můj vzkaz na zrcadle. Že bych šla pozdě? To jsem se zasekla nad zprávou svého idola na tak dlouho. Nebo mě tolik zdržel telefonát babičky? A nebo... Nebo mě viděli přicházet s mamánkem? No jasně, to musí být ono. Kdysi dávno, dobře, asi před půl rokem, jsme si slíbili, že do naší party za žádnou cenu nesmí žádný kluk. Nejspíš si mysleli, že jsem mu řekla o naší tajné lavičce. Proto se spakovali dřív, než jsem vyjela do schodů. Zatracený mamánek. Kdyby za mnou pořád nechodil jak ocásek, o svoji příležitost nechat se vyvolat z alternetu bych nepřišla.
6: Kde jsou?
7: Ty jsi ještě tady? Přestaň mě pořád sledovat! Nelez za mnou! Co pak na tebe doma nečeká máma?
6: Já... Jenom jsem nechtěla, abys byla sama.
7: Řekne mamánek a vstupí na eskalátory, co jedou dolů. Je to doslova ten nejtrapnější úprk na světě. Žádnej dramatický běh pryč. Stojí na schodech. Zády ke mně. Postupně se propadá z mýho dohledu. Zůstanu sama. Jsem vygoustovaná a nemám nikoho, kdo by mě mohl vyvolat.

Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

0: Rádio Junior.
1: Parkour jeho život, tělo jako chrám, salta a triky.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde.

čas není zlej, nebreč, že něco se ztrácí.

0: Rádio Junior.
1: Ani vidu, ani slechu, ať už jsme na doslech. Našlapujeme mechem mechu, zadržujeme dech.

začínám se obávat o své bezpečí, neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli něco z džungle

nikdy. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle zaječí.

0: žízní hynu, v puse ani slinu. V batohu mi zbejvá jen paštika zaječí.
1: A k tomu každou chvíli něco tady kvílí.
2: K tomu každou chvíli něco z džungle

0: životě chodíme, nedá se nic dělat, musíme odum dál.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.